odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo. Rádio Čas.

0: Láska prochází žaludkem. Ano, alespoň u mě to tak je. A to jste ještě neochutnali dobroty šéfkuchaře Davida Valíčka.
1: Podzim, spíš kořenová zelenina, jo, může být nějaká zvěřinka a podobně.
2: Jo, tak to ne, takže na podzim tě nepozvu, pokračuj dál.
1: Kdo má na nějaká brokolička divoká, jo, nebo nějaký třeba chřest výborný taky, jo. A k tomu prostě plátek kuřecího masa se zastřeným vejcem a bernskou omáčkou, tak jsem spokojen.
2: Tak já jdu trénovat. Ty náročný.
1: Prý a sakra, ty nepůjdeš.
0: Sledujte nový díl Talk Show Selfie s Táňou už ve čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.
3: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online. Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách. Čas. Radio Čas.

0: Wave.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Česká sherry rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
3: Obědovka Rádia Čas.
2: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
3: Když posloucháš, máš vyhráno.
2: Zaregistruj se na www.časradio.cz.

Hity, které milujete.

0: Opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
1: Myslím, že to bude za C. Gumák.
0: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
2: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
3: Radio Čas.

0: Je to zvláštní, jak rychle to utíká, jo, ty prázdniny. Hle, to ne, to teprve začalo a už jsme si užili všechny jeho podoby, ale 20. červencový den, takhle rychle, tak najednou, jako teď bylo 1. července a už máme 20. No, nechci provokovat všechny kluky a holky, všechny školou povinné, všechny, které dovolená ještě čeká, já jenom, že to teda opravdu rychle utíká. Takže tedy 27. Rádio Čas za ranní dvojku, no minimálně vždycky jeden z nás je tady, a i kdyby ne, tak jako vy si poradíte v každém případě. Radím se Bislav Bednář, jméno mé, pěkně vás zdravím. Lenča si dneska zítra bere volno, tak ve středu snad plné polní, ale to bych hodně předbíhal. Dnes máme po víkendu, takže pomaloučku, potichoučku, tak jako pěkně, jako na klídeček. Čerstvé info má Honza Gavelčík, ten by to mohl začít. Za minutu bude 6.
1: Vážná nehoda se aktuálně řeší na Hodonínsku u obce Vracov na hlavním tahu Bzenec-Kyjov. Tady bouralo osobní auto, nehoda je bohužel se zraněním a na místě jsou záchranáři. Bouračka dvou aut nás potrápí taky na Olomoucku u Šternberka, na výjezdu na Lipinu a s komplikacemi musíme počítat taky na Prostějovsku u obce Biskupice. Na trase Prostějov Brodek u Přerova srazilo osobní auto zvěř.
2: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
1: O Chorvatsko už nemáme tak velký zájem jako dřív. V ostravské fakultní nemocnici začal pacienty léčit kocour. Tenistka Krejčíková na turnaji v Atenách porazila Marii Sakariovou. Dobré pondělní ráno u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Češi ztrácejí zájem o Chorvatsko, a to už několikátým rokem. Podle televize LTV Plus část turistů vyměnila perlu Jadranu za Albánii nebo Bulharsko. Do Chorvatska naopak míří movitější klientela, třeba na jachty. Stále více Čechů taky cestuje na sever.
2: Morava aktuál.
1: Ostravská fakultní nemocnice vsadila na novou terapii. Pacienty tu nově pomáhá léčit kocour. Takzvanou felinoterapii personál používá hlavně u lidí, kteří jsou smutní nebo jim je teskno. Když vidí zvíře, rozáří se a zlepší se jim nálada. Kroměřížská nemocnice prochází digitalizací. Pro inspiraci sem přijíždějí zástupci nemocnic z celé republiky. Pokračuje mluvčí nemocnice Alena Horáková.
3: Digitalizace zdravotnictví je jednou z klíčových priorit kroměřížské nemocnice. V rámci další etapy elektronizace rozvíjí elektronickou zdravotnickou dokumentaci, která představuje přechod od papírové dokumentace k bezpečné digitální správě zdravotních údajů, jejich efektivnějším sdílení mezi poskytovateli zdravotních služeb a jednoduššímu přístupu pacientů k vlastním zdravotním informacím.
1: Cílem je vyšší bezpečnost zdravotnických dat a možnost věnovat více času samotné péči o pacienty.
2: Rádio Čas, sport.
1: Tenistka Barbora Krejčíková ve finále turnaje v Atenách porazila 7-6 a 6-3 domácí hvězdu Marii Sakariovou. Má tak 9. singlový titul v kariéře. Trofej získala poprvé od předloňského triumfu ve Wimbledonu. Dnešek bude jasný až polojasný a namíříme 20 až 24 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Po 6. začíná pondělní Dobré ráno Moravo na Rádiu Čas s Radimem Soběslavem Bednářem.
4: Rádiu Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.
0: Pěkné ranní pozdravení 20. červencové s Rádiem Čas. Dneska to se mi dobře pamatuje, protože je v kalendáři moje kamarádka Lenča, která mi na jeden čas odešla ze života, pak se tam vrátila, i když jako tak na dálku mezi Českem a Itálií, tak ta má dneska narozeniny. Narozky, pokud se nepletu, slaví jedna moje platonická láska, tu jmenovat nemůžu, no a hlavně dvě krásná jména v kalendáři, už dva svátky. Jednak se mi vždycky vybaví Racek, herec Ilja Racek, protože Ilja je to jedno jméno, které ozdobilo kalendář, a druhé, tam možná nějaký animovaný příběh, a teď já nevím, jestli to bylo tehdy ve čtyřístku, fenomén Eliášův oheň, slyšeli jste někdy o něm? On je to vlastně neškodný meteorologický jev, který se teda objeví třeba, já nevím, na hrotu lodi nebo nějakého kopečku, i když v tom kresleném časopise jste ho měli na prstících, jo? Ale prý je to jako neškodná věc, jo? Eliášův oheň, když tak si dohledejte, no já jenom, že Eliáš je to jméno číslo 2, jo? Tak to máme i jako s malým výkladem Radimova života a jeho věmů a prazášitku, jak říkají cimrmani. No a pojďme na věc. Rádio Čas. Hity, které milujete. Pohodička. Kdykoliv, kdekoliv. Do světa přes cazradio.cz, napříč republikou i digitálně přes DAB+. Zkrátka všude tam, kde nás posloucháte. Víte co, vlastně hoďte zprávu, kde nás teď posloucháte, takhle v pondělí uprostřed prázdnin a dovolených. Jenom WhatsApp a myslím opravdu jenom zeměpisně, místo určení. To ještě není oficiální otázka pro dnešní den, ale zajímá mě, jako kde se zrovna nacházíte. Tady Ostrava, pěkný den.

První ranní vlaštovky dorazily. WhatsApp číslo 7766 12 800. Zábřeh, ten v okrese Šumperk, ne ten váš ostravský, tak tam máme prvního z posluchačů. Dobré ráno, teď už bohužel zase v práci, po dovolené, takže v Ostravě, ale ještě v pátek to bylo v Litomyšli, dobře. A kousek od vás v Porubě vsi, kousek od koupaliště nás poslouchá třeba Vlaďka. To jsou první vlaštovky, sondoval jsem jenom, kde opravdu zeměpisně jsou ranní skřivaní Rádia Čas. No, moje maličkost, ještě jednou, pár dní jste mi chyběli, a to takže velmi, minulý týden, byl to jakýsi pokus o dovolenou a já už vlastně nejsem ani překvapený, že se to moc, nechci říct, že nepodařilo, díky bohu za to. Člověk se moc nevyspí, protože má ještě dojezdy jako z celého roku, takže jakoby ten týden je málo. A taky se odehrálo pár věcí, konec konců jako vždycky v mém životě, které mi to tak jako narušily. Ale pozor, nebudu to svádět na věci, na osud, já myslím, že jsem si to z velké části udělal sám, je to o nastavení mozečku. Takže rada dobrá, prosím vás, pokud můžete, věřte, že práce se bez vás obejde, pokud můžete rozhodně víc než týden, ať jako se vám krásně vypne mozek, nastartuje ten režim odpočívání, protože potom ke konci dovolené už stejně zas na tu práci budete myslet. A ať už pojedete kamkoliv, možná jenom 10 kilometrů dál od pracoviště nebo na druhý konec světa, vždycky šťastné návraty domů. Takže kdybyste nám chtěli říct, kde nás posloucháte právě teď, jakože na to nejsem sám, 7766 12 800, trocha muziky nezaškodí. No, pro některé věrné trocha muziky už 28 let, hity, které milujete, a i dnes Rádio Čas plné polní.

0: Od severu po jih, od východu na západ, krásné dobré ráno s rádiem Čas. Další pozdrav je z Oslavan na Brněnsku. A jelikož mám celé prázdniny volno, tak si užívám každý den nic nedělání a poslouchám jedině rádio Čas. Irča. Irčo, zdravím, to znamená pedagog? Říkám to správně, nebo se úplně pletu? Dobré ráno z Kozmic od Božky, poslouchám 28 let, jiné rádio nemám nalezené. Já vím, byl jsi ve čtvrtek v práci, tak nejsi odpočatý. Božko, tak to vůbec ne, to byla velmi příjemná záležitost ten čtvrtek, protože jsem měl zajímavého hosta, ale on je to o nastavení v hlavičce. Pokud se nepletu, vy, Boženko, jste byla pár týdnů zpátky v Egyptě. Říkám to dobře, že jo? Protože jste nám přes WhatsApp rádia Čas posílala fotky a je to asi stejné, jako kdybyste tam dorazila, lehla si na to lehátko a začala uvažovat, co svým strávníkům uvaříte. Jo? Protože vím, že jste kuchařinka, takže něco podobného. Ach jo, no tak ale myslím, že to známe každý, takže prosím vás, ňuňám na dálku, hlavně všechny, kterým začínáte prvé dovolená nebo čas prázdninový, což by nedávalo logiku. Prázdninový čas, doufám, začal už úplně všem. No a nový den, nový týden, ještě nám chybí dvorní astrolog Rádia Čas, takže Milan Gelnar a první várka pro ranní skřivany.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
2: Pondělí bude s vyrovnaným poměrem hvězdných aspektů souladných vítaných a těch problémových konfliktních. Přestože na nebi panují silné transformační tlaky, přesto by se u nás měly projevovat sklony k projevu moudrosti, poučení z minulosti a ochota těch zkušeností z minula využít k všeobecnému prospěchu do budoucna. Co se týká jednotlivých znamení, tak radci budou zaměřovat svou pozornost na věci rodiny a domova. Štíři mohou velmi intenzivně prožívat své milostné vztahy a ryby by měly zažívat úspěchy na poli kariéry a společenského postavení. Kozorohům se do ničeho nebude chtít. Býci mohou být výjimečně výřeční a pany budou projevovat zvýšenou citlivost a diplomaci. Bodnáři mohou řešit profesní komplikace. Váhy budou silně prožívat věci sexu a erotiky a blíženci mají naději na výtečné nápady v oblasti výdělečných aktivit. Berani se snadněji budou dostávat do konfliktů. Lvi se mohou těšit na přízeň opačného pohlaví a střelci budou mít tendenci konat dříve než myslet. Hvězdné pondělí, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gelnar.

Tak moji milí, mimochodem dobré ráno z Rádiem Čas, teď jsem se právě přesvědčil, že na festivaly opravdu nepatřím, protože v době, kdy jsem trošku sbíral síly a utekl se do Prahy, mimo jiné tedy do Prahy a do Brna, tak samozřejmě Ostrava žila dalším fenoménem Colors of Ostrava. Jako myslím, že Ostrava je vlastně fenoménem festivalů, které mají dobrou pověst a lidé sem zajíždí čím dál víc a víc a já mám s tou velkou radost, ale říkal jsem si, tak nemůžu to úplně tak jako nějak jako smést ze stolu, protože byla tam spousta mých blízkých, všichni, kteří mají sociální sítě, si to tak jako různě

No nicméně právě tam, kde nás zabírá náš kameraman Jirka, jsem ho viděl na festivalu, tak mu teď dávám úkol. Prosím tě, protože vím, jako, že nechceš jít asi do vysílání, jenom mi na dálku napiš, jak bylo na Colors, protože jsem tě tam viděl a podobně, koho jsi zužil a tak dál. A Jirka, cituji, na Colors jsem nebyl, pracoval jsem 4 dny na Masters of Rock ve Vizovicích. Jirka je rocker, no to jsem zapomněl, navíc tam byl pracovně, fajn, jenomže prostě pro mě jako ty obrázky z těch festivalů jsou skoro všechny úplně stejné, no. Tak možná vy, kteří jste na Colors byli, co vám dali, co vám vzali, kdo vás dostal do kolen, ať rádě taky o něco chytřejší. Já se jdu tedy, ne hudebně, ale tak nějak jako společensky vzdělávat, stydím se, jdu se schovat pod stůl a vám další muzika na rádiu Čas. Ještě šavličku musím dát nahoru.

čas, nebo by se mluvit mělo do úplně mimo mě, jo, ale tak jako vždycky si k tomu najdu nějaký příběh, já se to naučím jako takový malý film a potom jako o tom mám ánung. Tak samozřejmě už dlouho se mluvilo nejenom o velkém finále fotbalovém, mimochodem tedy Španělům, říkám to správně, Španělům po krásném zápasu s Argentinou 1-0, tedy krásné vítězství, hezké zlato, to jsem pochopil. No a mluvilo se taky vlastně o první halftime show v rámci FIFA, tedy fotbalu. Včera to proběhlo v odpoledních hodinách, samozřejmě v Evropě to bylo plus minus kolem 9:45 večer. No a ten večer měli ozvláštnit pod taktovkou Chrise Martina z Coldplay, který to měl všechno na starosti, tak třeba Madonna, jihokorejská parta BTS, byla tam Muppet Show, byla tam Shakira, Justin Bieber, tak možná jenom malá esence, když jsem zmínil ty BTS. Mimochodem to, když vidíte teď v záznamu sestříhané na internetu, tak jako podle 100 tisíců a brzy i milionů zhlédnutí, jde vidět, že prostě svět teď žere právě tyhle kluky, jo?

No a celou tuhletu FIFA World Cup halftime show performance odstartovala Madonna se vzácnými hosty. Teď jsem opět zapomněl, kdo řídil to auto. Byli to dva slavní fotbalisté, tedy už ve výslužbě, ale prostě byli jako usmívali se jako měsíček na hnoji, když Madonu vezli autem. No a znělo to asi takto.

0: No jak jasně, že bych mohl dělat Mirku, já jsem teda rád, jako, že Madonna vypadala energeticky a že jí to slušelo, nicméně všechna tahle ta zmíněná čísla byla tak nějak jakoby rozkouskována, já nevím, no, nějak mi to nedávalo jeden společný celek, ale důležité bylo, že se lidi spojili, aby podpořili nejenom sport, ale a není to fráze světový mír a že prostě jako když se lidi stmelí a stmelí je právě muzika a kultura, tak to má velkou sílu. Tak jsem se trošku dojal. Dívejte se, člověk se dojal a za chvilku už bude pomalu 6:30. Dobré ráno, Moravo, Radim Sobislav Bednář a celý tým vinčujeme krásné pondělí.
1: Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Ostravar Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz.

0: Alex.
1: Alex.
0: Hity, které milujete, i jejich konce, a protože ve dvou a více se to lépe táhne, tak teď ve studiu Rádia Čas i Honza Gavelčík aktuálně, ne aktuálně, prostě stále, ne stále, prostě teď na směně. Ahoj, ahoj.
1: Hezké pondělní ráno, ahoj Rádio.
0: Nemůžu se nezeptat jenom, jaký byl víkend, co ti přinesl, jestli víc akcí jako pracovně, nebo si trošku vypl taky.
1: Tenhle víkend jsem měl úplně odpočinkový, měl jsem volno a užíval jsem si.
0: Díky bohu za ty dary a teď se nemůžu nezeptat, protože dneska se ptáme všech, takže v premiéře odkrývám otázku. Ty, když se přesouváš na různé akce, tak většinou autem?
1: No, většinou autem, no, to je pravda.
0: Mě zajímají vlaky. Já si pamatuju kdysi jednu virální fotku, ale už je to strašně dávno, nebyl ty si, když se... Když tenkrát jakoby uváděli do provozu Pendolina, nebyl jsi u toho taky?
1: No jasně.
0: Já si to pamatuju, že jsme to nějak řešili, že máš
1: to. To jsem byl na tiskové konferenci, že to si vzpomínám, a že potom mě dokonce i svezli nějak, jakože tak, ve VIP voze, v té první třídě, zdarma.
0: Mě vezli třeba včera,
1: ano.
0: Mimochodem cesta plavná, akorát protože byla mezi klasicky Prahou Ostravou naplánovaná spousta výluk, tak jsme měli jako krásných 40 minut, jo, ale jenom vlastně s postáváním, nebylo žádné drámo. Ale je to čajíček. Dneska se ptáme všech, jestli mají nějakou úsměvnou zkušenost s cestování vlakem. Já bych už tady mluvil jenom do 8 do večera, takže ptám se spíš vás nebo tebe teď aktuálně. Je něco takového?
1: No, mě to vždycky překvapí, protože já vlakem moc nejezdím, ale jakože musím říct, že jsem spokojený spíš na těch regionálních tratích, kde mají ty nové vozy, třeba na trase Opava Český Těšín. To mě strašně baví. Teď jsem jel na kole do Havířova zpátky vlakem. Úžas, jo, to stejné, když jedu třeba do Opavy, bomba. Ale když třeba už jedu dál, za kamarády do Olomouce, anebo do Prahy, tak vždycky spíš jakoby žasnu, proč pokaždé, když jedu, je tam nějakých 100 minut zpoždění. Teď jsem nedávno zase jel, oni to nějak vysvětlovali, no nakonec, naštěstí jsem teda neměl jízdenku, tak jsem si koupil až ve vlaku, sice jako s příplatkem, ale kdybych měl tu jízdenku, tak bych čekal dalších 100 minut, protože jsem přišel na ten čas, kdy to mělo jet, a i tak to pořád někde stálo a vleklo se to a tak nějak jakože zvláštní to bylo, no, ale tak asi to tak jako je nastavené schválně, si myslím.
0: Já vím,
1: a nechápu proč, jako.
0: Když si ten průměr snížit, protože takhle, já jezdím prakticky jenom vlaky a čím víc jako si vlastně v tomhle tom znalejší a zcestovalejší, tak už máš jako trošku triky a občas si otrlí a naopak na některé věci citlivější. Mm-hmm. Takže já třeba už si dávám bacha na vlaky, které jedou ze Slovenska nebo z Polska, protože ještě tam můžou něco nabrat a tady už přijíždějí zpoždění a podobně.
1: Ale tam ten vlak, který přijel už jako z Prahy se zpožděním, ale já si možná myslím, že to je marketing, aby třeba lidi jezdili méně vlakem, já nevím, že možná už je to přeplněné.
0: Ne,
1: nebo proč to tak jako dělají?
0: Ne, naopak právě teď jakoby některá ta zpoždění, jako že to čančají a snaží se, aby to bylo rychlejší, dokonce už se pracuje i na trati právě mezi Svinovem a Brnem, protože tam to bylo takové hodně unavené.
1: A pak jsme ještě zastavili někde v hranicích úplně na nějaké boční koleje, a teď jsme stáli už asi 20 minut a já jsem se ptal toho vlak vedoucího, co tady měl napsáno vlak vedoucí, říkal jsem si, ten tomu bude rozumět. A říkal, já nevím. Tak mu říkám, a nedokážete si někoho zeptat, třeba někomu, kdo tomu rozumí? Někoho.
0: Včera teda Ofiko nám to pořád hlásili, jakože to je z důvodu výluk a tak dále. Jako když víš, tak hele, já určitě ještě nějaké jako přitáhnu, teď je to na vás, takže kdybyste se chtěli podělit, Facebook Rádia Čas nebo naše WhatsApp číslo?
1: Ano, 776612800.
0: Vzpomínejte, prosím vás, moc se přitom nerozčilujte, hlavně ať je to úsměvné, no a s Honzou plus minus za hodinu i ve víš, nevíš.
1: Trošku se bojím, ale těším se.
0: Uděláme si to hezké.
2: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo.

0: Hity, které milujete a umění, kam se podíváš na Rádio Čas, tedy jak jen tomu rozumíme. V každém případě pár týdnů zpátky jsme se radovali a můžeme říct, že radovali z nového portrétu bývalé německé kancléřky Angely Merkelové. Jinak jsem říkal, že když ho slavnostně odhalovali, tak Angela vypadala jako opravdu mladě a svěže, možná jako by mladší, než byla v době své praxe, ale tak konec konců ono jsou to nervičky, ta politika, co si budeme. A mimochodem ten obraz, který se hodně povedl, je taky velkým bodem pro začínajícího německého francouzského malíře. Říkejme mu Jérémy, protože já francouzština, němčina a podobně, jako tak nechci to pokoušet. V každém případě udělal si jméno, protože přímá feeling dokonce i Rembrandta a podobně. Nicméně, každý jako, kdo se rád patlá v detailech, jo? Kdo je ve znamení Panny, nebo tam má nějaký ascendent, případně planetu, tak si všiml, že na tom obraze, kde Angela stojí a tak opírá se rukou o stůl, právě na levé ruce, co si chybí. A je to prst. Jasně, že to může být stín, že může být nějak zakloněn, když pózovala, ale očividně má prostě jenom 4 prsty. A teď se ptají, jakoby je to vzkaz mimozemšťanům, je to nějaké nové politické poselství, přepočítal se pan malíř, nebo naopak tím chce něco vzkázat. Tak sváně, když tak si pohledejte, hledejte prst Angely Merkelové, anebo mi můžete napsat, pokud rádi malujete, a vím, že mezi vámi je pár takových nadšenců, mi řeknete, ne, to je prostě jenom jako záběr, prostě byl ve stínu, nebyl vidět a tak dále. Jo. Takže hledá se prst, jo, pro tuto chvíli, kdyby něco, WhatsApp reakce 776612800. Všem umělcům i neumělcům pohodové ráno.
1: Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Vlaky, veselé historky z vlaků, z nádraží, pokud nějaké máte, protože někteří se spíš vztekají, když jedou. V každém případě Facebook i WhatsApp může ožít na 776612800. Milan napsal, kromě zpoždění 197 minut jsem nic zajímavého ve vlaku nezažil, trošku ze života a vtipně to okomentoval i Vensel. Můj komentář bude opožděný o 122 minut. Ale pozor, jsou i takové historky. Třeba Markéta na střední škole, když jsem vystupovala z vlaku, tehdy byly schůdky hodně vysoko, jo, pozor, ještě jsem tam jsou a člověk jako když si chce poskočit, tak nervy moje. No tak se mi nějak kousek tkaničky zasekl na horním schůdku a já se skácela na peron. Bota zůstala na tom horním. Výborně, nebo ne, není to výborně, doufám, že jste v pořádku. Kristýnka píše, to já jsem tak jednou jela vlakem z práce a naproti v kupé si přisedl pán, evidentně sportovec. A jak se tam tak roznožil, tak mu nádobíčko vykouklo v celé parádě ven. To mi připomnělo jednu slavnou epizodu ohledně, vlastně ne, to se netýkalo Chandlera. A to byl partner Phoebe, ano, seriál Přátelé, taky doporučuju, protože v úzovkách vajca ven, to stálo za to. A tak to je hezké, že nemluvíte jenom o zpoždění a různých jakoby zákrutách a zásecích a výlukách, ale i takové jakoby, nebo seznámil se někdy někdo v vlaku, byl třeba oslovena, pište, nahrávejte, my vás rádi slyšíme, ještě jednou kromě Facebooku i WhatsApp číslo 776612800.
1: Megaléto Rádia Čas.
0: Já to řeknu naopak, než vám řeknu první slovíčko tajemné věty Rádia Čas, tak to nebudu dlouho natahovat a dneska jsme se dočkali. Dneska pro vás hrajeme o dva vstupy na letošní megakoncert Rádia Čas, který bude 21. listopadu. Ano, 28 let s vámi slavíme na Megáči, kde budou vystupovat Europe, taky Leny, taky Olympic a v neposlední řadě David Koller, pozor Leny, ještě speciálního z Marpo, takže někdo dá na to, že si radši najde místo v hale a koupí si lístky přes sazradio.cz, někdo dneska začne skládat tajemnou větu Rádia Čas. Jak, kde, co a proč? Tak o tom už za chvíli. Dobré ráno, Moravo.
2: Obrovská slevová akce v Planeo. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst po celé republice. Planeo.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Česká sherry rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Stavíte? Stavte se! Stavebniny Dek pro vás v Třinci otevírají nový moderní areál. Prodejna s rozšířenou nabídkou sortimentu skladem, půjčovna strojů a zařízení, klempírna, míchárna omítek a barev. Přijďte na den stavebnin Dek tento čtvrtek 23. července. Ke každému nákupu nad 500 korun navíc dostanete láhev italského proseka zdarma. Tento čtvrtek stavebniny Dek Třinec u kruhového objezdu směr Oldřichovice. Více na dek.cz.
5: Datart je zpátky. Od čtvrtka pro vás znovu otevíráme naši prodejnu. Ve Frýdku Místku nás najdete opět i v obchodním centru Paráda. Přijďte si vybrat z naší široké nabídky Elektra. S Richlartem si navíc své zboží můžete vyzvednout už do 30 minut od objednání. Datart. Opravdový elektrospecialista.
6: Láska prochází žaludkem. Ano, alespoň u mě to tak je. A to jste ještě neochutnali dobroty šéfkuchaře Davida Valíčka.
7: Podzim, spíš kořenová zelenina, jo, může být nějaká zvěřinka a podobně.
8: Jo, tak to ne, takže na podzim tě nepozvu, pokračuj dál.
7: Kdo má na nějaká brokolička divoká, jo, nebo nějaký třeba chřest výborný taky, jo. A k tomu prostě plátek kuřecího masa s zastřeným vejcem a bernskou omáčkou, tak jsem spokojen.
8: Ty, tak já jdu trénovat. Ty náročný.
7: Prý a sakra, ty nepůjdeš.
6: Sledujte nový díl Talkshow Selfie s Táňou už ve čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.

0: Rádia Čas.
1: Tak už víme, že vyrážíme na megakoncert, už jsme to zmiňovali. Někdo si rád vybere místo v hale 21. listopadu na casradio.cz, tedy na našich webovkách. Někdo si počkal právě na megaléto a říká si, tak vyhraju nebo nevyhraju. Tak jasně, že můžete vyhrát, když složíte celou tajemnou větu, která má celkem 4 slova. A odpoledne, až vám kolegové řeknou, tak teď volíte, pokud ji znáte v tom a tom pořadí, zavoláte, dovoláte se, řeknete a tram tradá, megáč, tedy dva volné vstupy mohou být vaše. Tentokrát začínáme větu slovem a pozor, říkám ho dneska úplně poprvé, těším, ne, pardon, ne, pardon, špatné poznámky mám, vymažte, můžu? První slovíčko je dnes. Jo, to se dobře pamatuje, takže začínáme slovem dnes a zopakuju to možná ještě 100krát. Dnes k tomu přihodíme 3 slovíčka a tajemná věta Rádia Čas bude hotová. Omlouvám se za malé nedorozumění, ale to je nedostatek kofeinu v mém těle. Jdu to napravit, pro vás čerstvé informace s Honzou, za 4 minuty bude 7 a dobré ráno Moravo v plném proudu i vám do světa kdykoliv přes casradio.cz.
2: Léto patří zážitkům a na Rádiu Čas můžeš vyhrát ty největší. Mega léto Rádia Čas. Letní festival.

0: dalších. Stačí poslouchat celý den, skládat výherní větu a v odpoledních hodinách volat. Kdo ji řekne správně, bere výhru. Megaléto na Rádiu Čas. Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastíra v Čutkovskej dolině na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete. Rádio Čas.
1: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
2: Innogy přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innogy. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innogy Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innogy.
3: Zdržíme se v Karviné, v ulici Dětmarovické, bourala dvě osobní auta. Pozor si musíme dávat i v Kroměříži na ulici Havlíčkově. I tady policisté zasahují u nehody dvou aut. Vážná bouračka se stala v Hodoníně na křižovatce třídy Bratří Čapků a ulice Jana Suka. Tady havaroval cyklista, na místě jsou záchranáři. Záchranka zasahuje na Hodonínsku taky u obce Vracov, na hlavním tahu Bzeneckyjov, kde bouralo osobní auto. Bouračka dvou aut nás potrápí taky na Olomoucku u Štenberka na výjezdu na Lipinu a nehoda se zvěří se řeší na Prostějovsku u obce Biskupice na trase Prostějov Brodek u Přerova.
0: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
3: Pravé letní počasí se vrátí až o víkendu. Bohumín teď hlídají asistenti prevence kriminality. Titul fotbalových mistrů světa slaví Španělé. Dobré pondělní ráno u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Na opalování si počkáme. Nový prázdninový týden přinese spíše zataženou oblohu, déšť a ochlazení. Ve čtvrtek naměříme teploty jenom kolem 20. Už o víkendu se ale znovu začne oteplovat. V neděli hodnoty vystoupají až na 31 stupňů.
0: Morava aktuálně.
3: Bohumín po půl roce obnovil službu asistentů prevence kriminality. Na pořádek teď dohlíží 4členný tým. Pokračuje mluvčí města Jana Končítková.
4: Během léta se asistenti budou pohybovat hlavně v centru města, v okolí vlakového nádraží a na pěší zóně. Od září budou mít na starosti také dohled na přechodech u základních škol, aby pomohli dětem bezpečně dorazit do tříd a po výuce zase domů.
3: Asistenti nastoupili 1. července. Jestli budou pokračovat i v dalším roce, to zatím není jasné. Ústřední hřbitov v Olomouci Neředíně bude bezpečnější. Střežit ho bude městský kamerový systém. Kamery tu mají zvýšit bezpečnost a hřbitov zároveň pomůžou chránit před vandaly. Jeden z nich tu loni poškodil zhruba 50 hrobů.
0: Rádio Čas, sport.
3: Fotbalisté Španělska porazili ve finále obhajce zlata Argentinu 1-0 po prodloužení. Po 16 letech podruhé v historii ovládli mistrovství světa. Bronz slaví Anglie. Britové v sobotním utkání o třetí místo po nevídané přestřelce udolali Francii 6-4. A dneska se můžeme těšit na sluníčko. Obloha by měla být jasná až polojasná. Nejvyšší teploty se mají pohybovat do 24. Tolik zprávy. Po 7. hodině pokračuje pondělní Dobré ráno Moravo na Rádiu Čas s Radimem Soběslavem Bednářem.

Minuta po sedmé, Honzi, díky za slovo, v této hodině se ještě uvidíme, uslyšíme a pro všechny, kteří si měli nebo dovolili jakoby přispat v rámci dovolených prázdnin anebo prostě jenom zapomněli, že mají být v práci, pondělí 20. července v kalendáři Ilia a taky Eliáš, první slovíčko tajemné věty Rádia Čas v rámci megaléta je dnes. Napište si dnes. No a kromě toho, pro ty, kteří by se potřebovali trošku zasmát, ať jako ukážou i zoubky po ránu, tak Facebook, Instagram a nové video za ranní tým. Dá se říct, že tam máme takového Moliéra, ale no prostě jmenuje se to Lakomec. Každý, kdo zažil, pošle dál, může okomentovat, možná i nějaké ty lakomce označit, to nevím, jestli se na to troufnete. V každém případě ještě jednou, Facebook a Instagram Rádia často jistí, jukněte, dobře se bavte a když tak to pošlete dál mezi lidi. No, za celý velký tým Rádia Čas po tom velkém antré zdraví Radim a doufám, že se máte fajn.

Já už se směju, protože vím, jaká bude pointa tohohle povídání. V každém případě krásný nový den s Radimem na Rádio Čas, 20. červencový. A protože život není většinou pohádka, ale občas je a my chceme, i když je nám, já nevím, 20 nebo 50, si občas dopřávat ty happy endy, tak se docela raduju i za nás v rolích rodičů třeba, že Disney se prý vrací k animovaným pohádkám takovou tou starou tradiční kreslenou animací, jo? To znamená žádné digitály, bude to vypadat podobně, jako svého času vypadala třeba Malá mořská víla, Sněhurka a tak dále. Nová disneyovská princezna nebo hlavní postava, ale jak říkám, je to nepotvrzené, jenom posílám dál, by měla mít dlouhé černé vlasy, tentokrát světlou pleť a podle prvních náznaků elegantní šaty, jo? Ale jak říkám, jenom se o tom šeptá, uvidíme, jestli to je pravda, ale byl by to krásný návrat ke kořenům v 21. zpátky 20. století. Nicméně v rámci těch modernějších animáčů, já si teď s kamarádem Marťou, protože většinou koukáme na dálku, buď to na trase Ostrava Brno nebo třeba Praha Brno, když jsem tam, tak se občas proměníme v ty malé kluky a dáváme si animáče. Některé opáčko, ale některé, a pro mě to byla o víkendu premiéra, po 5 letech od té světové. Prosím vás, já vám doporučuji, pokud jste ještě neviděli a klidně s celou rodinou, česky se to jmenuje Rodina na baterky. Klasická rodina se vším všudy, která de facto zachraňuje svět před vzpourou strojů, domácích spotřebičů a hlavně jednoho velmi chytrého telefonu. V každém případě nebudu prozrazovat pointu, já jsem se tam zamiloval do pejska, do mopsíka, který se jmenuje Monči a každý, kdo viděl, mi dá za pravdu, jo. Ale jak říkám, za mě tip, jak se můžete bavit, ať už vám 5 nebo 50, k čemuž pomalu jistě spěju já, i když pořád říkám, že je mi 29, takže tip, ranní tip za Rádio Čas, animáč Rodina na baterky. Tam se smějete, tam se bojíte, tam řvete a každý víceméně přirozeně ne povinně po zhlédnutí tohohle filmu běží, volá mámě, tátovi, spojí se se segrou a řekne, hele, mám tě rád. A o tom to je. Milujte se, množte se a mějte se rádi.

7.11, dneska na Rádiu Čas nejenom ráno, ale celé pondělí sbíráme historky z vlaků, veselé historky v vozovkách, jak se říká, z natáčení. Někdy hodně trpké, občas se vztekáme, takže jestli máte takovou nějakou vlakovou, tak rozhodně pro mě asi nejzajímavější bylo, já už jsem teď jako opravdu zvyklý skoro na všechno, jo, i když čas od času jsem ještě překvapený, protože jezdím docela často, když jsem si koupil do jednoho vlakového řetězce, nebudu jmenovat místenku, bylo to ve voze číslo 7 a na to nástupiště přijeli vlaky 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 8. A nebylo to tím, že ta sedmička byla jenom přejmenovaná osmička, ale opravdu jako regulérně pro mě místo nebylo. Tak nás potom jako bychom stáli v těch chodbičkách té osmičky a šablovali. Tady běžte do trojky, tady do trojky. Dokonce jako když měl člověk zaplacené. Já si totiž občas rád připlatím, ne protože mám rád luxus, ale protože potřebuji své místo a klid, jo. A když vás dají jako mezi kupu lidí, tak Ježíš Kriste. Takže tohle je jedna historka. Potom druhá, když to vemu z opačného konce, to se mi stalo pár týdnů zpátky a já tímto zdravím a teď nevím, jako jestli ještě na Opavsko a nebo už do světa, do Herefordu, ale náš věrný fanoušek, který opravdu už roky žije a pracuje v Herefordu ve Velké Británii, snad to říkám správně, tak jsme na sebe narazili v Opavě, když já jsem se vracel od rodičů a nebo jsem jel za rodiči do Opavy, takhle bylo to Ostravsko-Opavská cesta. A pokud jsem se jako na úvod choval trošku divně, jenom hlásím všem, já jsem opravdu introvert, já se nezdám, ale jako když na mě někdo promluví, tak jako rádě vevnitř takhle maličkatý, ale bylo to neuvěřitelně příjemné povídání, nakonec jsme probrali půlku života, taky ty naše jakoby opavské kořeny a člověk jako je rád za tu zpětnou vazbu, že prostě naše společnost, ať máte třeba den blbec, nebo se z něčeho radujete, tak je tam a že vám prostě napříč celou tou modrou planetou můžeme posílat nejenom ty hity, které milujete, ale taky tu pohodu. A o tom to je. Tak, kapesníček, slzičky, ať si nesetřeme make-up. Ano, já mám trošku make-up, ať se nelesknu na televizních obrazovkách a potom neleknu, jo? A vy pište, nahrávejte, my vás i rádi slyšíme. Facebook, případně WhatsApp číslo 77 66 12 800. Zlatí jste!

Veselé, někdy hořkosladké historky z cestování vlakem dnes na Rádiu Čas. Občas člověk jako připomene i takovou tu, pamatujete se na takovou tu retro jízdenku, na takový ten retro lístek, který se procvakával a my děti jsme z toho byli fascinováni? Nebo třeba Lenka nám píše na Facebook Rádia Čas. Paní výpravčí darovala dceři plešového koníka, jak jsme čekali na vlak domů. Dcera měla neskutečnou radost. No a Michal píše, spíš nepříjemné zkušenosti z cest na kasárna během VZS. Já nejsem moc jako chlap v tomhletom, jo, takže nevím, co je VZS, ale asi vlastně něco vojenského, říkám to dobře. Ve tmě a šeru byl kolikrát problém se orientovat, kde se vůbec vlak nachází a pak vyskakovat za rozjíždění. To mi připomnělo pravý opak, slunce se, no a nezastavujeme. Takže prosím vás, nezastavujeme, vypište, nahrávejte ještě jednou Facebook, případně WhatsApp číslo 776612800. No a co by to bylo za nový den i týden, kdyby se neozval Milan?

0: zaměřovat svou pozornost na věci rodiny a domova. Štíři mohou velmi intenzivně prožívat své milostné vztahy a ryby by měly zažívat úspěchy na poli kariéry a společenského postavení. Kozorohům se do ničeho nebude chtít. Býci mohou být výjimečně výřeční a pany budou projevovat zvýšenou citlivost a diplomaci. Vodnáři mohou řešit profesní komplikace. Váhy budou silně prožívat věci sexu a erotiky a blíženci mají naději na výtečné nápady v oblasti výdělečných aktivit. Berani se snadněji budou dostávat do konfliktu. Lvi se mohou těšit na přízeň opačného pohlaví a střelci budou mít tendenci konat dříve než myslet. Hvězdné pondělí, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gellner.
1: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když vaše dovolená začíná už v oblacích. Lenko, jakou výjimečnou pozvánku pro nás máš?
3: Dneska vám představím Blue Class, jiný koncept cestování připravený exkluzivně pro naše klienty. Aby cesta rychleji ubíhala, dostanou nejmenší cestující omalovánky. Pro dospělé je připravené zajímavé čtení. Během letu můžete s posádkou oslavit svůj výjimečný den. Pro všechny máme narozeninový dárek a novomanželům nabídneme láhev sektu. Pro každého je připravená lahodná čokoláda s příchutí slaného karamelu, která vás naladí na chvíle u moře. V menu nad mraky je pak možnost zakoupit si lahodné občerstvení. Díky online odbavení si navíc ušetříte čekání na letišti. Na dovolenou z Blue Class se můžete vypravit do prosluněného Egypta, Tuniska, Bulharska, Řecka a Albánie.
2: Blue! Zájezdy s lety Blue Class hledejte na bluestyle.cz.
4: Daruj krev nebo plazmu v Moravskoslezské nemocnici Opava a vyhraj skvělé ceny. V červenci i srpnu vylosujeme každé dva týdny hned 6 výherců. První cena je poukaz na ubytování pro 2 osoby v hotelu Sluníčko v Beskydech. Více na msnopava.cz nebo na Facebooku a Instagramu transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava.
5: Přijďte si užít show v Havířovském skateparku. Úterý 28. července od 16 hodin. Díky zkušeným instruktorům si můžete vyzkoušet základy jízdy na skateboardu, lezení na lezecké stěně, základy parkouru nebo střelbu florbalkou na bránu s autobrankářem. Součástí programu bude i parkourová show. To vše bude doplněno diskotékou s DJem z Rádia Čas. Vstup zdarma.
6: Film Time na Rádiu Čas. Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Film Time je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas.

0: těba chuť.
1: Kriminální ústředna pátrá, pokračuje, jak jsem mu říkal, kriminální ústředna pátrá a... Nepamatuješ si to, Honzi? Ježíš, špatný mikrofon.
2: Jo, a byli tam takový zelení pánové s červenou čepicí. Vždycky.
1: Kriminální ústředna pátra a vyšetřuje možná?
2: To jo. Bylo,
1: ano, tak jeden z pořadů z dětství, který mi teď připomněl kolega Honza Gavelčík ve studiu Rádia Čas, ahoj.
2: Přátelé, já to vysvětlím. My tady v rohu studia máme takový obrovský, víc než půlmetrový vysoký koš, jo. Já jsem si říkal, tak velký odpadkový koš.
1: Ano, Honza,
2: ale je pravda, že vlastně je umístěn k mikrofonu, kde zpravidla se dává host, jo. No a tak jsem jako si říkal, proč tak velký odpadkový koš? No a pak mě Ráďa řekl, že je to květináč, ve kterém byla kdysi nějaká chlupatá kytka, která prý záhadně zmizela.
1: Ano, nežív tam byla živá kytka, jenomže nám tady jako živé kytičky se jim moc nedaří v těch našich energiích. Pak velmi krásná, taková ta přesvědčivá umělá. Mm-hmm. A já nevím, jestli jako zmizela v rámci natáčení pro jiný pořad, anebo jako se tam nelíbila na těch kamerách, ale tak prostě takhle, no.
2: Ale vypadá to jako odpadkový koš.
1: Mimochodem, tvoje téze, jako že to je na místě, kde se dává host, tak není pravda, protože to by se dávalo v koutě jako na hambi, jo, to ne, to jenom tak jako...
2: Jo, tak vlastně ne, pardon přátelé, tam sedí...
1: Lenča.
2: No teď to bude vypadat, že Lenka sedí na hambě.
1: Ne, Lenča ona sedí je zády tomu
2: ano,
1: koši.
2: Ano, ona sedí ano. Proto na tom místě, aby lépe viděla na rádiu, když spolu komunikují a ten host sedí, respektive stojí tam, kde stojím právě já, protože já jsem teď host, ale mám, jak se to říká, stažený ocas, protože vím, co bude následovat.
1: Ano, přesně tak, máme víš, nevíš, dneska z mobilu, protože jsem si ho chystal včera, když dneska
2: ve vlaku,
1: ty vlaky ve vlaku, přesně no, tak, jako z Prahy do Ostravy, takže pojďme si to udělat hravé.
3: Dobré ráno, Moravo.
4: Dobré ráno, Moravo.
3: Víš, nevíš.
1: Honzi, v roce 1708 Andreas Eberhard z Brna dostal oficiální povolení, počkej, já se jenom trošku zesílím, ku podivu se špatně slyším, dostal oficiální povolení de facto provozovat první veřejnou MHD v českých zemích. Mm-hmm. Jenom připomínám, rok 1708.
2: 1708.
1: Tak s pomocí čeho nebo jak fungovala?
2: Takže by to byla nějaká koněspřeška, že by to bylo zařízení, které fungovalo pomocí tažných zvířat?
1: Chceš pro jistotu nápovědy?
2: No.
1: Buď to s pomocí nosítek, kočáru, oslů, anebo trakařů?
2: No tak zkusím ty osly.
1: Mimochodem, já jsem taky typoval koně, ale prosím vás, pěkně byla to nosítková služba. Opravdu nosítka, jako nosilo se ze zeleného trhu, opravdu jako občas vydáváš v těch orientálních
2: pohádkách. Jakože někoho nesli, jo?
1: Ano, přesně tak, z bodu A do bodu B, ano. A dokonce jako nosiči mohli být přijímáni jenom rodilí Moravané nebo Němci tehdy, jo? Mm-hmm. Pak se to přeneslo do Prahy a tak dál. Rok 1885. V horní části dnešního Václaváku v Praze se začalo s kopáním základů novostavby Národního muzea. Muzeum je dneska jedna ze zastávek pražského metra. A je to jedna z takových těch, jak se říká, přestupových stanic, to znamená, že se tam střídají dvě linky. Mě nezajímají písmenka, ale typneš si, jaké barvy se střídají na tom muzeu?
2: No, vím, že další zastávka je IP Pavlova. A já totiž neznám ani ty barvy, ani jako vím, že jsou ABC, to vím, ale je červená, zelená a modrá, že jo?
1: Teď mi úplně zblbnul. Je červená, žlutá a zelená.
2: Červená, žlutá a zelená, no, tak jako já nevím, já jsem v Praze.
1: Tak
2: jako
1: chceš občas... ty kombinace?
2: No tak dobře, no.
1: Tak muzeum je buď to zelená a červená, zelená, žlutá, anebo červená, žlutá.
2: No, jako já nejsem v Praze tak často jako ty. No tak počkej, tak... Hele, když mi řekneš, jaká to jsou písmena? Protože já nevím, jaké písmeno k jaké barvě patří, tak to možná uhodnu.
1: Z a c, nebo č.
2: Já jsem myslel a nebo b, ježiš, no tak teď je to jasné, že to je zelená žlutá.
1: Ne.
2: Ne?
1: Zelená a červená jsem úplně zblbnul.
2: A jo, tak zelená červená.
1: Bože
2: no.
1: Můj.
2: Takové ty barvy, které jsou proti sobě, ano. Ne. Na konci spektra.
1: To už je tady asi posté, v kterém roce byl zahájen provoz pražského metra. Plus minus 3 roky ti dám, jenom ať máš jako takové ponětí.
2: 1972?
1: 74, takže uznáváme. První takzvaná bezkontaktní platba v Česku proběhla už před 15 lety, bylo to v pražském Globusu. A když jsme u peněz, Honzi, českou 10 korunu z jedné strany zdobí český lev a z druhé strany co? 10 koruna.
2: No je taková rezavá, moc to vidět není.
1: Jde to vidět dost a no, pozor,
2: já na to nekoukám
1: nebudu
2: úplně.
1: Dělat jako chytrého.
2: Teď jsem se 3 10 korun včera zbavil zrovna.
1: Taky jsem
2: to.
1: Se splet.
2: Počkej, takže 10korunový zdobí.
1: ABC?
2: Jo.
1: O, jak je libo. Pražský hrad? Brněnský Petrov? Nebo panoráma hory Říp?
2: Tak já zkusím tu horu Říp.
1: Chceš se přesvědčit a řekneš nám potom?
2: No.
1: Já ji tady pro tebe mám, tak prosím.
2: Jo, tak počkej.
1: Tak se mrkni, hop.
2: Se nevzal brýle, kámo. Mhm. Mhm. Tak hora Říp to není.
1: No.
2: Tak počkej, ještě jednou, Pražský hrad a?
1: A nebo Petrov v Brně.
2: No já bych řekl, že to je ten Petrov v Brně.
1: Je to ten Petrov v Brně, tak jsme
2: se... Dlouho jsem na to koukal, to je pravda.
1: Dobře. V 79. se odehrála mezinárodní premiéra dneska už kulturního filmu Ridley Scotta v hlavní roli s postavou, která se jmenovala astronautka Ripleyová. Jak se ten film jmenoval?
2: Ne, to já neznám, to jsou filmy.
1: Ellen Ripleyová, vůbec ti to nic neříká, ne. Jo? Dobře.
2: Tak počkej, astronautka Ellen Ripleyová.
1: Aha.
2: Je to asi hodně známé, tím pádem teď si připadám hodně potupně.
1: Chceš se zeptat posluchačů?
2: Zeptám se posluchačů 776612800 a dívej se, už někdo volá.
1: Nevolá nikdo, Honzi.
2: A to blikalo?
1: Ne, to se jenom propojovalo, jakože jsem lidem uvolnil linku. Tak mezi tím brnkněte, mezi tím se tě zeptám, protože dneska by slavil i Edmund Hillary. Edmund Hillary, čím se proslavil?
2: Já jsem akorát Hillary Clintonovou.
1: Ne.
2: Edmund pán. Hillary.
1: Edmund Hillary. Mm-hmm. Mimochodem proslavil se v roce 1953 a dokonce nebyl sám, byl s ním společně i Tenzing Norgay, toho času šerpa.
2: Mm-hmm. Čeho se mohl dopustit, co mohl vynalézt?
1: Ne, nic, no, se mu něco povedlo. S šerpou. Společně.
2: No tak vyšel na nějakou horu.
1: Na jakou horu?
2: Edmund Hillary.
1: No. No.
2: Mount Everest?
1: Bože můj, no, tak a zdá se, že...
2: Někdo volá a nikdo,
1: nikdo
2: tam
1: nám
2: není.
1: Nechce pomoci, tak já jenom řeknu, že to byl film Vetřelec.
2: Aha.
1: Vetřelec. To znamená, na pokračování se ani ptát nemám, kdo ho natočil, byl to James Cameron. A já už bych takhle skončil.
2: No tak jo, tak bylo to zajímavé, bylo to poučné.
1: Střídavě oblačno, asi takhle bych řekl.
2: James Cameron, ale on jakože ještě jako celkem i funguje pořád.
1: James
2: ne?
1: Cameron natočil dvojku, velmi úspěšnou, která je možná ještě lepší než jednička. Mm-hmm. Ta se jmenovala Vetřelci a tak dál. Mm-hmm. Zítra tady bude stát kdo?
2: Zítra tady bude stát Martin Fabík a my se uvidíme ve středu a v pátek.
1: Tak já jenom připomínám a lákáme už dopředu, ve středu si uděláme speciální vánoční vysílání, takže velmi odlehčené a i to víš, nevíš, bude vánoční. Honzi, krásný týden.
2: Už se těším, děkuji Ráďo.
1: A děkuji za účast. Hey, hey, hey.

Tak já nevím, jestli to mám nebo nemám přečíst, protože prý je to až po 22. hodině, ale když tak udělám cenzuru menší, jo. Příspěvek na Facebooku Rádia Čas, mimochodem krásné ráno všem, dneska cestujeme vlaky. Všechny veselé, hořkosladké příběhy, ať už se to odehrálo před 100 lety nebo třeba včera, prostě cestování vlakem, o tom je dneska řeč. No, je to už dávno, byla jsem mladá a krásná, bylo to v zimě. Přistoupil do vlaku mladý muž s výbavou na hory, velkou krosnu, lyže měl, péřovou bundu, kolicha, teplé boty a táhal sebou ve vaku taky lyže a lyžáky. Zaujal mě tím, jak se tam štousoval a než se uvelebil na místo, sedl si do kříže naproti tak, aby na mě viděl. Já jsem seděla s kamarádkama a bavili jsme se mezi sebou, ale tak nějak jsem si všimla, že tam pořád jako něco štráchá nebo mává. No a když jsem se podívala, tak on, teď použiju jiný výraz, dělal to, co pánové občas dělají, rozumíme si všichni, ano, jo, kluci, holky, fajn. Řekla jsem si nahlas, si dělá, on se podíval, vstal, hodil na sebe bundu, kolicha, rukavice, vzal lyže a šel pryč. Nechápali jsme nikdo, ale potom výbuch smíchu, takže takovou historku mám z mládí, když jsem jezdila do školy. Jo, a nebylo to jenom jednou, takových zážitků mám více. Asi jsem byla na tato individua magnet. Teď jsem právě chtěla říct, jako že jste v nich něco probouzela pravděpodobně. No tak, ale jak vidíte, pán se potom z toho vysportoval a hned ho ty hormóny opustili. Jo, já myslím, že jsme to řekli velmi kulantně, tak teď ještě vy WhatsAppoví, kdyby byla nějaká jako vlaková historka na jakékoliv téma, ať už zpoždění nebo pánové z batohy a krosnami, 776612800, pište i nahrávejte. I ty, které milujete a radím sobě se a bednář, za celý tým vám přeju pohodové pondělí.

0: Nevím, co mě čeká, ale vím, že to bude fajn. Hned po té, co jsem řekl další vaši historku z Facebooku Rádia Čas, zazvonil telefon a byla tam Maruška. Maruško, já vás zdravím, já vám přeju krásné ráno, dobrý den.
1: Jo, taky přeju krásné ráno, dobrý den.
0: Maruška hned začala povídat, říkám, počkejte, řekneme to úplně všem. Ještě jsem se ptal, jestli to je zveřejnitelné, dneska se ptáme na cesty
1: ano,
0: vlakem.
1: Ano, je to zveřejnitelné.
0: Tak povídejte, přeháníte, Maruško, co se vám událo a jak je to dávno nebo blízko?
1: Je to 17 let.
0: Ano.
1: A já jsem jela do Frenštátu za dcerou, za tím a vnukama.
0: Mm-hmm.
1: A já jsem posledním vlakem, 9. A v Moskově jsem nemohla otevřít dveře. To byl ten vlak, co se vždycky zmačklo z toho tlačítko a dveře se otevřely.
0: To byly šílené patenty, pamatuju, ano.
1: A to nešlo.
0: Mm-hmm.
1: Tak já jsem zajela o stanici dál na Domorac, do Voclavy. A tam už nejel další vlak na zpátek. Tak jsem musela pěšky do Moskova.
0: Ne.
1: Já jsem boty na podpatku, byla tma a 4 kilometry jsem musela pěšky do Moskova.
0: Došla jste bez úhony, mimochodem žádný pán na vás nevyskočil v té tmě a podobně.
1: Volala, měl jsem mobil, tak jsem volala brachovi a přišel za mnou. My nesl tašky, tak jsme šli pěšky.
0: Hele, ale pozor, aspoň jste si splnila takové to denní doporučené množství kroků, že ano, ano.
1: Jo.
0: Ale berete to s humorem, jako nebyla jste moc navstekaná.
1: Ne, beru to s humorem.
0: A když si to tak jako uděláte suma sumárum v hlavě, takovou bilanci, jaké bylo zatím vaše největší zpoždění, když jste jela vlakem, kdykoliv, jakoby od dětství?
1: Tak žádné zpoždění nebylo.
0: Ne?
1: Ne, to se nepamatuju. Tak... Jedině je to, že jsem ty dveře nedovedla otevřit, že jsem si zajela o zastavku dál, no a byl to poslední vlak.
0: V tom případě, Maruško, buď to jezdíte málo, anebo jste opravdu hodně šťastný člověk, protože já mám rekord až kolem 4-5 hodin, stejně jako další posluchači. Takže...
1: Tak to jsem ještě netažila.
0: Nechtějte, ale jak říkám, vždycky je to o lidech, jo? Když se to vykomunikuje, tak všechno dokážem pochopit. Já vám moc krát děkuju, užívejte si léto, prázdnový čas, rád se vás slyšel.
1: Mám vás ráda, vaše stanice a všechny moderátory. Rada vás poslouchám a hlavně přeju vám, ať se vám daří, hodně štěstí a lidé vás rádi poslouchají. Děkuji vám moc.
0: Zlatá jste, objímám na dálku a posílám velkého hubana. Mějte se krásně, nashledanou.
1: Děkuji,
2: stavíte? Stavte se. Stavebniny Dek pro vás v Třinci otevírají nový moderní areál. Prodejna s rozšířenou nabídkou sortimentu skladem, půjčovna strojů a zařízení, klempírna, míchárna omítek a barev. Přijďte na den stavebnin Dek tento čtvrtek 23. července. Ke každému nákupu nad 500 korun navíc dostanete láhev italského proseka zdarma. Tento čtvrtek stavebniny Dek Třinec u kruhového objezdu směr Oldřichovice. Více na dek.cz.
3: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
2: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.
4: Život plne dál.

Rozpohybované boky, já tady mám jeden takový malý rest, protože jsem kromě toho velkého fotbalového zážitku v rámci fotbalového šampionátu, ještě jednou Španělům velká gratulace, tak vlastně nový fenomén hudební, protože stejně jako je Super Bowl, tak tentokrát měli svou halftime show, to znamená v rámci pauzy, zkrátka premiéra velkých hvězd. 11-minutová pauza se vyplnila takovými hvězdami, jako jsou jihokorejští BTS, ale třeba i Justin Bieber, Madonna. Zmiňoval jsem i Shakiru, ale ještě se vám ji nepustil, jo? Takže takhle zněla doslova pár hodin zpátky na stadionu a bylo to velké.

0: Mimochodem, synové Shakiry odrůstají, už jsou to pomalu mladí muži a jenom jejich maminka zůstává pořád stejná. Myslím, že se vůbec nemusí stydět, když prozradím, že příští rok oslaví padesátiny Abrahamoviny a vypadá božsky. A tak ono je to o tom životní nastavení, že ano. Tak jo, tak jsem nás trošku podráždil v pondělí, zvláště nás, kteří jsme se ráno podívali do kalendáře, ne kalendáře, do zrcadla, do kalendáře taky, kolik nám je let. Tak když už jsme u toho... Ilium a Eliášům krásný svátek, za 5 minut bude 8 a čerstvé info má pro vás kolega Honza Gavelčík.
1: Perlivé od Vinia, to je spojení plné vína, svěžích bublinek a šťavnatých ovocných tónů. Vyzkoušíte perlivé jahodové, pomelo grep nebo mango a ta chuť? Dokonalost. Pořádně vychlazené s pár kostkami ledu, to je ideální drink na letošní sezónu. Navíc ho koupíte v láhvi nebo v plechovce. S Viniem léto každý den.
2: Obrovská slevová akce v Planeo. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.

0: Radio Čas. Radio Čas.
1: Nehoda nás teď potrápí. V Karviné v ulici Dětmanovické bourala dvě osobní auta. Zdržíme se taky v Budišově nad Budišovkou na Opavsku v ulici Pivovarské. I tady se srazily dva osobáky. A nehoda dvou aut blokuje provoz taky v Kroměříži v ulici Havlíčkově. Problémy jsou taky v olomoucké části Holice. Na křižovatce ulic Šlechtitelů a na Keplerku bouralo nákladní auto s osobním. Vážná nehoda se řeší v Hodoníně na křižovatce třídy Bratří Čapků a ulice Jana Suka. Tady boural cyklista, na místě jsou záchranáři. A pozor si musíme dávat taky u Šternberku na výjezdu na Lipinu. Tady se srazila dvě osobní auta.
0: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
1: Cena nafty může zdražit až o 3 koruny za litr. Na střední Moravě se hledají ekologičtí hrdinové. V Praze startuje hlavní část tenisového turnaje žen Prague Open. Dobré pondělní ráno u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Za pohonné hmoty si opět připlatíme. O půlnoci totiž skončila státní regulace jejich cen. Během týdne by nafta mohla zdražit až o 3,5 koruny za litr. Ministerstvo financí ale slibuje, že vláda při dalším velkém růstu cen znovu zasáhne.
0: Morava aktuálně.
1: Čtyřdenní festival Colors of Ostrava zaměstnal policisty. Řešili například porušení bezletové zóny piloty dronů, podvodná jednání při inzertním prodeji vstupenek, prodej drog u vstupu do areálu a skoro 200 dopravních přestupků. Olomoucký kraj hledá ekologické hrdiny. Hejtmanství spustilo anketu Cena veřejnosti za přínos v oblasti životního prostředí. Lidé můžou vybírat z 18 projektů, zaměřených na krajinu, vodu nebo technologie, říká mluvčí kraje Eva Knajblová.
2: Mezi finalisty se například potkávají projekty obcí a organizací efektivně vracejících vodu do krajiny, aktivity zapálených spolků sázejících stromy pro budoucí generace, strategické zavádění postupů pro udržitelné zemědělství, studentské aktivity na ochranu biodiverzity, ekologická osvěta i inovativní nápady v oblasti udržitelné dopravy a energetických úspor.
1: Hlasování veřejnosti probíhá online až do konce srpna.
0: Rádio Čas, sport.
1: Na pražské Štvanici startuje hlavní část soutěže ženského tenisového turnaje Prague Open. Titul obhajuje 21. hráčka světového žebříčku Marie Bousková. Program začne dnes v 11 hodin. Turnaj vyvrcholí finálovými zápasy tuto neděli. A dnešek bude polojasný s teplotami do 24 stupňů. Tolik zprávy, po 8. pokračuje pondělní Dobré ráno Moravo na Rádiu Čas s Radimem Sobislavem Bednářem.
3: Rádiu Čas. Hity, které milujete. Rádiu Čas. Hity, které milujete.

0: Na cesty, necesty, s přáním šťastného návratu domů, krásné a pohodové ráno s rádiem Čas. Nejenom teď, ale vlastně celý den sondujeme, co vy a cestování vlakem. Jezdíte, nejezdíte. Já znám jako pár lidí i z řad blízkých, ať už kolegů nebo příbuzných, kteří mají jako strach z cestování vlakem. A já se jim nedivím, jako než jsem si to oblíbil, než se to stalo mojí oblíbenou disciplínou, tak člověk měl jako trauma už na tom nástupišti, jako jestli zvolit to správné, teď ty informační cedule, co znamenají takové ty různé poznámky a ta červená čísílka podtržená. Ta červená čísílka podtržená je prosím vás pěkně zpoždění, jo, to je typické pro Českou republiku, ale dobře, ať to všechno neházíme do jednoho koše, zasondovali jsme v ulicích Moravy a Slezska. Jsou nějaké historky?
1: Všechny cesty vlakem jsou bizarní.
2: No tak když jsme jeli s manželem, tak ano, skončili jsme na poli.
3: Když jsme kouřili v kupé a paní, co seděla vedle, byla inspektorka Českých drah.
4: Tak to se omlouvám, ale tímhle problémem netrpím.
1: S cestováním vlakem mám asi nejkrásnější zkušenost, když jsem z něho vyskočil.
2: Nejezdím.
5: Jo, do hor jsem se dostal.
2: Co nám nikdy nestalo?
6: Asi když jsem se opil ve vlaku a skončil jsem na konečné Bratislavě hlavním nádraží.
0: No, občas je takzvaně o hubu a zažili jsme si to já dokonce hned několikrát teď pár týdnů zpátky, když byly ty 40, ty rekordní tropy. Prakticky všechny vlaky jsou vybavené klimatizací, ale to tak, že mají vlastně svářená okýnka, ta okýnka nejde otvírat. A nedej bože, když se klimatizace pokazí. Takže vy jedete, ale jako nic s tím udělat nemůžete, jo? Takže to je jenom taková jako zkušenost. Nepřivolávám, tento týden má být velmi příjemný na teploty všeho druhu, takže prosím vás, vypište, nahrávejte Facebook, případně WhatsApp číslo 7766 12800. A rozhodně to nemusí být jenom o zpoždění, už jsme to taky měli dneska o takové typické mužské disciplíně.

Tak co, jak se vám poslouchá? Všechno v pořádku, máte se fajn, hezké pondělí. S Radimem na Rádio Čas. Obvykle přejeme ve dvou, ale teď pár dnů si dopřává volno pro změnu Lenča. Já zdravím, když jsme u těch jmen, všechny jménem Ilja nebo Eliáš, protože dneska máte svátek, takže užijte si den. A musím konstatovat, že jsem vlastně hodně rád, že nemám řidičák, protože v rámci emocí, které se občas člověku stanou, bych možná dopadl stejně a nakonec bych skončil za katrem. Hned vysvětlím. Já když mám jako s někým vášnivou debatu, většinou teda po telefonu já pokládám. Já se potřebuji uklidit a je to tak jako největší trest, který dotyčné straně tam někde úplně třeba v jiném městě můžu nabídnout, jo. V každém případě jistý pán, nebo spíš jistý pár ve Francii na dálnici, kde auta opravdu divoce svištěla, to vyřešil tak, jakože zastavili. Potom se zhádali venku na té dálnici a pán nakonec nevydržel psychicky a potrestal ženu tím, že odjel. To znamená, ona zůstala na té opravdu divoké cestě, některá auta jela včetně kamionu rychlostí až 130 km v hodině. Nakonec dámu zachránila teda jiná řidička, ale šlo takzvaně o hubu, jak se říká u nás na severu, a na pána si počkají strážci zákona, protože pokud se nepletu, vlastně tím ohrožujete dotyčného člověka a mám pocit, že tam je postihne jenom v rámci peněz, dokonce si můžete odsedět za katrem i nějakou trestní sazbu až do jednoho roku vězení. A lidé, kteří o tom diskutovali na sociálních sítích, s tím, že prostě ten čin de facto odsoudili, tak zmínili i fenomén, který já taky neznám, protože takhle, já rád chodím po městech, ale ne v přírodě. Říká se tomu alpský rozvod, to jste slyšeli? Prosím vás, jenom říkám dopředu, je to zajímavost, není to návod, jo, pro všechny, kteří mají italské partnerství. Alpský rozvod spočívá v tom, že partner zanechává ženu, možná někdy partnerka muže, který se moc nevyzná v přírodě, právě někde v prostranství, v divoké přírodě během procházky pohádce. Prostě se nikam uteče a dotyčný nebo dotyčná bloudí a teď se bojí zvířat, ještě tam v noci musí přespat. Alpský rozvod. Co se člověk nedozví z Rádiem Čas? No, já jsem se dozvěděl. Takže prosím vás, milujte se, množte se, nehádejte se, komunikujte a já vím, že se mi to říká, protože já pokládám holt jenom ta sluchátka. No. Čas.

0: Jedna šavlička nahoru, druhá šavlička nahoru. Milá společnost se vždycky cení, ještě před čerstvými horoskopy na rádiu Čas. Zvládneš to, počkej, já ti naberu?
1: Jo, prosím, dej mi sluchátka, víš, že já jsem nervózní, když je nemám.
0: Tak, dívej se, mamince, dáme sluchátka.
1: Super, tak. Děkuju.
0: Já doběhnu zpátky, jenom zkontroluji, jestli Jirka psal, jestli tě jde dobře vidět. Jirka nepsal nic, takže jde tě dobře vidět. No a tohle bylo antré pro Denču. Denča Gália, mimochodem i s potomkem, úžasným tém. Mimochodem, to, že nepoznáte, že Denča přišla se svým synem, je proto, že je neuvěřitelně klidný, vyklidněný a čerstvě probuzený?
1: Dalo by se říct.
0: Že jo, to je takzvaná vyoraná myška malá. Ahoj, ahoj. Doufám, že tě rozesmíjí. Ježmar. Ne, hlavně neplakej. Hlavně neplakej. Maminka ti ukáže mikrofon. Tak prosím tě, mámo, nemůžu se nezeptat i tebe. Co ty a cestování vlakem? Jezdíš vůbec?
1: Teď už jsem dlouho nejela vlakem. Hlavně jak mám teď teda, tak jako moc ne, ale jsem tam třeba jela.
0: A patříš k těm, která panikaří už jako když vidí ty cedule a které nástupiště, nebo v tomhletom docela, tak ty jsi ta spořádaná pana, vy to máte, ne? Tak jako
1: Ráďo, do dneška si pamatuju, když jsem jela z Intru domů a tam jsou jenom dvě koleje, jo, ve Frenštátě. A já jsem ani nedokázala jet správně, když tam jsou jenom ty dvě koleje a jela jsem na opačnou stranu. To si pamatuju doteď, to jsem volala moji vychovatelce a ta Denčo na první zastávce vystup.
0: Typneš si nějaký rekord, který jsme tak jako už zatím nazbírali, co se týče třeba dojezdu a hlavně zpoždění?
1: Dojezdu? Já jsem měla skoro vždycky štěstí. Já jsem vlastně s tebou jsem jela za Zuzkou do Prahy, že?
0: Aha.
1: A ty máš zpoždění docela často.
0: Já hlavně chudáku. Komplikace. Já mám komplikace na cestě. No ne, že přišla nová zpráva, dokonce dvě od posluchačky Renči a já mám pocit, že máme políčeno na rekord. Uvidíme.
2: Hezký den na rádiu. Já jednou cestovala z Prahy, to byla neuvěřitelná doba. Ve 2 hodiny odpoledne jsem nastoupila v Praze. Bylo tenkrát takové to náledí námraza, takže troleje všechno bylo namrzlé.
0: No.
2: Dojeli jsme do Olomouce a já se dostala do Opavy až ráno v 6 hodin. Byla to má nejdelší cesta vlakem z Prahy.
0: Když to přeženu, tak vlastně dvoudenní cesta z Prahy do mé rodné Opavy, ano.
1: Jako takhle, já jelikož jezdím více autem, tak jsem se vždycky bála, že budu stát nějaké dlouhé koloně, ale to se mi taky jako vyhlo. Jako třeba, nevím, jako 3 hodiny čekání asi jo, ale nikdy jsem nečekala díl. A ve vlaku se mi to nestalo.
0: Zaklepeme to Denči na dřevo, jo? Zaklepeme to na dřevo, tak přesně tak. A vy prosím vás pište, protože to není jenom pondělní jako ranní téma, ale opravdu na celý den. A historka, jako veselá historka z vlaku může mít různé příchutě. Někdy o zpoždění, někdy o těch, kteří vás tam oslovují a jindy. Prostě necháme to na vás. Využijte i WhatsApp číslo.
1: 776612800.
0: A dobrý dojezd všem.
3: Dobré ráno, Moravo, na rádiu Čas.

0: Tak milá společnost, ještě stále ve studiu Rádia Čas. Kolegyně Denča, my jsme se delší dobu neviděli, tak teď jako bilancujeme poslední týdny a měsíce, ale tak jako mohli bychom Denču trošku prozkoušet. Neboj se, prosím tě, hlavně se neboj. Nebo vlastně jo, boj. Víte co, tak já začnu tím, že prvním slovíčkem v rámci tajemné věty Megaléto Rádia Čas je dneska dnes. Opakuju ještě jednou dnes a já myslím, že už někdy po deváté kolegyně Péťa, dneska přijde Péťa, tak přidá další slovíčko a najednou už budete mít půl tajemné věty. Taky prozradím, že hrajeme o volňásky na megakoncert Rádia Čas pro všechny bez validi, takže 21. listopadu všechny ty hvězdy jako Europe, Lenny plus Marpo, taky Olympic a David Koller na jednom a pro vás zadara, tedy pro ty, kteří složí tajemnou větu. Denny, ty jsi docela jakoby vděčný návštěvník, kromě toho, že občas se pohybuješ v zákulisí. Pamatuješ si zatím jako nejsilnější zážitek v rámci megakoncertu, jako z koho jsi šla do kolen? Ono je to trošku jiné vnímat z pozice jako návštěvníka, diváka a potom, když je člověk jako smočen, že jo, v tom rádiovém světě, ne?
1: Jako víš co, jsem se vždycky těšila na hodně zpěváků a pak jsem k ním ani nedorazila.
0: Takže, no počkej, ty jsi chtěla jakoby, ale jo, myslím, že jste měli fázi
1: počkej,
0: a já jsem vás obdivoval.
1: Minulý rok.
0: Ano.
1: Minulý rok jsme tam na někoho byli stoupnout.
0: To nevím, ale pamatuju si, že v zákulisí dva nebo tři roky zpátky, když vystupoval kapitán Demo, tak prakticky celá ženská sestava se s ním šla fotit. Pamatuješ, on tehdy změnil image a nebyl za 300-kilového pána, ale měl takové ty fejkové svaly. Jo. Já mám pocit, že tam stala i ty.
1: Já jsem ho tak nikdy neviděla. Aha. Já myslím, že asi jo, já se teda moc popravdě nefotím, jako takhle s někým, ale myslím, ne, ano, já se fotím, ale myslím, že zrovna s ním jsme se tam s holkama vyfotili, no.
0: No, to vím, že tam byla.
1: A jinak vlastně s nikým.
0: Jsem šel kolem na vstup a teď jakoby Péťa, ty a vlastně všechny holky a Kačenku jsem tam viděl a všechny. Já jak jeho slušelo mu to se musí nechat, no. Těší se na letošní ročník?
1: Těším, nejvíc na Leny.
0: Já taky. Teď jsem zrovna dával k dobru asi 2-3 týdny zpátky, že jsme se potkali v Praze v obchoďáku. Kdyby se mnou střetla pohledem, tak já jí řeknu, odkud jsem a že se na ní těšíme, jo. Ale jinak by vypadal prostě jako slizoun, který jako jí tahá někde do kabinek, jo. Takže tak, ještě jednou předprodejce z Radio.cz, anebo skládáme tajemnou větu, pokud to chcete zadara a první slovíčko je dnes. Myslím, že nejvyšší čas pro Milana. Jaké bude pondělí?
2: Radio Čas. Horoskopy na dnešní den.
3: Pondělí bude s vyrovnaným poměrem hvězdných aspektů souladných vítaných a těch problémových konfliktních. Přestože na nebi panují silné transformační tlaky, přesto by se u nás měly projevovat sklony k projevu moudrosti.

0: Prostě poučení z minulosti a ochota těch zkušeností z minula využít k všeobecnému prospěchu do budoucna. Co se týká jednotlivý znamení, tak radci budou zaměřovat svou pozornost na věci rodiny a domova. Štíři mohou velmi intenzivně prožívat své milostné vztahy a ryby by měly zažívat úspěchy na poli kariéry a společenského postavení. Kozorohům se do ničeho nebude chtít. Býci mohou být výjimečně výřeční a pany budou projevovat zvýšenou citlivost a diplomacii. Bodnáři mohou řešit profesní komplikace. Váhy budou silně prožívat věci sexu a erotiky a blíženci mají naději na výtečné nápady v oblasti výdělečných aktivit. Berani se snadněji budou dostávat do konfliktů. Lvi se mohou těšit na přízeň opačného pohlaví a střelci budou mít tendenci konat dříve než myslet. Hvězdné pondělí, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gellner.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Česká sherry rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
5: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
4: V potravinovém řetězci malou obchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Jemný kečup od Hamé, sladký či ostrý 900 gramů za skvělých 59,90. Tradiční výběrovou šunku Váhala 100 gramů za skvělých 19,90. Měkký zrající sír Romadur od Madety 100 gramů za 22,90. Nebo energetické nápoje Semtex Cactus a další nabušené příchutě půl litru již za 19,90. A navíc kupte jakékoliv dva Semtexy a soutěžte o třikrát vytuněný iPhone 16e. Více na mojehruska.cz.
6: Na Hlučínském jezeře léto nezastavuje.
4: Rozjeď wakeboarding, vezmi paddleboard, chyť vítr na windsurfingu nebo vyzvi partu na beach volejbal. Workout, minigolf i plovoucí mola. Všechno na jednom místě.
6: Přijď si to vyzkoušet nebo rezervuj sportoviště na www.sak-hlučin.cz.
7: Vedro k padnutí? Tak ho schladíme po našem. Už 22. července slavíme Vánoce v létě. Jedině na Rádiu Čas.
8: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Na co jsi zahlížel?
1: Na postavičky, na ty figurky.
0: Jo, přesně tak. Ve studiu Rádia Čas, ať víte, jako komu patří ten mužný hlas, kolega Martin Fabík. Marťo, ahoj.
1: Ahoj, dobré ráno.
0: Taky jsem je řešil, jsou to teda jsou to pozůstatky, nebo některé jakoby ještě celé, z vajíček s překvapením, protože Lenča, která má teď volno, tak proto má slabost, tak ji tak jako kupujeme. A dneska ráno jsem našel dvě torza, a našel jsem dvě půlky těla, ale nevím, kde jsou nožičky, takže jsem to tam tak nechal ležet. Jo, protože tady různě padají různí ti jednorožci a tak dál.
1: To vypadá nějaký ninja zelený nebo něco.
0: No, ale prostě nemá nožičky. Nemá, že jo?
1: Nemá.
0: Tak dobře,
1: ani to ten druhej.
0: Pořešili. Marťo, jaký byl víkend? Povídáme si v pondělí, tak jako jaký byl víkend?
1: Víkend byl hodně odpočinkový, hodně. Odpočíval jsem, byl jsem ve vodě, ve fitku a na bazéně.
0: A ty teď nejsem, jo. Ten nuda pořád dokola. Ale ne, nic v pořádku. Co se týče té vody, tak ty jsi takzvaný studený odchov, asi si otužilec. Jak to teda prožíváš jako stav a hlavně jako teplotu vody v těchto dnech a týdnech? Jako, dává ti to tu radost, nebo máš pocit, že vlastně se koupeš v kávě?
1: Teplota vody je v pohodě, tam to pořád cirkuluje, takže ta voda je celkem chladná.
0: Ty jsi na tom nebezpečném jezu, že? Vy
1: ano, tam. A tam to pořád cirkuluje, takže to je v pohodě a to místo ti dá klid, takže v pohodě, tam to nevadí.
0: Zníš vyzenovaně, my jsme se tady potkali ve čtvrtek, už takový zen nebyl.
1: Jsem už špatně vyspaný, no.
0: Marťa byl opinaný a byl mrzký.
1: Nebyl.
0: Byl mrzký na rád, takže dneska už je to lepší. A oficiální otázka pro dnešní den, co ty a cestování vlakem, nějaká veselá historka v uvozovkách z natáčení, bylo by něco k dobru?
1: Já jako občas jezdím vlakem, ale teď si vzpomínám, jak jsme byli děti, tak na základní škole jsme jeli s dvěma kamoškama, jak kdyby na černo vlakem a strašně jsme se lekli, protože jsme nastoupili do špatného vlaku.
0: Počkej, na černo cíleně?
1: Ne, my jsme právě měli se střídou a my jsme nastoupili do jiného vlaku, takže jsme jeli asi o hodinu dříve a strašně jsme chtěli utéct z toho vlaku a nevěděli jsme, co máme dělat, no. Tak jsme nakonec vystoupili ve Vratimově a čekali jsme hodinu na další
0: vlak. Šílená bezmoc, že? Když šílená, no. Mi se to asi dvakrát nebo třikrát stalo, já jsem teda strašně zodpovědný, ale v rámci pražského metra, já mám třeba koupenou jízdenku, ale ještě jsem se ji nestihl aktivovat jako další, po dalším dnu. Mimochodem, teď jsem dostal jako za flíger, protože jsem ji neměla aktualizovanou, takže 1200 letilo komínem.
1: Ty brdě.
0: Ale nejšilnější je, když tam teda nejsou revizoři a ty si to třeba uprostřed té jízdy uvědomíš, jakože z něco proved a jako pokud je člověk zodpovědný, tak jako neznám horší stav, takže ti naprosto rozumím.
1: To je nejhorší stav.
0: Tak jo. No. Takže prosím vás pozor, jízdenky všeho druhu, nastupujte, když tak se doptejte, nestejte se za to. No a já se budu doptávat zítra, protože ty máš ranní směnu, takže se uděláme víš, nevíš společně.
1: Super. Těším se.
0: Máš kapesničky na pláč?
1: Ano, mám.
0: Domluveno. Radio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Tak nevím, jestli, a teď pozor, se vší pokorou, berme to s nadsázkou, jestli je víc fórů na poštu a na schopnost jako doručení některých zásilek nebo právě na zpoždění na české železnici, řeknu to takhle. My dneska na Rádio Čas sondujeme takové ty nejvtipnější historky právě z cesty vlakem. Úsměvné, někdy pozor, někdy jste tam potkali i lásku. V každém případě jsem trošku sondoval, protože samozřejmě ve vlacích a na železnici jako taky můžete jakoby spáchat spoustu rekordů a pořád se překonávat. Tak vůbec, počkejte, kde to mám? Jsem si to otevřel, jo, tady to mám. Absolutní světový rekord, co se týče rychlosti, tak má na svědomí japonský magnetický vlak Maglev, SC Maglev, a na testovací trati naměřili rychlost 603 km v hodině. Já jenom připomínám, že levituje na takovém magnetickém polštáři a nemá žádná kola, takže opravdu ne 21., ale 22. století. A kdyby hele takhle jezdil a jako bez nehod, tak se asi přestěhuju do Prahy, protože jako doma bych byl za necelou hodinku, no možná, že ze 3/4 hodiny. Jinak klasické koleje, tak pozor, palec nahoru pro Francouze, jejich TGV souprava drží od roku 2007 testovací rekord, bylo to nějakých necelých 575 kilásků za hodinu, takže opravdu nejvyšší ověřená, ale jako nervy moje, kdyby tam hodil někdo nechtěl nějaký kamínek nebo tak. Takže teď už je to na vás, kdybyste chtěli přispět, ať už na WhatsApp 7766 12 800, nebo přes Facebook Rádia Čas. Já se podívám na nové příspěvky, protože people mých pár dalších a já si vás rád čtu. Takže bychom dali jí tušku k dobru. Kluci a holky, mámy a tátové, je čas na pohádku. La la la. Mám krásnou zkušenost z vlaku, která se odehrála zhruba před 1 nebo 2 lety. Cestovala jsem z Prahy do Ostravy. A protože jsem odjížděla od dcery, se kterou se vidím málo, bylo mi hodně smutno. Tak jsem seděla, koukala z okna a v mé tváři musel být ten smutek velmi zřejmý. Mladý muž, který pracoval na palubě jako steward, nejenom že byl milý, obsluhoval s úsměvem a ochotou, kterou člověk jen tak nevidí, bylo vidět, že rozdává i něco navíc. Když procházel už po několikáté, tak přišel ke mně, zeptal se, co bych vám mohl nabídnout, abyste se usmála, a i teď mi to vhází slzy do očí. Vhání slzy do očí. Ten chlapec byl ve věku mé dcery a to jeho člověčenství a lidství bylo velmi vzácné a je, zvlášť v dnešní době. Jestli to slyší, chtěla bych mu tímto poděkovat a přála bych si, aby bylo víc takových všímavých lidí mezi námi. Přeju krásný den. Všímejte si lidí kolem sebe a rozdávejte úsměv a radost. A o tom to je. Protože to nemusí být jenom úsměvné historky, ale taky ty, které právě o té lidské, jak já říkám, člověčině dokážou, že pořád to s námi ještě není tak špatné. Takže mě dneska čeká cesta směr Brno a musím teda dát palec nahoru, protože co se týče obsluhy té lidské stránky, tak jako vždycky palec nahoru. A když se náhodou někde něco pokazí, tak nám to i vykomunikují. To se zase musí nechat.
1: Dobré ráno, Moravo. Nejlepší dávka hudby, vtipu a energie na Rádiu Čas. Na Rádiu.

0: Pozdravení do všech koutů světa, Radio Čas je ty, které milujete, a ten kout světa jeden hodně vzdálený, ale opravdu daleko, tam mám své nejbližší. A teď mi psali holky, konkrétně sestřenka Holky, já se omlouvám, si to fakt pletu. Pája s dcerou Páťou, jo? Obě fakt moje kamarádky, tak nás poslouchají dokonce na Bali, jo? Takže Lembongan a Denpasar a podobně, takže cazradio.cz, kdykoliv i přes internet. Zdravím, mávám. No a možná ještě jednu k dobru, takové jakoby varování, protože dneska řešíme vlaky a dojezdy a šťastné návraty a tak dál. Tahle ta událost se odehrála před pár dny, kdy německá rodinka chtěla navštívit Polsko. A na nádraží ve Varšavě začali vystupovat s tím, že pětiletá dcerka vyskočila jako první z vlaku na nástupiště a potom taková ta klasická scéna, že musíme z toho vlaku dostat všechna zavazadla ven. Takže tatínek se toho začal ujímat, ale protože byla těžká, tak se tam, no, něco se stalo, prostě vlak se zavřel a odjel pryč i s celou rodinou. Rodiče i starší brácha prostě jeli do někam a to malé pětileté stvoření zůstalo na nástupišti úplně samo. Naštěstí má to happy end. Hned si ji všimla kolem jdoucí, hned samozřejmě zburcovala strážce zákona. Rodina vystoupila na nejbližší stanici, myslím, že hlavního nádraží ve Varšavě, takže se brzy všichni setkali. Ale to malé drámo, jo, to v tom človíčku jako zanechá, to je stejné, jako když se ztratíte rodičům ve velkém obchoďáku, jo. Tak možná má památku, protože všechno bylo zdokumentováno bezpečnostními kamerami a dokonce k tomu vzniklo, když tak mrkněte na novinky.cz, i speciální selfiečko právě se strážci zákona, ale já nevím, no, jestli bych si to chtěl pamatovat, jak mi maminka s tatínkem a bráškou odjeli. No, takže jak říkám, šťastné návraty a při tom vystupování třikrát pozor a hýčkejte se, zlatí moji.
1: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu. Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro. Z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
2: Stavíte? Stavte se! Stavebniny DEK pro vás v Třinci otevírají nový moderní areál. Prodejna s rozšířenou nabídkou sortimentu skladem, půjčovna strojů a zařízení, klempírna, míchárna omítek a barev. Přijďte na den stavebnin DEK tento čtvrtek 23. července. Ke každému nákupu nad 500 korun navíc dostanete láhev italského proseka zdarma. Tento čtvrtek stavebniny DEK Třinec u kruhového objezdu směr Oldřichovice. Více na DEK.cz.
3: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
4: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
1: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.

0: Za 9:05, hezké, teď už skoro dopoledne, ve studiu Rádia Čas, ale tak to je milá návštěva. To není návštěva, to je vlastně jakoby, co to je?
1: Paní domácí. Co to,
0: ano, paní domácí, přesně, doslova. Takhle cítíš se jako paní domácí Péťo, Péťa Češková, ahoj.
1: Ahoj. Jsem tu hrozně moc ráda.
0: Mm-hmm. Ne, teď myslím všeobecně, jako ten mod, protože jakoby, no, když jsme se dávali pauzičku raní, tak vlastně jako druhá mateřská podobně.
1: Taková žijenka domáca.
0: Samozřejmě, jakoby no. Ještě odvíváš často do České televize, ale to jsou jenom takové úlety, takže pořád jenom jakoby matka pluku, jo, nejvíc.
1: No, hlavně toho, jo, takže si chodím fakt tak psychicky odpočinout do té práce, tak, je to fajn.
0: Já se na něco musím zeptat, protože jsem koukal na tvé sociální sítě a narazil jsem na čerstvý příběh nazvaný Ráno podle představ.
1: No.
0: Musím konstatovat, pokud si ráno rodila, tak vypadáš výborně.
1: Protože to vypadalo jak koza, že?
0: Je to porodní stůl, ne? Nebo něco podobného? Nebo byla za nějaké vyšetření? Nebo
1: já jsem si říkala, že...
0: Co to je?
1: No, to je Pilates. To je studio Pilates. A to jsou takové jako stroje. Myslím, že se jim říká reformery.
0: Já znám Pilates spojené třeba s Jane Fonda, ne? Říkám to dobře, taky. Jako osmdesátky, ale to bylo všechno jako jenom sama sobě si, ne?
1: No, pohyby. Ale tak brzo ráno bylo cvičení pouze na těch strojích, na těch reformerech, tak jsem si říkala, že mi to hezky vyjde, že to stihnu ještě před tou prací, když mám hlídání a že tím pádem jako už pak nemusím během toho dne, no tak jsem tam šla. A to ti je výborné, ono to jako vypadá to fakt jako ta koza porodní. Ono tam ty nohy i zapojuješ nějakým způsobem, ale jsou tam třeba i taková lana, jo, které ti ten pohyb trošku jako i usnadňují, někdy i trošku přitíží, ale je to strašně příjemné. Cvičení, fakt
0: jo, velice. Vím, že to
1: zapojíš celé tělo, je to tak, fakt ano, příjemné. Ano. No.
0: Je to na základě zkušenosti, nejsi influencerka, opravdu jako by tomu věříš, jo? Já se ptám.
1: Nevěřit je hřích, Ráďo.
0: No, tak znáš to. Už jsem tak, ano, hlavně sám v sebe. Peťo, poslední otázka, ty se taky budeš doptávat, co ty a vlaky. Ještě pořád jako tě omejvají, když se odsneš na nádraží a
1: tak mám tak minutu teda, třeba?
0: Jo, máš čas.
1: Tak já jsem jela pracovně do Prahy a tam jsem jela v business třídě. Což bylo úplně parádní. Ještě jsem tam měla nějaké kupečko a přistoupili tam dva takový elegáni. No i prosecco jsme si spolu dali, fajní byli. Jo.
0: Jela si na žluto, předpokládám.
1: Ano, ano, na žluto.
0: Tak, ano, to je ve 4.
1: A zpátky mi lístek kupoval Honza, tedy můj manžel, a říkal, že business třída už nebyla a že nebyla ani žádná táto tiché relax. A tak dál.
0: Standard.
1: Standardka jenom byla. Já mu to nevěřím, bez tak chtěl ušetřit.
0: Aha.
1: Ale ta standardka, byl to poslední spoj z Prahy do Ostravy, ten noční. Měl 2 hodiny zpoždění, to za prvé.
0: To jde.
1: A za druhé kolega, to jde. Kolega, se kterým jsem měla z televize, ten měl business třídu, takže ten si nastoupil jako pán. Uh-huh. A já teda do té standardky, tak to jste, kdo tam nejel nikdy tak, a nezažil to a neviděl to, tak to nepochopí.
0: Ježíš, prosím tě, počkej. Jako
1: to jeloš na Slovensko, do Košic.
0: No, ano, studenti by mluvili jinak asi, tak jako jsou zvyklí. Ještě low potom nezapomeň, jo? Ale ať nejmenujem, no, dobře, no.
1: No, takže tam byli všichni takový jako nejenom snědší, opálenější z toho léta samozřejmě a tak dále, ale měli s sebou takové balíky a byli strašně hluční. Mm-hmm. V tom kupé, kde já jsem seděla, nechodila ani ta stevardka. Tam ti ani nenabídli to jako to pití, rozumíš, ani to jídlo.
0: Ne, maximálně si můžeš přes aplikaci objednat.
1: No,
0: a
1: tak ale to mi došlo asi až
0: Volomouci,
1: že?
0: Ano,
1: a donesou ti to do hodiny, máš pravdu.
0: Aha, protože se právě biznis panu Radkovi se věnovali.
1: Panu Radkovi se věnovali a pan Radek mi píše. Tak já už mám občerstvení, je to paráda, dobrou jdu si schrupnout. A já říkám, tak tady si schrupnu, tak mě určitě buď okradou, v lepším případě. Jako, no to byla cesta do pekel normálně, strašně dlouhá byla.
0: Kdy máte stání s manželem?
1: Příští týden.
0: Výborně, dobře. Takže toto zase bude někdo jiný. No a další novinky z Pétina života hádám 9.05 až 9.12. Dobrý den.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Česká sherry rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Obrovská slevová akce v Planeo. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst po celé republice. Planeo.
4: Hledáte práci? Přidejte se k Maxihon Wheels v Ostravě Končicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxihon. Na lidech záleží.
5: Volejte bezplatně 800
2: 800 872.
5: Datart je zpátky. Od čtvrtka pro vás znovu otevíráme naši prodejnu. Ve Frýdku Místku nás najdete opět i v obchodním centru Paráda. Přijďte si vybrat z naší široké nabídky elektra. S Richlartem si navíc své zboží můžete vyzvednout už do 30 minut od objednání. Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Stále jsou problémy v Budišově nad Budišovkou. Na Opavsku v ulici Pivovarské bourala dvě osobní auta. Dvě auta se srazila taky v olomoucké části Holice na křižovatce ulic Šlechtitelů a na Keplerku. Tady bouralo nákladní auto s osobním. Vážná nehoda se řeší ve Vyškově v ulici Nádražní. Auto tady srazilo chodce, na místě jsou záchranáři. Bouračka busu s nákladňákem blokuje provoz v Brně v ulici Obvodové a pozor si musíme dávat taky na Šumpersku. Na trase Mohlnice Úsov u odbočky na Třeštinu boural tady motorkář.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Na trhu přibývá padělků cigaret. Odstraňování škod po povodních v Krnově dál pokračuje. Titul fotbalových mistrů světa slaví Španělé. Dobré pondělní dopoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Černý trh s cigaretami roste, a to přesto, že Evropané kouří stále méně. Více než každá desátá cigareta vykouřená v Evropské unii pochází z černého trhu. To je nejvíc za posledních 11 let. Klasické pašování nahrazují padělky.
1: Morava aktuálně.
0: V Krnově pokračuje odstraňování škod po předloňských povodních. V nejbližších dnech začne obnova vozovky na Poštovní ulici v části Chomíš. Skončit by měla z kraje Října. Dokončená už je oprava nábřeží řeky Opavy na náměstí Míru. Kroměřížská nemocnice prochází digitalizací. Pro inspiraci sem přijíždějí zástupci nemocnic z celé republiky. Pokračuje mluvčí nemocnice Alena Horáková.
2: Digitalizace zdravotnictví je jednou z klíčových priorit kroměřížské nemocnice. V rámci další etapy elektronizace rozvíjí elektronickou zdravotnickou dokumentaci, která představuje postupný přechod od papírové dokumentace k bezpečné digitální správě zdravotních údajů, jejich efektivnějším sdílení mezi poskytovateli zdravotních služeb a jednoduššímu přístupu pacientů k vlastním zdravotním informacím.
0: Cílem je vyšší bezpečnost zdravotnických dat a možnost věnovat víc času samotné péči o pacienty.
1: Rádio Čas, sport.
0: Fotbalisté Španělska porazili ve finále obhajce zlata Argentinu 1-0 po prodloužení. Po 16 letech podruhé v historii ovládli mistrovství světa. Bronz slaví Anglie. Britové v sobotním utkání o třetí místo po nevídané přestřelce udolali Francii 6-4. Dnešek bude jasný až polojasný a nejvyšší teploty se mají pohybovat od 20 do 24 stupňů. Tolik zprávy, po deváté pokračuje pondělní, teď už dopoledne, na Rádiu Čas.

To vám parádně hrajeme, co? Při pondělku. Je pondělí 20. července, 9 hodin 11 minut k tomu. Za mikrofonem už je Petra Češková, přeju vám krásný letní týden. Věřím, že si ho užíváte v pohodě, jestli jste v práci, tak zdravím, z práce do práce takzvaně. A pokud máte dovolenou, tak si užíváte zasloužený odpočinek a to vám taky přeju. Zejména zdravím všechny, kteří by se rozhodli cestovat vlakem, protože my dneska ve vysílání Rádia Čas cestujeme taky. Na Facebooku se vás ptáme na nějaké ty vtipné historky z toho cestování. Máme i WhatsApp 7766 12800 a ten zase ožil. Přišla mi tady čerstvá zpráva. Peti, já taky tak jela s vnukem. Několikrát přišel steward je upozornit na nevhodné chování. Pili si tam alkohol, který jim zabavil, no hrůza, hororová jízda a přesně taky jeli na Slovensku. Já teda vysvětlím pro všechny, co neslyšeli. Říkala jsem, že jsem pracovně cestovala do Prahy, tam jsem jela v business třídě, takzvaným žluťáskem. No a zpátky kupoval teda lístky manžel a říkal, že už business třída není a koupil mi standard cestu do Ostravy a standard vlak měl teda jednak zpoždění. Ne, že by business třída zpoždění neměla, to je jasné, že to je ten stejný vlak, ale 2 hodiny zpoždění a potom ještě plný vagón velice rušných cestujících, kteří cestovali na Slovensko. Bylo to teda fakt ostrach a jízda to nebyla vůbec příjemná. Tak to teda ty nepříjemné záležitosti, věřím, že budete mít i úsměvnější historky, anebo že třeba cestujete rádi a o tom to taky bude. Tak napište, máte ještě spoustu času, já za vámi posílám další muziku a přeju krásné pondělní dopoledne.

0: and you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: 9 hodin 20 minut, k tomu jste na vlnách Rádia Čas. Většina z vás si taky užívala kolorsy, spousta známých dávala fotografie na Facebooku a na sociálních sítích, všude možně, že to bylo fakt dobré. Občas pozlobilo trošku počasí, ale myslím si, že jste si ten hudební zážitek, který teda Ostrava rok co rok nabízí, myslím si, o něco vytuněnější užili. A dobrý a výborný zážitek bude taky oslava našich narozenin Rádia Čas, tedy mega koncert pro všechny bez lidi. A vy můžete být u toho úplně zadarmo, pokud s námi budete hrát mega léto. Ono, stačí poslouchat Rádio Čas a potom tedy složit onu kouzelnou větu. Tak dnešní ráno už Ráďa říkal první slovo a já mám tu čest vám říct to slovo druhé. Takže pokud jste slyšeli první slovo, máte ho zapsané a tím druhým slovem je mám. Mám, jako něco mám. Takže jenom to slovíčko mám. Poznačte si to, držíme vám palce, hrajte mega léto a poslouchejte další hity. Jo a zdravím všechny, kteří nás poslouchají a kteří přispívají taky k dnešnímu tématu na Facebooku nebo na WhatsAppu 7766 12 800, k vašemu cestování vlakem, protože vtipné historky nás dneska určitě budou zajímat.
2: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
3: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
2: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
4: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na Allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
5: Daruj krev nebo plazmu v Moravskoslezské nemocnici Opava a vyhraj skvělé ceny. V červenci i srpnu vylosujeme každé dva týdny hned 6 výherců. První cena je poukaz na ubytování pro 2 osoby v hotelu Sluníčko v Beskydech. Více na msnopava.cz nebo na Facebooku a Instagramu transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava.
6: Přijďte si užít show v Havířovském skateparku. Úterý 28. července od 16 hodin. Díky zkušeným instruktorům si můžete vyzkoušet základy jízdy na skateboardu, lezení na lezecké stěně, základy parkouru nebo střelbu florbalkou na bránu s autobrankářem. Součástí programu bude i parkourová show. To vše bude doplněno diskotékou s DJem z Rádia Čas. Vstup zdarma.
7: Představ si ten moment. Zhasnou světla. První tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz.
8: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Tak se vám přiznám, že jsem si v tuto chvíli chtěla pustit dnešní Víš, nevíš a pokochat se a zkusit si svoje vědomosti a zjistit, co všechno nevím. Ale nepodařilo se mi to tady najít. Tak já slibuju, že to všechno napravím a poslechneme si předpověď počasí a potom společně na to vlítneme. Jinak máme pondělí 20. července, bylo 9:30 a vyladíte vaše Rádio Čas.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Dnes bude jasno až polojasno, nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 20 až

0: Rádio Čas je s vámi i při pondělku s datem 20. července. Věřím, že máte krásné pondělí, byť to pondělí nebývá tím úplně nejoblíbenějším dnem, ale vzhledem k tomu, že počasí je krásné, teda podle mě ano, není ani úplně moc horko, není ani zima, tak věřím, že si ten den společně užijeme. A pojďme se podívat, jak to vypadalo v dnešním Víš, nevíš. Na to jsem strašně moc zvědavá. Ráďa se ptal, no tak pojďme.
1: Dobré ráno, Moravo. Víš? Nevíš?
2: První takzvaná bezkontaktní platba v Česku probíhá už před 15 lety, bylo to v pražském Globusu. A když jsme u peněz, Honzi, českou 10 korunu z jedné strany zdobí český lev a z druhé strany co?
3: No je taková rezavá, moc to vidět není. 10 korunu, co jí zdobí?
2: ABC?
3: Jo.
2: O, jak je libo. Pražský hrad? Brněnský Petrov? Nebo panoráma hory Říp?
3: Tak já zkusím tu horu Říp.
2: Chceš se přesvědčit a řekneš nám potom?
3: No.
2: Já ji tady pro tebe mám.
3: Tak hora Říp to není.
2: No.
3: No já bych řekl, že to je ten Petrov v Brně.
2: Je to ten Petrov v Brně, tak
3: to dlouho jsem na to koukal, to je pravda.
2: Dobře. V 79. se odehrála mezinárodní premiéra dneska už kulturního filmu Ridley Scotta v hlavní roli s postavou, která se jmenovala astronautka Ripleyová. Jak se ten film jmenoval?
3: Ne, to já neznám, to jsou filmy.
2: Ellen Ripleyová, vůbec ti to nic neříká, ne. Jo? Dobře.
3: Tak si připadám hodně potupně.
2: Chceš se zeptat posluchačů?
3: Zeptám se posluchačů 7766 12 800. A dívej se, už někdo volá.
2: Nevolá nikdo, Honzi.
3: A to blikalo?
2: Ne, to se jenom propojovalo, jakože jsem lidem uvolnil linku. Tak mezi tím brnkněte, mezi tím se tě zeptám, protože dneska by slavil i Edmund Hillary. Edmund Hillary, čím se proslavil? Mm-hmm. Mimochodem proslavil se v roce 1953. A dokonce nebyl sám, byl s ním společně i Tenzing Norgay, toho času šerpa.
3: Čeho se mohl dopustit, co mohl vynalézt?
2: Ne, nic, no, se mu něco povedlo. S šerpou. Společně.
3: No tak vyšel 50. na nějakou horu.
2: Na jakou horu?
3: Edmund, jo!
2: Bože můj!
3: No. Mont Everest?
2: Bože můj, no, jo. Tak. Tak já jenom řeknu, že to byl film Vetřelec.
3: Aha.
2: Vetřelec. To znamená, na pokračování se tě ani ptát nemám, kdo ho natočil, byl to James Cameron. A já už bych takhle skončil.
0: Já už teď se těším na zítra, už teď.
4: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
5: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
6: Stavíte? Stavte se! Stavebniny Dek pro vás v Třinci otevírají nový moderní areál. Prodejna s rozšířenou nabídkou sortimentu skladem, půjčovna strojů a zařízení, klempírna, míchárna omítek a barev. Přijďte na den stavebnin Dek tento čtvrtek 23. července. Ke každému nákupu nad 500 korun navíc dostanete láhev italského proseka zdarma. Tento čtvrtek stavebniny Dek Třinec u kruhového objezdu směr Oldřichovice. Více na dek.cz.
7: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
8: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekon

0: Vedro k padnutí? Tak ho schladíme po našem. Už 22. července slavíme Vánoce v létě. Jedině na Rádiu Čas.
1: Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Metallica na rádiu Čas na závěr této hodiny. Krásné dopoledne vám přeje Petra Češková. Je pondělí 20. července. Dál mi pište zážitky z vašeho cestování vlakem. To je dnešní téma. Zajímá nás po celý dnešní den na Facebooku a taky na WhatsAppovém čísle 7766 12800, kde už přibyla zase spousta dalších vašich zpráv a za ty jsem moc ráda. Mimochodem, můžete nahrávat i ty zvukové, ty máme úplně nejraději. Teď už jsou připraveny čerstvé zprávy a k tomu i čerstvý dopravní informační servis.
1: Náš výkup je teď totální hardcore.
2: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
4: Stavíte? Stavte se! Stavebniny Dek pro vás v Třinci otevírají nový moderní areál. Prodejna s rozšířenou nabídkou sortimentu skladem, půjčovna strojů a zařízení, klempírna, míchárna omítek a barev. Přijďte na den stavebnin Dek tento čtvrtek 23. července. Ke každému nákupu nad 500 korun navíc dostanete láhev italského proseka zdarma. Tento čtvrtek stavebniny Dek Třinec u kruhového objezdu směr Oldřichovice. Více na dek.cz.
5: Dva dopravní problémy aktuálně řeší policisté v Ostravě. Bouračka se stala na ulici Horní, kde se srazila dvě osobní auta. A nehoda nás v Ostravě potrápí taky na Poštovní ulici v centru města. Zdržíme se i na Novojičínsku u obce Hostašovice na hlavním tahu Novíčín Hoclavice. Tady stojí porouchané vozidlo. Problémy jsou i ve Vyškově v ulici Nádražní. Osobní auto srazilo chodce, nehoda je bohužel se zraněním. A s velkými problémy musíme počítat i v Brně v ulici Obvodové. Srazil se tu náklad s autobusem.
6: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
5: Cestu vlakem můžeme nově ohodnotit pomocí QR kódů. Bohumín teď hlídají asistenti prevence kriminality. V Praze startuje hlavní soutěž tenisového turnaje žen Prague Open. Dobré pondělní dopoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Začala velká prověrka vlakové dopravy. Správa železnic rozběhla rozsáhlou anketu mezi cestujícími, která potrvá až do konce prázdnin. Chce zjistit, jak lidé vnímají cestování po železnici. Zapojit se můžeme třeba prostřednictvím QR kódů.
6: Morava aktuálně.
5: Bohumín po půl roce obnovil službu asistentů prevence kriminality. Na pořádek teď dohlíží čtyřčlenný tým. Pokračuje mluvčí města Jana Končítková.
7: Během léta se asistenti budou pohybovat hlavně v centru města, v okolí vlakového nádraží a na pěší zóně. Od září budou mít na starosti také dohled na přechodech u základních škol, aby pomohli dětem bezpečně dorazit do tříd a po výuce zase domů.
5: Asistenti nastoupili 1. července. Jestli budou pokračovat i v další roce, to zatím není jasné. Lidem v obtížné situaci pomůže ve Zlíně nízkoprahové zařízení. Otevřel ho Zlínský kraj. Centrum Žluté dveře nabízí orientaci v sociálním systému, informace o sociálních dávkách a pomáhá nasměrovat návštěvníky na další podporné organizace.
6: Rádio Čas, sport.
5: Na pražské Štvanici startuje hlavní soutěž ženského tenisového turnaje Prague Open. Titul obhajuje 21. hráčka světového žebříčku Marie Bousková. Program začne už za hodinu. Turnaj vyvrcholí finálovými zápasy tuto neděli. Obloha u nás na Moravě a ve Slezsku by dneska podle meteorologů měla být jasná až polojasná a nejvyšší teploty se dneska odpoledne mají pohybovat od 20 do 24 stupňů Celsia. Tolik zprávy, po 10. hodině pokračuje pondělní dopoledne na Rádiu Čas.
6: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
8: Hříšný tanec si viděla.
9: Ano.
8: Kdo bys byla v tom filmu, kdo bych byl já?
9: Já bych chtěla, já bych fakt chtěla být baby, ale myslím, že bych byla ta její ségra, no.
8: Já jsem ta bohatá paní, která ten manžel odjížděl na dlouho a ona si čas od času vrzla s Patrickem Swayzem.
10: My ale vážně na sebe práskneme všechno, nervy moje. Tak se nechte překvapit i v úterý 6 až 9.
6: Rádio Čas.
11: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.
12: Někdy je to tak a nezmůžeš tím nic.

0: Rádio Čas vám hraje. Přiznejte se, kdo z vás je rád, že už skončilo mistrovství světa ve fotbale. Já si myslím, že pánové asi ne. A většina žen mi dá možná za pravdu, že už bude zase klídek a můžeme si v televizi pustit, co budeme chtít. Protože ačkoliv mám doma dva hokejisty, tak se teda na nic jiného nedívalo, o ničem jiném se nemluvilo. Dokonce náš starší syn Matoušek, tomu už je teda 9 roků. Ten fotbal miluje se vším všudy. On teda trénuje hokej, ale teď v létě jede i ten fotbal a sleduje samozřejmě ty hráče, protože pro ty děti to jsou vzory, samozřejmě. Mně se líbí třeba Messi, jo? Toho já poznám, Messiho Ronalda, tam já asi někde končím, ale Matoušek teda rád i třeba ty mladší, samozřejmě. Takže Španělé vyhráli, tak když se zastavím u toho týmu Španělska, tak Lamine Yamal, to je takový mladý, velice nadějný, perspektivní boháč, který si asi získal srdce mnoha fanoušků a mého syna Matouška taky. A představte si, že my musíme kupovat neustále kopačky, potom nějaké štulpny, potom nějaké jako chrániče těch nohou, dresy, jeden, druhý, třetí, čtvrtý, pátý a každý den chce hrát fotbal. Balónu samozřejmě máme taky celou sbírku. Máte to někdo podobně? Prosím vás pěkně, napište mi. 776612800, to je WhatsAppové číslo. Klidně nahrajte i ty zvukové zprávy a samozřejmě můžete odpovídat nejenom na tuhle moji fotbalovou vsuvku, ale i na otázku, jestli pak máte nějaké hezké nebo nehezké zážitky z vašeho cestování vlakem. To tam klidně můžete přidat taky. Za chvíli se na to podívám a těším se moc.
1: Radio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete. I feel the satisfaction in your eyes. Bum, bum, bum.

0: Rádio Čas vám hraje. Dneska společně řešíme to, jestli jezdíte vlakem a jestli pak máte nějaké veselé příhody právě z toho vlaku. WhatsAppové číslo 7766 12 800 a k tomu taky Denča Gália, aktuálně ve studiu. Tak se jí zeptám. Já vím, že ona cestuje většinou autem, teda, a čas od času sedneš i na vlak?
1: Petě, já spíš teď jsem si představovala v hlavě, kdyby my dvě jsme někde jeli, tak i my dvě bychom si nepomohli a jeli bychom opačným směrem.
0: Ne, není nám to úplně souzeno, ne. No, nemáme tu dopravu rádi. A myslím, že se to dědí trošku. Takhle,
1: když já jsem to šla studovat výšku, tak můj teď už manžel, tehdy přítel, tak jel se mnou do Ostravy vlakem a pak jsme jeli i tramvají, abych věděla, kam mám dojet a abych nezabloudila.
0: To
1: tak
0: chápu.
1: On byl.
0: Teď Ostrava je složitá.
1: Ano, je. No, já jsem třeba až v prváku zjistila, že tady jsou dvě nádraží. To jsem zjistila, když jsem jela na to druhé a myslela jsem, že jedu na Svinov, jo?
0: Mm-hmm. A víc jich tady bude na
1: a to, kdybych
0: nádraží.
1: Žila v Praze, tam jsem si, doteď si pamatuju, taťka mě teda vzal do Prahy, jo? S kamarádkou.
0: Vlakem, jo?
1: A, ne, jako autem.
0: Autem,
1: ale no. My jsme jako potom se pohybovali po Praze a to si pamatuju, doteď jsem si spletla Floru s Florence. A ty víš, že já většinou všude chodím pozdě, jo? A to si doteď pamatuju, jak jsem taťkovi volala tak hrdě a tati 10 minut před, než jsme se měli potkat a my už tu jsme. A pak nějak taťka, ano, zjistil, že jsme si spletli Floru s Florence, takže jsme byli úplně jinde. Takže ještě on nás potom naháněl.
0: No vidíš to, tak chceme v tuto chvíli pozdravit ty, co to mají tak nějak podobně. Já jsem ti říkala, že mě hlídá máma tento týden, teda většinu dnů z tohoto týdne a taky jela vlakem a na ten vlak v Opavě, ona jede z Opavy do Havířova, jo, to aha. Není žádná štreka, dobře, a jede to přímo. Naštěstí nepřestupuje, protože to by nedojela. Ale v Opavě jsou pouze dvě nástupiště, že to je malinkaté nádraží. A i tam jim

0: před chvílí, protože naše rodina tím doma žila a už se mi tam
1: manžel
0: plní.
1: Taky.
0: No, bohužel, teda říkám, už jim to skončilo naštěstí.
1: Jo.
0: A už se mě tam plní nějaké vaše zprávy, tak za chvíli na to kukneme. Musíme ale i hrát a to my velice rádi.
2: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
3: V potravinovém řetězci maloobchodní sítě Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Jemný kečup od Hamé, sladký či ostrý 900 gramů za skvělých 59,90. Tradiční výběrovou šunku Váhala 100 gramů za skvělých 19,90. Měkký zrající sýr Romadur od Madety 100 gramů za 22,90. Nebo energetické nápoje Semtex Cactus a další nabušené příchutě půl litru již za 19,90. A navíc kupte jakékoliv dva Semtexy a soutěžte o třikrát vytuněný iPhone 16e. Více na moje hruska.cz.
4: Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energie mi. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemi.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energie mi. Jedině na Rádiu Čas.
3: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
1: Dnes bude jasno až polojasno. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 20 až 24 stupni. Na horách budou teploty dosahovat kolem 12 až 16 stupňů Celsia.
0: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Pondělí 20. července, bylo 10:30, s vámi je Petra, taky Denča. Obě jsme se shodli dneska, že už konečně skončilo to mistrovství světa ve fotbale, takže snad bude pokoj, co Denny?
1: Já si myslím, že snad jo.
0: V televizi, pokud budeme mít teda čas. A nevím, jestli vy to máte podobně, ale každopádně tady přišla jedna zvuková nahrávka, jedna z mnoha teda.
2: Ahoj, tak mi je celkem jedno, jestli skončil nebo ne. Já tady tohle z toho mím. Ano, samozřejmě moje dcera ne. Ta v tom jede ve velkém. Nejraději by hrála fotbal, ale zatím se k tomu ještě tak neodhodlala. Takže zůstala u své házené, což jsem ráda, i když teďka zase jako bych chtěla začít hrát volejbal, takže jako všechno kromě fotbalu, který jí drží, samozřejmě ona zná všechny hráče, ví offside, všechno, jo, prostě ona do toho vidí, ale že by to chtěla hrát, to se říct nedá. Nějaké chvilky tam byly, ale vypustila je. Ahoj.
0: No a tak je to hezké, že ty děti žijou, že jo, nějakým sportem aspoň.
1: V dnešní době to jako je to super.
0: To je prostě fajn, jestli to je hokej nebo fotbal. A ještě klidně si dej ten jogurt. Dej si to, protože píše i Jaruš. Máme 4 kluky od 7 do 14 let v Anglii a všichni hrají fotbal, který milují. Každý má trénink jindy, zápasy mají soboty a neděle. Samozřejmě taky každý jinde, takže lituji rodiče, kteří si tedy o víkendu moc neodpočinou. A navíc to zvládat logisticky je velmi složité. Mají můj obdiv, babi Jarka to napsala. No, tak já teda děkuju za tenhle příspěvek. 4 kluky, to bych teda si myslím už nedala. Mně stačí 2, kteří teda oba dva už hrajou, už tak jako s fotbalovým míčem. Dokonce ten mladší má 1,5 roku. Rok a vlastně 7 měsíců asi tak nějak.
1: Ale to by je dobrý, já jsem viděla minulé video
0: o tebe. No a říkali mi venku rodiče, a vy ho dáváte někde na fotbal? A říkám, jo, no už hraje za Baník.
1: Ale počkej, ještě řekni, jak drží hokejku.
0: No hokejku taky, no.
1: On fakt drží tu hokejku, jak správný hokejista.
0: No já jsem chtěla zubaře, ale tak to už jinde jsme. To je jiná vesnice. To by musel být jiný tatínek, no, ne hokejista. Tak pojďme dál zase od toho fotbalu na chvíli. Hity, které milujete.

0: Perlivé od Vinia? To je spojení plné vína, svěžích bublinek a šťavnatých ovocných tónů. Vyzkoušíte perlivé jahodové, pomelo grep nebo mango? A ta chuť? Dokonalost. Pořádně vychlazené s pár kostkami ledu, to je ideální drink na letošní sezónu. Navíc ho koupíte v láhvi nebo v plechovce. S Viniem léto každý den.
1: Hi, hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. ddbike.cz.
2: Optika Patria v centru Místku. Sportovní i sluneční dioptrické brýle. Optika Patria.cz. Ráda se tam vracím, Dana Sislová.

0: Láska prochází žaludkem. Ano, alespoň u mě to tak je. A to jste ještě neochutnali dobroty šéfkuchaře Davida Valíčka.
1: Podzim, spíš kořenová zelenina, jo, může být nějaká zvěřinka a podobně.
2: Jo, tak to ne, takže na podzim tě nepozvu, pokračuj dál.
1: Kdo má na nějaká brokolička divoká, jo, nebo nějaký třeba chřest výborný taky, jo, a k tomu prostě plátek kuřecího masa s zastřeným vejcem a bernskou omáčkou, tak jsem spokojen.
2: Tak já jdu trénovat. Ty náročný.
1: Prej a sakra, ty nepůjdeš.
0: Sledujte nový díl Talk Show Selfie s Táňou už ve čtvrtek v 17.55 na televizi Relax. Hity, které milujete.

Rádio Časy s vámi Petra vám přeje krásné pondělní dopoledne s datem 20. července. Pojďme si seřídit hodinky, je 10 hodin a 47 minut k tomu. A jestli pak byste s námi chtěli hrát megaléto, tak právě teď pro vás připomenu první dvě slova, která jste mohli slyšet z našeho vysílání. To první ráno říkal Ráďa, to druhé už já. A pak vám budou chybět do skládačky ještě další dvě. Takže pojďme, vemte tušky, papíry do ruky a zapište si dnes mám. Dnes mám. A pokud s námi chcete hrát v rámci megaléta, tak musíte složit celou kouzelnou větu, potom ji říct a potom si můžete tím pádem odnést dva lístky na náš megakoncert pro všechny bezvalidi, který už se blíží, protože po prázdninách přípravy budou opravdu vrcholit. Těšíme se na vás.

0: Yeah. Radio Čas vám hraje a doufám, že dobře do noty a doufám, že máte hezké pondělí s datem 20. července. Ještě jsme nepozdravili ty, co jsou dneska v kalendáři a já na dálku vidím, že tam jsou dvě jména, moment. A zase tak dobře nevidím, abych viděla jaká, takže Ilja a Eliáš, teď už to vidím podrobně, Eliáš velice oblíbené jméno mladých maminek, tak věřím, že nějaké nás určitě poslouchají. No a potom taky Ilja, tak samozřejmě nezapomínáme ani na jedno jméno, krásné sváteční, teď už teda dopoledne ve společnosti Rádia Čas a máme pro vás připraveny čerstvé zprávy a potom taky informace z dopravy a pořád cestujeme vlakem a ptáme se vás na Facebooku a taky na WhatsAppovém čísle 7766 12800, jestli pak máte nějakou veselou příhodu z cesty vlakem. Napište nám ji. Děkujem.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
4: Innogy přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innogy. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20%. A k tomu pojištění Innogy Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innogy.
5: Stavíte? Stavte se! Stavebniny Dek pro vás v Třinci otevírají nový moderní areál. Prodejna s rozšířenou nabídkou sortimentu skladem, půjčovna strojů a zařízení, klempírna, míchárna omítek a barev. Přijďte na den stavebnin Dek tento čtvrtek 23. července. Ke každému nákupu nad 500 korun navíc dostanete láhev italského proseka zdarma. Tento čtvrtek stavebniny Dek Třinec u kruhového objezdu směr Oldřichovice. Více na dek.cz.
6: Hledáte práci? Přidejte se k Maxion Wheels v Ostravě Končicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxion, na lidech záleží.
7: Volejte bezplatně 800 800 872.
8: Aktuálně se zdržíme na hlavním tahu z Ostravy do Havířova. U Šenova je dopravní problém. Nehoda se stále řeší v centru Ostravy na ulici Poštovní, kde bouralo osobní auto. Nehoda dvou aut nás v Ostravě potrápí na ulici Horní. Zdržíme se taky v Novém Jičíně v ulici Revoluční, tady bouralo osobní auto. Na místě jsou záchranáři. Na Novojičínsku pozor taky na cestě z Nového Jičína na Hoclavice u odbočky na Hostašovic. Tady stojí odstavené nákladní auto a vážná nehoda se řeší ve Vyškově. V Nádražní ulici osobní auto tady srazilo chodce, dále se zdržíme taky v Brně, v ulici Obvodové, tady bouralo nákladní auto s autobusem.
9: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
8: O Chorvatsko už nemáme tak velký zájem jako dřív. Na střední Moravě se hledají ekologičtí hrdinové. Titul fotbalových mistrů světa slaví Španělé. Dobré pondělní dopoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Češi ztrácejí zájem o Chorvatsko, a to už několikátým rokem. Podle televize LTV Plus část turistů vyměnila perlu Jadranu za Albánii nebo Bulharsko. Do Chorvatska naopak míří movitější klientela třeba na jachty. Stále víc Čechů taky cestuje na sever.
9: Morava aktuál.
8: Čtyřdenní festival Colors of Ostrava zaměstnal policisty. Řešili například porušení bezletové zóny piloty dronů, podvodná jednání při inzertním prodeji vstupenek, prodej drog u vstupu do areálu a skoro 200 dopravních přestupků. Olomoucký kraj hledá ekologické hrdiny.

0: Hejtmanství spustilo anketu Cena veřejnosti za přínos v oblasti životního prostředí. Lidé můžou vybírat z 18 projektů zaměřených na krajinu, vodu nebo technologie, říká mluvčí kraje Eva Knajblová.
1: Mezi finalisty se například potkávají projekty obcí a organizací efektivně vracejících vodu do krajiny, aktivity zapálených spolků sázejících stromy pro budoucí generace, strategické zavádění postupů pro udržitelné zemědělství, studentské aktivity na ochranu biodiverzity, ekologická osvěta i inovativní nápady v oblasti udržitelné dopravy a energetických úspor.
0: Hlasování veřejnosti probíhá online až do konce srpna.
2: Rádio Čas Sport.
0: Fotbalisté Španělska porazili ve finále obhajce zlata Argentinu 1-0 po prodloužení. Po 16 letech podruhé v historii ovládli mistrovství světa. Bronz slaví Anglie. Britové v sobotním utkání o třetí místo po nevídané přestřelce udolali Francii 6-4. A dnešek bude polojasný s teplotami do 24 stupňů. Tolik zprávy, po 11. pokračuje pondělní dopoledne na Rádio Čas.
2: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Hříšný tanec si viděla.
4: Ano.
3: Kdo bys byla v tom filmu, kdo bych byl já?
4: Já bych chtěla, já bych fakt chtěla být baby, ale myslím, že bych byla ta její ségra, no.
3: Já jsem ta bohatá paní, která ten manžel odjížděl na dlouho a ona si čas od času vrzla s Patrickem Swayzem. My ale vážně na sebe práskneme všechno, nervy moje, tak se nechte překvapit i v úterý 6 až 9. Radio.

0: Hraje vám Rádio Čas, pondělí 20. července, 11 hodin a skoro 10 minut. K tomu příjemné dopoledne. Někdo už možná nevydržel a třeba i obědvá, tak dobrou chuť vám přeju dopředu, teda k pondělnímu obědu. A dneska k tomu cestujeme vlakem. Ať už si vyberete jakýkoliv vlak a cestujete kamkoliv, tak vás určitě cestou potkají různá dobrodružství. Ať už ta pozitivní nebo ta negativní, a o tom dneska to vysílání je. Máme Facebook, tam je k tomu určený příspěvek, a máme i WhatsApp číslo 77 66 12 800. Tak jaké je to vaše cestování vlakem? Povídejte.
1: Ahoj. Ahoj, tady posluchačka Oldřiška z Frýsku Místku. Tak já se chci s vámi podělit o jednu historku, která je z vlaku. Jezdila jsem jednu dobu každý týden do Prahy na různá školení a když jsem se vracela z toho školení, jela jsem metrem, spěchala jsem na vlak, aby ho stihla, tak najednou prostě velké hlášení v metru, že nějaký člověk skočil pod metro a je výluka, to znamená, že metro dál nejede, tak jsme spěchali na vlak. Tak jsem se snažila co nejrychleji jet taxíky a tak dále, samozřejmě nestihla jsem to, naštěstí jsem si stačila přebukovat ten vlak. Nicméně tak jedu, říkám, nevadí, tak pojedu o hodinu a půl později. No, přijela jsem na nádraží, jenomže byla nějaká stávka zase, nevím koho. No a vlak měl zpuždění postupně, vždycky to bylo 2 hodiny, asi 5 hodin, takže jsem se dělala legraci, že si koupím deku a budu spát asi na nádraží. No, ta historka ještě úplně nekončí, protože ten příští týden jsem měla znova do Prahy a když jsem měla zpátky z toho školení, tak jsem četla v novinách, že ten skokan, který skočil pod vlak minulý týden, přežil a skočil znova ten den. Tak jsem se úplně hrozila, jestli se mi to bude opakovat ještě ten týž scénář. Prostě další týden, ale naštěstí ne, to už jsem dorazila v pořádku. Takže mějte se hezky, hezký den. Ahoj.
0: Oldřiško, děkujeme vám. Ty cesty vlakem jsou teda přímo souzené a k tomu i to čekání na tom nádraží. Ono to není vůbec příjemné. Já jsem jela naposledy do Prahy vlakem a z Prahy potom zpátky pracovně a musím říct, že takové zpoždění 2 hodiny, třeba u toho nočního posledního spoje, není vůbec příjemné. Taky už jsem zvažovala tu variantu, že teda si tam dám deku nebo si tam zabukuju nějaký hotel a přespím, bytě na chvíli, protože ráno jsem brzo musela být zase zpátky v Ostravě pracovně. No, tak já vám popřeju, ať vám ty vlaky jezdí dobře, ať máte pohodovou cestu, ať vás čekají jenom vonavý cestující a dobré jídlo. To vám přeju hodně. A od Rádia Čas hity, které milujete. Rádio Čas.

0: A poznáme si ho a možná ještě pár dalších fotbalistů díky mladšímu synovi, ale tím úplně končí. No, pravdou je, že ti mladší děti a tak dále mají v těch fotbalistech trošku takové vzory, že jo? A jak jsme slyšeli i od vás posluchačů, tak nejenom kluci, ale i holky tomu fotbalu propadají a mají ty svoje vysněné idoly. A tak bych se k tomu na chvíli ráda vrátila. Jestli pak to máte tak podobně doma i vy, jestli máte malé kluky a taky chtějí být tím Ronaldem, tím Messi, a nebo mají někoho úplně jiného za vzor. Napište mi to na WhatsApp 7766 12 800. Já jsem si totiž vzpomněla, říkám, že staršímu synovi má 9 roků, Matoušek, nakupujeme pořád nějaké fotbalové dresy a že on to prostě miluje, každý den chce chodit na hřiště a hrát fotbal, byť je teda hokejistou zatím, protože trénuje hokej od svých 3 let, ale on si teď všiml, že španělský fotbalista, ten mladý Lamine Yamal, chodí tak nějak, samozřejmě, že má tu svoji image a chodí tak, že má trenýrky a ty trenýrky, které má na tom spodním prádle, má tak nějak jako shozené dolů, jo? Že prostě tu gumu nemá tam v tom pase, jak bychom ji měli třeba my, ale má ji tak nějak jako, že mu prostě jdou vidět ta záda a možná trošku ještě jako něco víc, jo. Tak ten můj syn si toho všiml a tak teď chodí. A já mu vždycky doma říkám, sprav si to. Co to máš? Jak to nosíš? Jak to vypadáš? A on mi vždycky řekne, no to mám jako Yamal, jo, to tak jako budu teď mít. Tak si říkám, jestli v 9 letech už má takovéto vzory, tak uvidíme, kam to půjde dál. No a tak mě to právě zajímá, jestli to tak nějak podobně šíleně vypadá i u vás doma. Těším se na všechny vaše zprávy. 11.22, popojedem, další hity, které milujete, jsou připraveny.
1: Daruj krev nebo plazmu v Moravskoslezské nemocnici Opava a vyhraj skvělé ceny. V červenci i srpnu vylosujeme každé 2 týdny hned 6 výherců. První cena je poukaz na ubytování pro 2 osoby v hotelu Sluníčko v Beskydech. Více na msnopava.cz nebo na Facebooku a Instagramu transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava.
2: Mami, tati, ještě sem a ještě tam a ještě do vody.
1: Znáte ten den, kdy dětem energie nikdy nedojde? Léto u Hlučínského jezera si děti i rodiče zamilují. Brouzdaliště, hřiště a plovoucí mola pro nekonečnou zábavu. A rodiče, ti si konečně stihnou i dopít kávu.
3: Přijeďte třeba na víkend.
1: Info a webkamera na www.sak-hlučin.cz.
4: Přijďte si užít show v Havířovském skateparku. Úterý 28. července od 16 hodin. Díky zkušeným instruktorům si můžete vyzkoušet základy jízdy na skateboardu, lezení na lezecké stěně, základy parkouru nebo střelbu florbalkou na bránu s autobrankářem. Součástí programu bude i parkourová show. To vše bude doplněno diskotékou s DJem z Rádia Čas. Vstup zdarma. Vedro k padnutí? Tak ho schladíme po našem. Už 22. července slavíme Vánoce v létě. Jedině na Rádiu Čas.
3: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Posloucháte Rádio Čas, my tady řešíme dneska cestování vlakem, jestli máte nějaké zábavné anebo méně zábavné historky a zkušenosti, ale věřte nebo ne, ať už jsme zažili cokoliv při našem cestování, tak tohle ještě ne, tak daleko jsme nedošli, věřím tomu. Protože ve Varšavě, ve vlaku a na nádraží, na nástupišti se událo to, že pětiletá dívenka, zachytili to teda bezpečnostní kamery, zůstala teda před vlakem, protože se zavřely dveře a vlak s rodiči a starším bratrem odjel. Takhle nějak to zachytila teda bezpečnostní kamera, vypadalo to prostě následovně. Oni teda vystupovali z toho vlaku, dali tam zavazadla a tak dále. Vystoupila ta menší holčička, kterou vyprovodila si teda tatínek, a pak ona stála u toho kufru a oni byli vevnitř. Dlouho byli vevnitř, zavřeli se dveře a vlak odjel. Já vůbec nechápu, jak ty rodiče teda to zaprvé mohli udělat, protože já bych teda nevylezla, anebo nedala bych ani syna ven beze mě. Ale potom, jak to teda zvládali, když věděli, že ten vlak jako odjíždí, jestli pak se to dá nějak zastavit na nějakou tu ruční brzdu nebo přivolat někoho, náhle to nějak jako zabrzdit, přibrzdit, to nevím, jak se to řešilo. No, tak napište i vy ty vaše historky, věřím, že budou teda ale pohodovější, že jste třeba jenom spletli nástupiště a tak dále, ale věřím, že jste děti nikde nenechali. Tomu pevně věřím. Jaké bude počasí, to se dozvíme už za chvíli a máme samozřejmě hity, které milujete a ty vám budeme servírovat non-stop.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Dnes bude jasno až polojasno. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 20 až 24 stupni. Na horách budou teploty dosahovat kolem 12 až 16 stupňů Celsia.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

0: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
2: Myslím, že to bude za C. Gumák.
1: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditek, čili G jako guma.
3: Aditek, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditek, těsní hned.
4: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
5: Užívejte si léto se všemi jeho požitky.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Hity, které milujete. Radio Čas.
2: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou.

0: Rádio Čas je vaším společníkem a blíží se nám pravé poledne, to pondělí s datem 20. července. Petra Češková je s vámi, tak vám přeju dobrou chuť k pondělnímu obědu, ať už jste v restauraci, doma, v práci. Tak věřím, že vám ten den pohodově ubíhá s našimi písničkami. Přesně za 2 minuty je tady pravé poledne a máme pro vás čerstvý informační servis.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
3: Stavíte? Stavte se! Stavebniny Dek pro vás v Třinci otevírají nový moderní areál. Prodejna s rozšířenou nabídkou sortimentu skladem, půjčovna strojů a zařízení, klempírna, míchárna omítek a barev. Přijďte na den stavebnin Dek tento čtvrtek 23. července. Ke každému nákupu nad 500 korun navíc dostanete láhev italského proseka zdarma. Tento čtvrtek stavebniny Dek Třinec u kruhového objezdu směr Oldřichovice. Více na dek.cz.
4: Datart je zpátky. Od čtvrtka pro vás znovu otevíráme naši prodejnu. Ve Frýdku Místku nás najdete opět i v obchodním centru Paráda. Přijďte si vybrat z naší široké nabídky Elektra. S Rychlártem si navíc své zboží můžete vyzvednout už do 30 minut od objednání. Datart, opravdový elektrospecialista.

0: a Javorníkem havarovalo tady osobní auto. A komplikace v dopravě jsou také ve Vyškově na Nádražní ulici, kde osobní auto srazilo chodce. Na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Chladný týden vystřídá víkendové oteplení. Moravskoslezský kraj podpoří Osoblažsko a Vítkovsko a Olomoucký kraj bude investovat do modernizace vodovodů. Pohodové odpoledne jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Na opalování si počkáme. Tento týden nám přinese chladno a déšť, ale o víkendu se vrátí léto s teplotami až 31 stupňů. Většinou pracovního týdne nás budou provázet teploty kolem 20 stupňů Celsia. A nejchladnějším dnem pak bude čtvrtek, kdy teploty na většině

0: Ostrava aktuálně.
1: Moravskoslezský kraj i letos výrazně podpoří rozvoj znevýhodněných oblastí Osoblažska a Vítkovska. Cílem je modernizovat venkov a motivovat obyvatele k tomu, aby v regionech zůstávali. Více podrobností má pro nás náměstkyně hejtmana Šárka Šimuňáková.
2: Znevýhodněné oblasti měly podporu nebo připravenou alokaci ve výši bezmála 30 milionů korun, nicméně ty projekty jsou velmi kvalitní a je zapotřebí podporovat tyto oblasti, proto jsme se rozhodli dofinancovat až do výše 51 milionů korun. Jsou tam velmi zajímavé projekty, které by měly řešit rozvoj toho daného regionu, podpora bydlení například, ale i další infrastruktura.
1: Olomoucký kraj investuje miliony korun do modernizace vodovodů a kanalizací. Peníze pomohou obcím vybudovat nové čističky odpadních vod a zajistit dostatek čisté pitné vody. Dotace podpoří také zadržování vody v přírodě a opravy vesnických rybníků. Nové vodojemy nebo opravené nádrže tak vzniknou například v Tršicích nebo Štarnově.
0: Rádio Čas, sport.
1: A tenistka Barbora Krejčíková se po zisku titulu v Aténách posunula ve světovém žebříčku na 26. místo. Nejvýše postavenou českou tenistkou v pořadí WTA je stále šestá Karolína Muchová. Hned za ní na sedmé příčce je její přemožitelka z wimbledonského finále Linda Nosková. V mužském žebříčku je pak nejlepší Jiří Lehečka na 12. pozici a Jakub Menšík je 18. Počasí nám zítra nabídne oblačno až polojasno s občasnými přeháňkami a teplotami mezi 21 až 24 stupni. Tolik další zprávy naslyšenou opět za hodinu. Hezké odpoledne.
0: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Hříšní tanec si viděla.
4: Ano.
3: Kdo bys byla v tom filmu, kdo bych byl já?
4: Já bych fakt chtěla být baby, ale myslím, že bych byla ta její ségra, no.
3: Já jsem ta bohatá paní, která ten manžel odjížděl na dlouho a ona si čas od času vrzla s Patrickem Swayzem. My ale vážně na sebe práskneme všechno, nervy moje. Tak se nechte překvapit i v úterý 6 až 9.
0: Rádio Čas.
5: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Česká sherry rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.
2: Na Hlučínském jezeře léto nezastavuje.
3: Rozjeď wakeboarding, vezme paddleboard, chyť vítr na windsurfingu nebo vyzvi partu na beachvolejbal. Workout, minigolf i plovoucí mola. Všechno na jednom místě.
2: Přijď si to vyzkoušet nebo rezervuj sportoviště na www.sak-hlučin.cz.
4: Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Ostravar Aréně.
5: Megakoncert Rádia Čas.
4: Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz.
6: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Radio Čas, to je písnička od Superstar z roku 2009, tak si říkám, jak to strašně utíká ten čas, že člověk by si řekl, že to bylo včera tahle soutěž, že jsme se na ně dívali a určitě jste taky fandili a měli ty svoje oblíbence. Já jsem to ještě povýšila, já jsem tu písničku vždycky strašně ráda zpívala na karaoke, akorát, že bohužel mě teda nešla ani ta poslední pasáž, jak tam Ben Kristova udělá to aha. Taky to bylo takové trošku trapné, no. Tak nic, teď jsem si ráda poslechla originál, hity, které milujete, těch máme pro vás spoustu. Za necelou minutu je tady 12:30 a máme připravenou taky předpověď počasí. Jak bude? Cítím v kostech, že velice příjemně.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Dnes bude jasno až polojasno. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 20 až 40.

0: ty, které milujete.
1: Čas. Kolem celého těla, co tě pomotává na duši
0: očí. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Megaléto Rádia Čas. I letos v létě rozdáváme hudební zážitky.
1: Chceš lístky na Sherlocka Holmesa, Harryho Pottera, havířovské slavnosti a nějakou další pecku?
0: Pecku. Poslouchej od rána náš program. Postupně odhalujeme výherní větu. Odpoledne volej a když ji dáš dohromady celou, jsi vítěz. Megaléto Rádia Čas.
2: Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastíra v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete. Radiočas.
3: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
4: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 000 korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
5: Hi, hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.
6: Optika Patria v centru Místku. Sportovní i sluneční dioptrické brýle. Optika Patria.cz. Ráda se tam vracím, Dana Sislová.

0: Rádio Čas. Rádio
1: Čas. Rádio Čas posloucháte a taky nám píšete a zmiňujete vaše zkušenosti s cestování vlakem. Moc za to děkujeme. Facebook Rádia Čas máte tam k tomu příspěvek a napsala Pavla. Nevím, jestli úplně úsměvný příběh, když jsme nastoupili do vlaku, kam jsme měli místenky a ten byl zrovna tak plný, že jsme celou cestu stáli na chodbě. Byli tam trampové a ti hráli na kytaru, tak to rychleji utíkalo. No, tak vidíte, Pavle, vy jste to měla i s kulturní vložkou. Milan se přidal, kromě zpoždění 197 minut jsem nic zajímavého ve vlaku nezažil, jo, tak tam cítím takové mírné jako znechucení, ale Vlaďka se přidala, těch historek by bylo spousty, protože jako dítě a za mladých let jsem hodně jezdila vlakem, ale jedna z nich je, že když jsme se s kamarádkou vraceli z dovolené, tak jsme ve vlaku usli a místo ve Svinově jsme dojeli až na hlavní nádraží a vzbudili jsme se až na odstavné koleji a už tam uklízečky dělali pořádek. No, tak vidíte to, tak to byla krásná dovolená s kámoškou, byli jste určitě unavené, ale dobře to všechno dopadlo. Já se přiznávám, že jsem taky jednou jela opačně. Teď se mi vybavilo, když jsem to tady četla a pročítala, že když jsem byla ještě jako mladá, mladší, třeba před 20 lety klidně, tak jsem jela na rande vlakem a pamatuju si, že jsem nějak nastoupila na opačný směr, takže jsem pak volala tomu jako tehdejšímu příteli, že jsem tam a tam, a on říkal, ale ty jsi měla jet jako zpátky směrem tam jako na Kravaře, nebo kam to bylo, tam na ten směr. No nicméně, myslím si, že kdybych v tu chvíli tím vlakem jela úplně až na druhý kraj světa, tak bych udělala úplně nejlíp, protože ten vztah fakt nestál za to. Tak možná mi ten osud něco našeptával, no, nevím. Každopádně díky, číslo 77 66 12 800. Pro vaše zprávy vám k dispozici, můžete nahrávat i ty zvukové a tohle téma nás určitě bude zajímat po celý dnešní den, stejně tak jako muzika. Tu máme muziku, kterou milujete a tady je.
2: Které milujete? Radio Čas.

0: život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Radio Čas je vaším společníkem. Majky, ty vidíš na ty hodiny? Víš, kolik je hodin, se to strašně leskne.
1: Tak lehce, 12.54.
0: Asi, na Radio Čas bychom měli znát správný čas. Nicméně bude vystřídáno, jak už jste mohli zaslechnout, tak Majky se na vás těší. Prosím tě, cestujeme vlakem od rána. Jel jsi někdy vlakem? Já mám pocit, že nepřesouváš se autem pořád někde?
1: Teďka už ano.
0: Že? Ty
1: ano.
0: Už v suchém lítáš, tak to je úplně jiná liga, ale ten vlak?
1: No, já jsem dojížděl na střední školu právě do Ostravy, takže třeba půl roku jsem jezdil vlakem, tak těch příběhů tam bylo spousty a spousty.
0: A spíše teda pozitivní nebo spíše negativní?
1: Pozitivní. Mně se líbilo, že my jsme tam měli takovou partu lidí, se kterou jsme jezdili pravidelně, ale stalo se mi dvakrát, že jsem zaspal v tom vlaku, že jsem dojel do Bohumína a podobně.
0: Jo, únava a tak.
1: No.
0: Že si nevěděl. A nic se ti nestalo, nikdo tě neokradl.
1: Ne,
0: nic horšího ještě.
1: Naštěstí ne, všechno
0: se zmiňovat. Není ještě po desáté, takže nic se nestalo, v pořádku, dojel. Vám přejeme taky šťastnou cestu, pokud vás to teda dneska čeká, a kdybyste chtěli, nezapomeňte napsat na Facebook nebo taky WhatsAppové číslo 776612800, jak se vám hezky cestuje. Jinak já jsem dneska otevřela téma i fotbalové, protože u nás to tak doma nějak jako pořád bylo, že se dívali chlapi na fotbal. Ty si to taky nějak tak jako vnímá?
1: Ne, vůbec ne.
0: Fakt se jako... vůbec... Takže já jsem říkala, že chvála bohu, že už to skončilo včerejškem, a ty teda co? Jako, ty...
1: Já jsem to nesledoval, takže já vůbec nic, já jsem sledoval nás, takže první chviličku.
0: Jo, a tak to jsi neměl na dlouho.
1: To jsem neměl na dlouho a tím to skončilo. Takže samozřejmě postřehl jsem výsledek, ale jinak jsem nesledoval.
0: Jasně, tak jo, tak zdravíme Španěly, ti asi ještě slaví možná teď a možná budou ještě dlouho. A zdravíme taky vás. Zůstaňte s Rádiem Čas teď, ale čerstvý informační servis.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Česká sherry rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Stavíte? Stavte se! Stavebniny Dek pro vás v Třinci otevírají nový moderní areál. Prodejna s rozšířenou nabídkou sortimentu skladem, půjčovna strojů a zařízení, klempírna, míchárna omítek a barev. Přijďte na den stavebnin Dek tento čtvrtek 23. července. Ke každému nákupu nad 500 korun navíc dostanete láhev italského proseka zdarma. Tento čtvrtek stavebniny Dek Třinec u kruhového objezdu směr Oldřichovice. Více na dek.cz.

0: Řidiči aktuálně pozor na Hodonínsku. Na hlavním tahu u obce Rohatec se srazilo osobní auto s dodávkou. A komplikace v dopravě jsou také na Znojemsku na silnici u Tulešic, kde záchranáři, policisté a hasiči řeší havárii osobního auta. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Europoslanci schválili jednodušší pravidla pro cestování letadlem. V Rožnově pod Radhoštěm skončila úprava přednádražního prostoru a bývalý černouhelný důl v Petřvaldu se mění zpátky na přírodu. Pohodové odpoledne, jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Cestování letadlem po Evropě čekají velké změny. Bude to méně poplatků, více práv pro cestující a lepší ochrana při řešení problémů, třeba se zpožděním nebo zrušením letu. Europoslanci totiž schválili nová pravidla, díky kterým budou například děti sedět vedle svého doprovodu zdarma a žádosti o kompenzace mají být jednodušší a rychlejší. Letenky by měly zdražit maximálně o pár desítek korun.
1: Morava aktuálně.
0: V Rožnově pod Radhoštěm skončila velká úprava přednádražního prostoru. A jaké změny nabízí, to už nám prozradila mluvčí města Adéla Kousalová.
2: Přednádražní prostor je přirozenou vstupní branou do města, kterou každý den projdou stovky lidí. Naším cílem bylo vytvořit příjemné a reprezentativní místo, které nabídne dostatek zeleně, prostor k odpočinku, možnost občerstvení i kvalitní zázemí pro cestující. Dominantou prostoru se stal nový altán obklopený zelení, který bude sloužit jako místo setkávání i odpočinku.
0: Upravena byla také plocha pro autobusovou dopravu, která je lépe propojena s vlakovým nádražím. Bývalý černouhelný důl v Petřvaldu se mění zpátky na přírodu. Státní podnik Diamo zde na ploše přes 2 hektary upravuje starou haldu a staví novou turistickou stezku pro místní obyvatele. Z bývalé důlní nádrže už vzniká i čistá tůňka pro obojživelníky a o kousek dál se chystá sportovní dráha pro kola.
1: Rádio Čas, sport.
0: A čeští fotbalisté jsou v žebříčku reprezentací FIFA po skončení mistrovství světa v Severní Americe na 48. místě. Do čela pořadí se dostali šampioni ze Španělska před svého finálového soupeře Argentinu a na třetí příčce pak figuruje Francie. Žebříček dnes vydala FIFA. Na Moravě a ve Slezsku bude zítra většinou oblačno až polojasno s občasnými přehánkami. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat od 21 do 24 stupňů. Tolik aktuální zprávy, ty další opět za hodinu. Hezké odpoledne.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Hříšní tanec si viděla.
4: Ano.
3: Kdo bys byla v tom filmu, kdo bych byl já?
4: Já bych chtěla, já bych fakt chtěla být baby, ale myslím, že bych byla ta její ségra, no.
3: Já jsem ta bohatá paní, které ten manžel odjížděl na dlouho a ona si čas od času vrzla s Patrickem Swayzem. My ale vážně na sebe práskneme všechno, nervy moje, tak se nechte překvapit i v úterý 6 až 9.
1: Radio Čas.

0: tak jsem věčnej za tu šanci, že přijde po životě ráj, kde ti suchou dotykaj.
1: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Krásné pondělní odpoledne ze studia Rádia Čas. Už teď opět se mnou po další době s Mirkem Rašlem. Samozřejmě také se skvělou muzikou. I dnes vám budeme servírovat hity, které milujete, a budeme také soutěžit, protože mega koncert Rádia Čas se pomalu ale jistě blíží. A tam například skupina Europe, Olympic a mnoho, mnoho dalšího. A dneska vám rozdáme lístky úplně zadarmo. Stačí jenom poslouchat Éter Rádia Čas a dát dohromady výherní větu, ta se skládá ze 4 slov, a já v této hodince to třetí prozradím. Buďte s námi, teď už muzika.
1: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Megaléto Rádia Čas.
1: No, léto už je takřka za půlkou, ale my chceme, ať si ho užíváte úplně nejvíc, ať vyrážíte na koncerty, ať se bavíte, a proto každý den od pondělí do pátku rozdáváme a nadělujeme lístky na ty nejlepší akce. A jedna z akcí, na které byste rozhodně neměli chybět, je náš hudební svátek, a to megakoncert Rádia Čas pro všechny bezva lidi. I letos slavíme, a to sice až po létě, 21. listopadu, ale i tak nadělujeme lístky, a právě dneska tady lístky na megakoncert Rádia Čas má. Europe, David Koller, Olympic, Lenny a speciální host Marpo. No a k tomu, abyste vyhráli, musíte znát výherní větu. Dvě slova už jsou venku, pokud jste je neslyšeli, tak nezoufejte, ještě je dnes odpoledne jednou prozradím. A třetím slovem je slovo soutěžní, jo? Takže slovo soutěžní vám může zajistit lístky na megakoncert Rádia Čas.
2: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
3: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Jemný kečup od Hamé, sladký či ostrý 900 gramů za skvělých 59,90. Tradiční výběrovou šunku Váhala 100 gramů za skvělých 19,90. Měkký zrající sýr Romadur od Madety 100 gramů za 22,90. Nebo energetické nápoje Semtex Cactus a další nabušené příchutě půl litru již za 19,90. A navíc kupte jakékoliv dva Semtexy a soutěžte o třikrát vytuněný iPhone 16e. Více na moje hruska.cz.
0: Vedro k padnutí? Tak ho schladíme po našem. Už 22. července slavíme Vánoce v létě. Jedině na Rádiu Čas.
4: Rádiu Čas. Hity, které milujete.

0: Pondělní odpoledne s Rádiem Čas a já musím přiznat, že se docela bavím, když si pročítám komentáře na Facebooku, které jsou u našeho příspěvku, kde se ptáme na dnešní téma, a to, jakou máte úsměvnou zkušenost s cestováním vlakem. Tak pojďme se na pár z nich podívat, jo, napsal třeba Wenzel. Můj komentář bude opožděný o 122 minut. Asi všichni chápeme, kam tím míříte. Já jsem těch spožděnek zažil taky spousta. A musím říct, že mi to teda docela vyhovovalo, asi naopak od všech ostatních, protože jsem dojížděl do školy, takže vždycky, když jsem měl spoždění, tak jsem byl naopak rád. Každopádně Lucka ještě napsala. Jeli jsme s přáteli na výlet, v kupé nebyla místa na sezení, tak jsme se usadili u dveří a stala jsem opřená u dvířka, ale netušila jsem, že jsou od WC. No a najednou se otevřeli a já skončila pánovi v náručí. Děkujeme i za tento komentář, dejte vědět i vy ostatní, pište na Facebook, klidně nahrávejte hlasovky na WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. No a teď se pojďme podívat, jak bude zítra.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Zítra bude oblačno až polojasno. Během dne můžeme očekávat občasné přehánky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 21 až 24 stupni Celsia.
3: Čas. Rádio Čas.

0: Pondělní odpoledne s rádiem Čas, ale my se přesuneme do dnešního rána, protože tak jako každý den od pondělí do pátku i dnes probíhalo Dobré ráno Moravo a v něm víš, nevíš. A když máme do pondělí, tak je třeba trošku rozproudit hlavičky a zjistit, kam sahají naše znalosti a dovednosti a co víme, nevíme. Tak věděli byste, co je zobrazeno na české 10 koruně? Já bych přiznal pravdu, tak jsem trošku tápal. Tak pojďme se podívat, jak to zvládli naši ranní moderátoři.
1: Dobré ráno Moravo. Víš, nevíš.
2: První takzvaná bezkontaktní platba v Česku proběhla už před 15 lety, bylo to v pražském Globusu. A když jsme u peněz, Honzi, českou 10 korunu z jedné strany zdobí český lev a z druhé strany co?
3: No je taková rezavá, moc to vidět není, 10 korunu, co jí zdobí.
2: ABC?
3: Jo.
2: O, jak je libo. Pražský hrad, brněnský Petrov nebo panoráma hory Říp?
3: Tak já zkusím tu horu Říp.
2: Chceš se přesvědčit a řekneš nám potom?
3: No.
2: Já ji tady pro tebe mám. Tak
3: hora Říp to není.
2: No.
3: No já bych řekl, že to je ten Petrov v Brně.
2: Je to ten Petrov v Brně, tak
3: to dlouho jsem na to koukal, to je pravda.
2: Dobře. V 79. se odehrála mezinárodní premiéra dneska už kulturního filmu Ridley Scotta v hlavní roli s postavou, která se jmenovala astronautka Ripleyová. Jak se ten film jmenoval?
3: Ne, to já neznám, to jsou filmy.
2: Ellen Ripleyová, vůbec ti to nic neříká, ne. Jo? Dobře.
3: Tak si připadám hodně potupně.
2: Chceš se zeptat posluchačů?
3: Zeptám se posluchačů 7766 12 800. A dívej se, už někdo volá.
2: Nevolá nikdo, Honzi.
3: A to blikalo?
2: Ne, to se jenom propojovalo, jakože jsem lidem uvolnil linku. Tak mezi tím se tě zeptám, protože dneska by slavil i Edmund Hillary. Edmund Hillary, čím se proslavil? Mm-hmm. Mimochodem proslavil se v roce 1953. A dokonce nebyl sám, byl s ním společně i Tenzing Norgay, toho času šerpa.
3: Čeho se mohl dopustit, co mohl vynalézt?
2: Ne, nic, no, se mu něco povedlo. S šerpou. Společně.
3: No tak vyšel na nějakou horu.
2: Na jakou horu?
3: Edmund, jo!
2: Bože můj!
3: No. Mount Everest?
2: Bože můj, no, jo. Tak já jenom řeknu, že to byl film Vetřelec.
3: Aha.
2: Vetřelec. To znamená, na pokračování se tě ani ptát nemám, kdo ho natočil, byl to James Cameron. A já už bych takhle skončil.
4: Perlivé od Vinia? To je spojení plné vína, svěžích bublinek a šťavnatých ovocných tónů. Vyzkoušíte perlivé jahodové, pomelo grep nebo mango? A ta chuť? Dokonalost. Pořádně vychlazené s pár kostkami ledu, to je ideální drink na letošní sezónu. Navíc ho koupíte v láhvi nebo v plechovce. S Viniem léto každý den.
5: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz
7: Užívejte si léto se všemi jeho požitky.

0: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Hity, které milujete.

0: Pondělní odpoledne s rádiem Čas za 3 minuty 14. hodina a slovo si teď bere Marcelka. Čekají nás zprávy a také informace z dopravy a povíme si, že pracující důchodci budou mít vyšší penze.
1: Obrovská slevová akce v Planeu. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.
2: Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20%. A k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.
3: Hledáte práci? Přidejte se k Maxihon Wheels v Ostravě Končicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxihon. Na lidech záleží.
4: Volejte bezplatně 800 872.

0: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor na dálnici D1 u sjezdu v oblasti Ostrovačice na jižní Moravě. Kvůli porouchanému osobnímu vozidlu je tady provoz omezen a očekávejte zdržení. Opatrnost se určitě vyplatí také na hlavní trase ve směru Nový Jičín Bělotín poblíž obce Loučky. I tady se můžete zdržet kvůli porouchanému vozidlu. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Pracující důchodci budou dostávat vyšší penze. Radnice v Ostravě Porubě opět spouští systém Korenci a v Brně vznikne nový přírodní hřbitov. Pohodové odpoledne jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Vláda dnes schválila změny v důchodovém systému. Pracujícím seniorům se vedle klasické každoroční valorizace zvýší penze od roku 2028 také o 1,5% za každý odpracovaný rok, včetně slevy na sociálním pojištění. Novela pomůže i lidem nad 80 let, kterým se důchod automaticky zvedne o 500 korun každých 5 let, a to už od příštího roku. Naopak prozatím nebyly schváleny změny ve valorizacích.
1: Morava aktuálně.
0: Radnice v Ostravě Porubě opět spouští systém Korenci. Díky němu mohou rodiče dětí ušetřit například za školní pomůcky a systém také podpoří místní prodejce. Více podrobností nám prozradil z odboru prezentace Petr Bidzinsky.
2: Až 4 000 zaregistrovaných dětí získá kredit v hodnotě 1000 korun ve formě tzv. Korentů. Při nákupu u zaevidovaných podnikatelů pak občan v korunách zaplatí pouze polovinu ceny, druhou uhradí městský obvod prostřednictvím korentů.
0: Rodiče mohou své děti do 15 let s trvalým pobytem na území obvodu do systému zapisovat od 1. srpna. V Brně vznikne nový přírodní hřbitov, kde místo klasických náhrobků porostou stromy a kolem bude zelená louka. Lidé tam budou pohřbívat své blízké ekologicky bez kamenných hrobů, umělých věnců nebo zapálených svíček. Celý prostor v Medlánkách bude obehnán ochranou zítkou z uren. Netradiční pietní místo má být hotové přibližně do 6 let a lidé si v něm už teď rezervují místa.
1: Rádio Čas, sport.
0: A fotbalisté Sparty narazí ve třetím předkole nemistrovské části Ligy mistrů na Lyon s českým reprezentantem Pavlem Šulcem. Pokud by český vícemistr proti čtvrtému týmu poslední sezóny francouzské ligy neuspěl, přesunul by se rovnou do ligové fáze Evropské ligy, podobně jako před rokem Plzeň. Na Moravě a ve Slezsku bude zítra oblačno až polojasno s občasnými přeháňkami a teplotami od 21 do 24 stupňů. Tolik další zprávy, naslyšenou opět za hodinu. Hezké odpoledne.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Hříšný tanec si viděla.
4: Ano.
3: Kdo bys byla v tom filmu, kdo bych byl já?
4: Já bych chtěla, já ano? bych fakt chtěla být ano? baby, ale myslím, že bych byla ta její ségra, no.
3: Já jsem ta bohatá paní, ano? které ten manžel odjížděl na dlouho a ona si čas od času vrzla s Patrickem Swayzem. My ale vážně na sebe práskneme všechno, nervy moje. Tak se nechte překvapit i v úterý 6 až 9.
1: Rádio Čas.
5: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Je 20. červencový den, posloucháte Rádio Čas. Eliáš dneska slaví svátek, tak přejeme samozřejmě všechno nejlepší. Za malou chviličku tipy, kam můžete tento týden vyrazit. Pokud ještě nemáte plány, rozhodně poslouchejte a řekneme si také, jak s naším rádiem soutěžit.

0: Pojďte se bavit.
1: Týden sice teprve začíná, ale víkend je tady co by dub, tak je třeba si udělat plány a proto tady mám pár tipů a jako první zvu na Holbu Rock na grilu, festival, který bude probíhat v pátek a v sobotu 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vystoupí tady mimo jiné třeba Tři sestry, Ivan Ládek a Benjo Band, Aleš Brichta, Citron a mnoho dalších. No a pozvánku mám také na sobotu do Orlové, konkrétně do Letňáku. Bude tady probíhat Orlovský gulášfest, kromě soutěže o nejlepší guláš, dobrého jídla a pití se můžete těšit také na třeba vystoupení kapel Veras Band, Nagauč, Redstone, Queenways, také Jirku Schellingera Revival a bohatý program pro děti. Tak ať vyrazíte kamkoliv, hlavně se příjemně bavte.
2: Daruj krev nebo plazmu v Moravskoslezské nemocnici Opava a vyhraj skvělé ceny. V červenci i srpnu vylosujeme každé dva týdny hned 6 výherců. První cena je poukaz na ubytování pro 2 osoby v hotelu Sluníčko v Beskydech. Více na msnopava.cz nebo na Facebooku a Instagramu transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava.
3: Přijďte si užít show v Havířovském skateparku. Úterý 28. července od 16 hodin. Díky zkušeným instruktorům si můžete vyzkoušet základy jízdy na skateboardu, lezení na lezecké stěně, základy parkouru nebo střelbu florbalkou na bránu s autobrankářem. Součástí programu bude i parkourová show. To vše bude doplněno diskotékou s DJem z Rádia Čas. Vstup zdarma.
0: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
3: Obědovka Rádia Čas.
0: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
3: Když posloucháš, máš vyhráno.
0: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
4: Hity, které milujete.

0: Posloucháte Rádio Čas, pondělní odpoledne se mnou s Mirkem Rešlem a já tady mám pozvánku na zítřek, protože v úterý po 11. hodině, jako vždy, odstartuje pořad Jeste s rozumem. O ten se postará naše kolegyně Evča Rigler a bavit se budeme o malinách. Tak pojďme si dát ukázku.
1: Maliny patří rozhodně k takovým těm velmi oblíbeným plodům léta. Čerstvé maliny, malinová zmrzka, bublanina s malinami a nebo malinový džem, ideálně domácí. Tak to všechno máme moc rádi. A možná nejenom teda v létě, ale většina z nás asi ani netuší, že prospěšné jsou nejenom plody, ale využívají se také listy maliníku, ze kterých se nejčastěji připravuje čaj. A ten si po generace oblíbily zejména ženy, protože podporuje přirozenou pohodu ženského organismu a často se dokonce doporučuje i v období těhotenství. No ale když se vrátíme k těm malinám, tak ty jsou doslova nabité cennými látkami. Obsahují vitamin C, mangan, měď a taky menší množství zinku, který je právě velmi důležitý pro imunitní systém, zdravou pokožku a třeba i pro správné hojení naší kůže. A to si při pobytu na slunci může teď náramně hodit.
0: Řekla kolegyně Evča Rigler, celý pořad už zítra po 11. No a kdybyste neslyšeli, tak o víkendu v repríze. Teď počasí, jak bude zítra?
2: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
3: Zítra bude oblačno až polojasno. Během dne můžeme očekávat občasné přehánky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 21 až 24 stupni Celsia.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete. Shine bright like a diamond.

0: Rádio Čas.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, točí se svět.

0: Pondělní odpoledne, Rádio Čas a samozřejmě hity, které milujete. Čas obědu už sice byl, já se přiznám, že mě teprve čeká. Každopádně vy s naším rádiem můžete obědvat úplně zadarmo. A nejenom vy, ale také vaši kolegové. Stačí, když u vás v práci budete poslouchat naše rádio a zaregistrujete se do obědovky Rádia Čas. No a každý všední den od pondělí do pátku mezi 11. až 12. hodinou kolega Aleš Škubal zavolá někomu z vás, kdo jste se zaregistrovali. No a pokud zvednete telefon a prokážete, že nás posloucháte, tak máte oběd, jak jsem říkal, pro vás i kolegy úplně zadarmo. Tak doufám, že hned zítra budeme nadělovat.
1: Každý den chtějí.

0: to, které je po všech stránkách super.
1: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
0: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
2: Hi, hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.
3: Optika Patria v centru Místku. Sportovní i sluneční dioptrické brýle. Optika Patria.cz. Ráda se tam vracím, Dana Sislová.

0: Láska prochází žaludkem. Ano, alespoň u mě to tak je. A to jste ještě neochutnali dobroty šéfkuchaře Davida Valíčka.
1: Podzim, spíš kořenová zelenina, jo, může být nějaká zvěřinka a podobně.
2: Jo, tak to ne, takže na podzim tě nepozvu, pokračuj dál.
1: Kdo má na nějaká brokolička divoká, jo, nebo nějaký třeba chřest výborný taky, jo, a k tomu prostě plátek kuřecího masa s zastřeným vejcem a bernskou omáčkou, tak jsem spokojen.
2: Tak já jdu trénovat. Ty náročný.
1: Prej a sakra, ty nepůjdeš.
0: Sledujte nový díl Talkshow Selfie s Táňou už ve čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.
3: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Radio Čas. Hity, které milujete.
1: Žiju příběh z Lepurela, skládám stránku ke stránce.

0: Posloucháte Rádio Čas, za minutku bude 15 hodin, předávám slovo Marcelce, míříme na cesty a máme také zprávy. Řekneme si, že mobily ve školách se zakážou.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
3: Stavíte? Stavte se! Stavebniny DEK pro vás v Třinci otevírají nový moderní areál. Prodejna s rozšířenou nabídkou sortimentu skladem, půjčovna strojů a zařízení, klempírna, míchárna omítek a barev. Přijďte na den stavebnin DEK tento čtvrtek 23. července. Ke každému nákupu nad 500 korun navíc dostanete láhev italského proseka zdarma. Tento čtvrtek stavebniny DEK Třinec u kruhového objezdu směr Oldřichovice. Více na DEK.cz.
4: Datart je zpátky. Od čtvrtka pro vás znovu otevíráme naši prodejnu. Ve Frýdku Místku nás najdete opět i v obchodním centru Paráda. Přijďte si vybrat z naší široké nabídky elektra. S Richlartem si navíc své zboží můžete vyzvednout už do 30 minut od objednání. Datart. Opravdový elektrospecialista.
5: Řidiči aktuálně pozor na Opavsku. Na průtahu Velkými Hošticemi na Opavské ulici se osobní auto srazilo s motorkářem. Dopravní komplikace jsou aktuálně i v Nové Mičíně v ulici Dolní Brána a se zdržením kvůli porouchanému vozidlu počítejte také na dálnici D2 na 38. kilometru na trase Brno-Lanžhot. My vám přejeme šťastnou cestu.
6: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
5: Mobilům ve školách odzvonilo. Moravskoslezský kraj podpoří Osoblažsko a Vítkovsko a Olomoucký kraj investuje do modernizace vodovodů. Pohodové odpoledne jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Vláda od září příštího roku plošně zakáže mobily ve školách. Stopka pro telefony platí v mateřských školách a základních školách. Zákaz se týká vyučování, družiny i běžných přestávek na chodbě. Výjimku mají pouze školní výlety nebo zdravotní důvody dětí. Za porušení pravidel může učitel mobil i dočasně zabavit.
6: Morava aktuálně.
5: Moravskoslezský kraj i letos výrazně podpoří rozvoj znevýhodněných oblastí Osoblažska a Vítkovska. Cílem je modernizovat venkov a motivovat obyvatele k tomu, aby v regionech zůstávali. Více podrobností má pro nás náměstkyně hejtmana Šárka Šimuňáková.
7: Znevýhodněné oblasti měly podporu nebo připravenou alokaci ve výši bezmála 30 milionů korun, nicméně ty projekty jsou velmi kvalitní a je zapotřebí podporovat tyto oblasti, proto jsme se rozhodli dofinancovat až do výše 51 milionů korun. Jsou tam velmi zajímavé projekty, které by měly řešit rozvoj toho daného regionu, podpora bydlení například, ale i další infrastruktura.
5: Olomoucký kraj investuje miliony korun do modernizace vodovodů a kanalizací. Peníze pomohou obcím vybudovat nové čističky odpadních vod a zajistit dostatek čisté pitné vody. Dotace podpoří také zadržování vody v přírodě a opravy vesnických rybníků. Nové vodojemy nebo opravené nádrže tak vzniknou například v Tršicích nebo Štarnově.
6: Rádio Čas, sport.
5: A tenistka Barbora Krejčíková se po zisku titulu v Aténách posunula ve světovém žebříčku na 26. místo. Nejvýše postavenou českou tenistkou v pořadí WTA je stále šestá Karolína Muchová. Hned za ní na sedmé příčce je její přemožitelka z wimbledonského finále Linda Nosková. V mužském žebříčku je pak nejlepší Jiří Lehečka na 12. pozici a Jakub Menšík je 18. Počasí nám zítra nabídne oblačno až polojasno s občasnými přeháňkami a teplotami mezi 21 až 24 stupni. Tolik další zprávy naslyšenou opět za hodinu. Hezké odpoledne.
6: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
8: Hříšní tanec si viděla.
9: Ano.
8: Kdo bys byla v tom filmu, kdo bych byl já? Já bych chtěla, já bych fakt chtěla být baby, ale myslím, že bych byla ta její ségra, no.
9: Já jsem ta bohatá paní, která ten manžel odjížděl na dlouho a ona si čas od času vrzla s Petrikem s Fejzím.
10: My ale vážně na sebe práskneme všechno, nervy moje. Tak se nechte překvapit i v úterý 6 až 9.
6: Radio Čas.
5: Radio Čas.

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: První noc v novém bytě, první noc v novém bytě. Jak mince ošoupaná.

0: Pondělní odpoledne s Rádiem Čas a ještě dneska budeme soutěžit v rámci Megalet a každý všední den nadělujeme lístky na ty nejlepší koncerty. Dnes lístky na megakoncert Rádia Čas a prozradím, nebo spíš připomenu první dvě slovíčka do naší výherní věty. Tak buďte ve střehu, teď už muzika.
1: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas.

0: Posloucháte Rádio Čas a my se dneska ptáme na vaše příběhy z vlaku, které se vám staly. Tak pojďme tentokrát zamířit na WhatsApp Rádia Čas. Napsala mi tady Simona. Jednou jsem jela vlakem za kamarádkou a byla jsem tak unavená, že jsem usnula skoro hned po odjezdu a když jsem se probudila, tak jsem vystřelila ze sedačky, popadla batoh a rychle vystoupila, protože jsem si myslela, že jsem přijela svou zastávku, ale když se vlak rozjel, tak jsem se podívala na nádraží a zjistila jsem, že jsem vystoupila o 2 stanice dřív. Tak to jsme tady ještě neměli. Už se nám stalo, že jsme přijeli zastávku, to se stalo konkrétně i mně, ale že by se vystoupilo dřív, tak Simono, taky dobrý příběh. Dejte vidět i vy ostatní, já si vzpomínám teďka, docela dávno se mi stalo, že jsem se vracel od kamaráda z Olomouce, chtěl jsem jet posledním večerním vlakem, měl jsem ho zarezervovaný, koupený, všechno, přiběhl jsem na zastávku a ještě jsem stihl mačkat to tlačítko na otevření dveří, dneska už to jsou naštěstí tlačítka, no, tak to už se mi nepodařilo, tak jsem volal kamarádovi, jestli u něho můžu přespat. Tak nakonec jsem měl místo posledním nočním a prvním raním. I to se může stát, dejte vědět, těším se na vaše příběhy. Teď už muzika.
1: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
2: Innogy přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innogy. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innogy Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innogy.
3: Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz.
4: Hity, které milujete.

0: Megaléto Rádia Čas.
1: Megaléto a také megakoncert. Ten bude sice až po létě 21. listopadu, ale už dneska si u nás v éteru můžete vyhrát lístky. Stačí jenom poslouchat a dát dohromady výherní větu. My už jsme dneska prozradili tři slovíčka, to třetí jsem prozradil neúplně tak dávno a naposledy prozradím ty první dvě. A ty z něj dnes mám. No a pokud máte i to třetí, tak jakmile prozradím čtvrté slovíčko,

0: tak budete mít šanci zavolat si k nám do studia o lístky na megakoncert, který proběhne 21. listopadu a vystoupí na něm v Ostravě například Europe, David Koller, Olympic, Lenny a speciální host Marple. Tak doufám, že budeme nadělovat. Teď počasí.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Zítra bude oblačno až polojasno. Během dne můžeme očekávat občasné přehánky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 21 až 24 stupni Celsia.
1: Rádio Čas.

hity, které milujete.

0: Posloucháte Rádio Čas a já se přiznám, že nejsem úplně pohádkový, to znamená, že se moc nedívám na pohádky, ale když už, tak málo která pohádka mě zaujme a teďka jsem se dočet, že už to je za prvé 8 let, co vyšly Alvin a Chipmunkové a tuto pohádku jsem měl naopak docela rád a teď jsem se dozvěděl, že po 10 letech se dočkáme nového provedení, čeká nás remake, který by měl být v roku 2028, takže pokud jste fanoušci, tak jsem vám možná v tuto chvíli udělal radost. Ode mě další muzika, hity, které milujete, a připravujeme nejčerstvější zprávy.
1: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
2: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
1: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
3: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
4: Myslím, že to bude za C. Gumák.
3: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec, čili G jako guma.
5: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
6: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
7: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Eko.

0: S rádím čas a také se mnou s Mirkem Rešlem a samozřejmě také z hity, které milujete, a za chviličku také s Marcelkou. Čekají nás informace z dopravy a nejčerstvější zprávy a ve zprávách si povíme, že europoslanci schválili jednodušší pravidla pro cestování letadlem.
1: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Hledáte práci? Přidejte se k Maxihon Wheels v Ostravě Končicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxihon. Na lidech záleží.
4: Volejte bezplatně 800 872.

0: Řidiči, aktuálně pozor, dopravní komplikace jsou stále v Nové Míčíně v ulici Dolní brána. Na D1 na 277. kilometru se můžete zdržet na trase Ostrava-Přerov kvůli porouchanému vozidlu. A ve Zlíně jsou velké dopravní komplikace na Václavské ulici. Tady je komunikace dočasně uzavřena kvůli nehodě 3 osobních aut. Na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Europoslanci schválili jednodušší pravidla pro cestování letadlem. V Rožnově pod Radhoštěm skončila úprava přednádražního prostoru a bývalý černouhelný důl v Petřvaldu se mění zpátky na přírodu. Pohodové odpoledne, jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Cestování letadlem po Evropě čekají velké změny. Bude to méně poplatků, více práv pro cestující a lepší ochrana při řešení problémů, třeba se zpožděním nebo zrušením letu. Europoslanci totiž schválili nová pravidla, díky kterým budou například děti sedět vedle svého doprovodu zdarma a žádosti o kompenzace mají být jednodušší a rychlejší. Letenky by měly zdražit maximálně o pár desítek korun.
1: Morava aktuálně.
0: V Rožnově pod Radhoštěm skončila velká úprava přednádražního prostoru. A jaké změny nabízí, to už nám prozradila mluvčí města Adéla Kousalová.
2: Přednádražní prostor je přirozenou vstupní branou do města, kterou každý den projdou stovky lidí. Naším cílem bylo vytvořit příjemné a reprezentativní místo, které nabídne dostatek zeleně, prostor k odpočinku, možnost občerstvení i kvalitní zázemí pro cestující. Dominantou prostoru se stal nový altán obklopený zelení, který bude sloužit jako místo setkávání i odpočinku.
0: Upravena byla také plocha pro autobusovou dopravu, která je lépe propojena s vlakovým nádražím. Bývalý černouhelný důl v Petřvaldu se mění zpátky na přírodu. Státní podnik Diamo zde na ploše přes 2 hektary upravuje starou haldu a staví novou turistickou stezku pro místní obyvatele. Z bývalé důlní nádrže už vzniká i čistá tůňka pro obojživelníky a o kousek dál se chystá sportovní dráha pro kola.
1: Rádio Čas, sport.
0: A čeští fotbalisté jsou v žebříčku reprezentací FIFA po skončení mistrovství světa v Severní Americe na 48. místě. Do čela pořadí se dostali šampioni ze Španělska před svého finálového soupeře Argentinu. Na třetí příčce pak figuruje Francie. Žebříček dnes vydala FIFA. Na Moravě a ve Slezsku bude zítra většinou oblačno až polojasno s občasnými přehánkami. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat od 21 do

0: s Radimem a Lenkou.
1: Hříšný tanec si viděla.
2: Ano.
1: Kdo bys byla v tom filmu, kdo bych byl já?
2: Já bych chtěla, já bych fakt chtěla být baby, ale myslím, že bych byla ta její ségra, no.
1: Já jsem ta bohatá paní, která ten manžel odjížděl na dlouho a ona si čas od času vrzla s Patrickem Swayzem. My ale vážně na sebe práskneme všechno, nervy moje, tak se nechte překvapit i v úterý 6 až 9.
0: Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Radio Čas. Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Megalétto Rádia Čas.
1: Je to tady, jdeme soutěžit v rámci Megaléta, každý den rozdáváme lístky. Dnes konkrétně tady pro vás máme lístky na megakoncert Rádia Čas. Hudební svátek našeho rádia. 21. listopadu se vidíme v Ostravar aréně. Bude tady skupina Europe, David Koller, Olympic, Lenny, Marpo a spousta skvělých hostů. Budete tam vy, naši posluchači a také my všichni moderátoři a týma Rádia Čas. Stačí znát výherní větu. Tři slovíčka už jsme prozradili a tím posledním slovem do naší tajenky je slovo nálada. Já v tuto chvíli otvírám linku sem ke mně do studia a pokud se dovoláte jako třetí v pořadí a prozradíte mi celou výherní větu, tak lístky jsou vaše.
0: Rádio Čas. Hrajeme letní

0: Megaléto Rádia Čas.
1: Tak je to tady, jdeme soutěžit a já se ptám, kdo se nám dovolal jako třetí v pořadí.
2: Tak já dovolala se Lucie.
1: Lucie, krásné odpoledne, odkud voláte?
2: Volám z Háje.
1: Tak posílám pozdravy a posílám pozdravy do Háje. Tak co, znáte všechny čtyři slovíčka?
2: Tak mám napsané, dnes má soutěžit nálada.
1: Dnes má soutěžit nálada, říkáte, jo? No, já kápnu vojskou, ono je to trošku jinak, jo, ale já věřím tomu, že tady jenom přišlo nedorozumění a nějaká výslovnost nebo něco.
2: Určitě, no, protože já to tak poslouchám.
1: No, tím posledním slovíčkem bylo slovo náladu v tomto tvaru, tak dnes mám náladu, tak
2: co,
1: jak byste tam dala ještě to třetí slovíčko?
2: Třetí, dnes mám náladu, takže dnes má soutěžit.
1: Luci, já vás nebudu trápit, je to dnes mám soutěžní náladu, ale já vám to uznám. Já vám to uznám. Získáváte dva lístky na megakoncert Rádia Čas.
2: Děkuju moc.
1: Už jste byla, nebo to bude premiéra?
2: No, už jsme jednou byli, ale dávno už, no.
1: No, letos skupina Europe, evropské turné ke 40. výročí. David Koller, Olympic, Leny, na koho se těšíte nejvíce?
2: No, já úplně na všechny, no, tak já nemám takové, jako že bych měla nějakou favorita, to nemám, na všechno se těším, na tu atmosféru, na všechno.
1: Tak to mám velkou radost, ještě poslední otázka, koho vezmete sebou?
2: Určitě dceru nebo manžel.
1: Výborně, zůstaňte na telefonu, vyřešíme podrobnosti a ještě jednou gratuluju.
2: Děkuji vám moc, děkuji.
0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. $200,000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to? Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
0: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Jemný kečup od Hamé, sladký či ostrý 900 gramů za skvělých 59,90. Tradiční výběrovou šunku Váhala 100 gramů za skvělých 19,90. Měkký zrající sír Romadur od Madety 100 gramů za 22,90. Nebo energetické nápoje Semtex Cactus a další nabušené příchutě půl litru již za 19,90. A navíc kupte jakékoliv dva Semtexy a soutěžte o třikrát vytuněný iPhone 16e. Více na moje hruska.cz. Vedro k padnutí? Tak ho schladíme po našem. Už 22. července slavíme Vánoce v létě. Jedině na Rádiu Čas.
4: Rádiu Čas. Hity, které milujete.

0: Pondělní odpoledne s Rádiem Čas, tak s Megalétem jsme dneska nadělovali a já věřím, že tento týden ještě hodně nadělovat budeme. Máme tady třeba vstupenky na Sherlocka Holmesa, na Yamato, na Harry Pottera, mnoho dalšího, na co všechno a jak soutěžit si ještě prozradíme. Teď se ale pojďme podívat do dnešního rána, protože i dnes probíhalo Víš, nevíš, tak pojďme při pondělku zjistit, co víme.
1: Dobré ráno, Moravo. Víš, nevíš.
2: První takzvaná bezkontaktní platba v Česku probíhala už před 15 lety, bylo to v pražském Globusu. A když jsme u peněz, Honzi, českou 10 korunu z jedné strany zdobí český lev a z druhé strany co?
3: No je taková rezavá, moc to vidět není, 10 korunu, co jí zdobí.
2: ABC?
3: Jo.
2: O, jak je libo. Pražský hrad, brněnský Petrov nebo panoráma hory Říp?
3: Tak já zkusím tu horu Říp.
2: Chceš se přesvědčit a řekneš nám potom?
3: No.
2: Já ji tady pro tebe mám.
3: Tak hora Říp to není.
2: No.
3: No já bych řekl, že to je ten Petrov v Brně.
2: Je to ten Petrov v Brně, tak
3: jsme dlouho jsem na to koukal, to je pravda.
2: Dobře. V 79. se odehrála mezinárodní premiéra dneska už kulturního filmu Ridley Scotta v hlavní roli s postavou, která se jmenovala astronautka Ripleyová. Jak se ten film jmenoval?
3: Ne, to já neznám, to jsou filmy.
2: Ellen Ripleyová, vůbec ti to nic neříká, ne. Jo? Dobře.
3: Tak si připadám hodně potupně.
2: Chceš se ptát posluchačů?
3: Zeptám se posluchačů 776612800 a dívej se, už někdo volá.
2: Nevolá nikdo, Honzi.
3: A to blikalo?
2: Ne, to se jenom propojovalo, jakože jsem lidem uvolnil linku. Tak mezi tím brnkněte, mezi tím se tě zeptám, protože dneska by slavil i Edmund Hillary. Edmund Hillary, čím se proslavil? Mm-hmm. Mimochodem proslavil se v roce 1953 a dokonce nebyl sám, byl s ním společně i Tenzing Norgay, toho času šerpa.
3: Čeho se mohl dopustit, co mohl vynalézt?
2: Ne, nic, se mu něco povedlo. S šerpou. Společně.
3: No tak vyšel na nějakou horu.
2: Na jakou horu?
3: Edmund, jo!
2: Bože můj! No.
3: Mount Everest?
2: Bože můj, no, jo. Tak já jenom řeknu, že to byl film Vetřelec.
3: Aha.
2: Vetřelec. To znamená, na pokračování se ani ptát nemám, kdo ho natočil, byl to James Cameron. A já už bych takhle skončil.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku. Zítra bude oblačno až polojasno, během dne můžeme očekávat občasné přehánky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 21 až 24 stupni Celsia.

0: Proklínáte.
1: Možná jsem blázen, ale stále věřím na otevření vysněných dveří.
0: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Společnost vám v pondělí odpoledne dělá Rádio Čas a my se dneska ptáme, jestli máte nějakou úsměvnou zkušenost s cestování vlakem a píšete těch příběhů opravdu hodně. Pojďme se teďka podívat na náš Facebook, kde napsala třeba Vladka. Těch historek by bylo spousty, protože jako dítě a za mladých let jsem hodně cestovala vlakem, ale jedna z nich je, že když jsme se vraceli s kamarádkou z dovolené, tak jsme ve vlaku usli a místo na Svinově jsme dojeli až na hlavní nádraží. Rozumím tomu, stalo se mi úplně to stejné prakticky za mých studentských let a to hned dvakrát, takže rozumím. Napsal taky Manzel, můj komentář bude opožděný o 122 minut, anebo Lucka napsala, že se opřela od dvířka, které nevěděla, že jsou od WC, no a najednou se otevřeli a skončila v náručí pánovi. Jsem zvědav i na vaše další příběhy, pište Facebook, WhatsApp, Rádia Čas 77 66 12 800.
1: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Optika Patria v centru Místku. Sportovní i sluneční dioptrické brýle. Optika Patria.cz. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
4: Hi, hi a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.
5: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
6: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: I krátce před 17. hodinou posloucháte Rádio Čas. Slovo se v tuto chvíli bere Marcelka, čekají nás informace z dopravy a také nejčerstvější zprávy. No a v následující hodince si prozradíme, o co budeme soutěžit příští týden v rámci Megaléta Rádia Čas.
1: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
2: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! 7-místné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
3: Stavíte? Stavte se! Stavebniny Dek pro vás v Třinci otevírají nový moderní areál. Prodejna s rozšířenou nabídkou sortimentu skladem, půjčovna strojů a zařízení, klempírna, míchárna omítek a barev. Přijďte na den stavebnin Dek tento čtvrtek 23. července. Ke každému nákupu nad 500 korun navíc dostanete láhev italského proseka zdarma. Tento čtvrtek stavebniny Dek Třinec u kruhového objezdu směr Oldřichovice. Více na dek.cz.
4: Řidiči, aktuálně pozor ve Zlíně. Část Václavské ulice je dočasně uzavřena kvůli vážné dopravní nehodě 3 osobních aut. Na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému. A na Zlínsku se můžete zdržet ještě na silnici u obce Jestřabí. Tady v zatáčce před horizontem stojí porouchaná cisterna. Na místě zasahují policisté. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
4: Pracující důchodci budou dostávat vyšší penze. Radnice v Ostravě Porubě opět spouští systém Korenci a v Brně vznikne nový přírodní hřbitov. Pohodové odpoledne jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Vláda dnes schválila změny v důchodovém systému. Pracujícím seniorům se vedle klasické každoroční valorizace zvýší penze od roku 2028 také o 1,5% za každý odpracovaný rok, včetně slevy na sociálním pojištění. Novela pomůže i lidem nad 80 let, kterým se důchod automaticky zvedne o 500 korun každých 5 let, a to už od příštího roku. Naopak prozatím nebyly schváleny změny ve valorizacích.
1: Morava aktuálně.
4: Radnice v Ostravě Porubě opět spouští systém Korenci. Díky němu mohou rodiče dětí ušetřit například za školní pomůcky a systém také podpoří místní prodejce. Více podrobností nám prozradil z odboru prezentace Petr Bidzinsky.
5: Až 4 000 zaregistrovaných dětí získá kredit v hodnotě 1 000 korun ve formě tzv. Korentů. Při nákupu u zaevidovaných podnikatelů pak občan v korunách zaplatí pouze polovinu ceny, druhou uhradí městský obvod prostřednictvím korentů.
4: Rodiče mohou své děti do 15 let s trvalým pobytem na území obvodu do systému zapisovat od 1. srpna. V Brně vznikne nový přírodní hřbitov, kde místo klasických náhrobků porostou stromy a kolem bude zelená louka. Lidé tam budou pohřbívat své blízké ekologicky bez kamenných hrobů, umělých věnců nebo zapálených svíček. Celý prostor v Medlánkách bude obehnán ochranou zítkou z uren. Netradiční pietní místo má být hotové přibližně do 6 let a lidé si v něm už teď rezervují místa.
1: Rádio Čas, sport.
4: A fotbalisté Sparty narazí ve 3. předkole nemistrovské části Ligy mistrů na Lyon s českým reprezentantem Pavlem Šulcem. Pokud by český vícemistr proti 4. týmu poslední sezóny francouzské ligy neuspěl, přesunul by se rovnou do ligové fáze Evropské ligy, podobně jako před rokem Plzeň. Na Moravě a ve Slezsku bude zítra oblačno až polojasno s občasnými přehánkami a teplotami od 21 do 24 stupňů. Tolik další zprávy, naslyšenou opět za hodinu. Hezké odpoledne.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
6: Říšní tanec si viděla.
7: Ano.
6: Kdo bys byla v tom filmu, kdo bych byl já?
7: Já bych chtěla, já bych fakt chtěla být baby, ale myslím, že bych byla ta její ségra, no.
6: Já jsem ta bohatá paní, která ten manžel odjížděl na dlouho a ona si čas od času vrzla s Patrickem Swayzem.
8: My ale vážně na sebe práskneme všechno, nervy moje, tak se nechte překvapit i v úterý 6 až 9. Radio.

0: Dobrý odpoledne vám Rádio Čas dělá společnost a my jsme za to samozřejmě rádi. Za malou chviličku nabídnu tipy, kam můžete tento týden vyrazit. Podíváme se také na to, co nás čeká v zítřejším pořadu Jeste s rozumem a o co budeme od zítřka opět soutěžit v megalétu Rádia Čas. Teď už ale samozřejmě hity, které milujete.
1: Rádio Čas.

0: se bavit.
1: Týden sice teprve začíná, ale víkend je tady co bydub, tak je třeba si udělat plány a proto tady mám pár tipů a jako první zvu na Holborok na grilu, festival, který bude probíhat v pátek a v sobotu 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vystoupí tady mimo jiné třeba Tři sestry, Ivan Ládek a Benjo Band, Aleš Brichta, Citron a mnoho, mnoho dalších. No a pozvánku mám také na sobotu do Orlové, konkrétně do Letňáku. Bude tady probíhat Orlovský gulášfest, kromě soutěže o nejlepší guláš, dobrého jídla a pití se můžete těšit také na třeba vystoupení kapel Veras Band, Nagauč, Redstone, Queenways, také Jirku Schellingera Revival a bohatý program pro děti. Tak ať vyrazíte kamkoliv, hlavně se příjemně bavte.
0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Česká sherry rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Obrovská slevová akce v Planeu. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst po celé republice. Planeo.
3: Daruj krev nebo plazmu v Moravskoslezské nemocnici Opava a vyhraj skvělé ceny. V červenci i srpnu vylosujeme každé dva týdny hned 6 výherců. První cena je poukaz na ubytování pro dvě osoby v hotelu Sluníčko v Beskydech. Více na msnopava.cz nebo na Facebooku a Instagramu transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava.
4: Mami, tati, ještě sem a ještě tam a ještě do vody.
5: Znáte ten den, kdy dětem energie nikdy nedojde? Léto u Hlučínského jezera si děti i rodiče zamilují. Brouzdaliště, hřiště a plovoucí mola pro nekonečnou zábavu. A rodiče, ti si konečně stihnou i dopít kávu.
6: Přijeďte třeba na víkend.
5: Info a webkamera na www.sak-hlučin.cz.
7: Vedro k padnutí? Tak ho schladíme po našem. Už 22. července slavíme Vánoce v létě. Jedině na Rádio Čas.
0: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Držíte vlny Rádia Čas a já tady mám ještě pozvánku na zítřek k nám do éteru, protože jako každé úterý zítra po 11. hodině startuje pořad Jeste s rozumem s Evčou Rigler. Tak pojďme se podívat, jaké bude zítřejší téma.
1: Maliny patří rozhodně k takovým těm velmi oblíbeným plodům léta. Čerstvé maliny, malinová zmrzka, bublanina s malinami a nebo malinový džem, ideálně domácí, tak to všechno máme moc rádi. A možná nejenom teda v létě, ale většina z nás asi ani netuší, že prospěšné jsou nejenom plody, ale využívají se také listy maliníku, ze kterých se nejčastěji připravuje čaj. A ten si po generace oblíbily zejména ženy, protože podporuje přirozenou pohodu ženského organismu a často se dokonce doporučuje i v období těhotenství. No ale když se vrátíme k těm malinám, tak ty jsou doslova nabité cennými látkami. Obsahují vitamin C, mangan, měď a taky menší množství zinku, který je právě velmi důležitý pro imunitní systém, zdravou pokožku a třeba i pro správné hojení naší kůže. A to si při pobytu na slunci může teď náramně hodit.
0: Takže hlavně o malinách už zítra po 11. hodině v éteru Rádia Čas pořád Jeste s rozumem. Pojďme se podívat ještě na počasí.
2: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
3: Zítra bude oblačno až polojasno. Během dne můžeme očekávat občasné přehánky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 21 až 24 stupni Celsia. Čas.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Megaléto Rádia Čas.
1: Tak jako po celé léto, tak i dnes jsme nadělovali v rámci Megaléta Rádia Čas, a to vstupenky na megakoncert našeho rádia. Zítra pokračujeme, tento týden tady máme ještě vstupenky na Sherlocka Holmesa, Yamato, Harryho Pottera, exhibici a havířovské slavnosti. Tak poslouchejte Rádio Čas, dávejte dohromady výherní větu, jejich slovíčka prozrazujeme od rána až do odpoledne. No a třeba se ty lístky ulovíte právě vy. Ode mě za chviličku další hity, které milujete.
2: Perlivé od Vinia? To je spojení plné vína, svěžích bublinek a šťavnatých ovocných tónů. Vyzkoušíte perlivé jahodové, pomelo grep nebo mango? A ta chuť? Dokonalost. Pořádně vychlazené s pár kostkami ledu, to je ideální drink na letošní sezónu. Navíc ho koupíte v láhvi nebo v plechovce. S Viniem léto každý den.
3: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
5: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekon

Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách. Radio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Je před 18. hodinou, posloucháte Rádio Čas, slovo si bere Marcelka, čekají nás informace z dopravy a také zprávy. A po 18. Music Box Rádia Čas.
1: Léto patří zážitkům a na Rádiu Čas můžeš vyhrát ty největší. Mega léto Rádia Čas. Letní festivaly, koncerty hvězd.

0: stačí poslouchat celý den, skládat výherní větu a v odpoledních hodinách volat. Kdo ji řekne správně, bere výhru. Megaléto na rádiu Čas. Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastíra v Čutkovskej dolině na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete. Rádio Čas.
1: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 000 korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 000 korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.

0: Rádio Čas.
1: Řidiči, aktuálně pozor na Zlínsku. Na silnici u obce Jestřebí blokuje provoz porouchané auto. Defekt pneumatiky odstavil velkou nákladní cisternu přímo v nebezpečné zatáčce před horizontem. Na místě je už policejní hlídka, která dopravu v nepřehledném úseku řídí. A na dálnici D1 směrem z Ostravy na Prahu na obchvatu Brna blokuje plynulý provoz na 198. kilometru odstavená dodávka. Omezení na silnici potrvá přibližně do 19 hodin. My vám přejeme šťastnou cestu.
0: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
1: Mobilům ve školách odzvonilo. Moravskoslezský kraj podpoří Osoblažsko a Vítkovsko a Olomoucký kraj investuje do modernizace vodovodů. Pohodové odpoledne, jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Vláda od září příštího roku plošně zakáže mobily ve školách. Stopka pro telefony platí v mateřských školách a základních školách. Zákaz se týká vyučování, družiny i běžných přestávek na chodbě. Výjimku mají pouze školní výlety nebo zdravotní důvody dětí. Za porušení pravidel může učitel mobil i dočasně zabavit.
0: Morava aktuálně.
1: Moravskoslezský kraj i letos výrazně podpoří rozvoj znevýhodněných oblastí Osoblažska a Vítkovska. Cílem je modernizovat venkov a motivovat obyvatele k tomu, aby v regionech zůstávali. Více podrobností má pro nás náměstkyně hejtmana Šárka Šimuňáková.
2: Znevýhodněné oblasti měly podporu nebo připravenou alokaci ve výši bezmála 30 milionů korun, nicméně ty projekty jsou velmi kvalitní a je zapotřebí podporovat tyto oblasti, proto jsme se rozhodli dofinancovat až do výše 51 milionů korun. Jsou tam velmi zajímavé projekty, které by měly řešit rozvoj toho daného regionu, podpora bydlení například, ale i další infrastruktura.
1: Olomoucký kraj investuje miliony korun do modernizace vodovodů a kanalizací. Peníze pomohou obcím vybudovat nové čističky odpadních vod a zajistit dostatek čisté pitné vody. Dotace podpoří také zadržování vody v přírodě a opravy vesnických rybníků. Nové vodojemy nebo opravené nádrže tak vzniknou například v Tršicích nebo Štarnově.
0: Rádio Čas, sport.
1: A tenistka Barbora Krejčíková se po zisku titulu v Aténách posunula ve světovém žebříčku na 26. místo. Nejvýše postavenou českou tenistkou v pořadí WTA je stále šestá Karolína Muchová. Hned za ní na 7. příčce je její přemožitelka z wimbledonského finále Linda Nosková. V mužském žebříčku je pak nejlepší Jiří Lehečka na 12. pozici a Jakub Menšík je 18. Počasí nám zítra nabídne oblačno až polojasno s občasnými přeháňkami a teplotami mezi 21 až 24 stupni. Tolik zprávy v 18 hodin. Hezké odpoledne.
0: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Hříšní tanec si viděla.
4: Ano.
3: Kdo bys byla v tom filmu, kdo bych byl já?
4: Já bych chtěla, já bych fakt chtěla být baby, ale myslím, že bych byla ta její ségra, no.
3: Já jsem ta bohatá paní, která ten manžel odjížděl na dlouho a ona si čas od času vrzla s Patrickem Swayzem. My ale vážně na sebe práskneme všechno, nervy moje, tak se nechte překvapit i v úterý 6 až 9.
0: Rádio Čas. Music Box Rádia Čas.
5: Ano, vítejte v Music Boxu Rádia Čas u mikrofonu a mixu Aleš Šklobal a dneska se podíváme na ty největší muže popové scény, na legendy, které ovlivnily celý hudební svět, od Michaela Jacksona až po Marka Ztraceného. Dnešní díl tedy patří králům popu a rovnou u krále. Michael Jackson je jednoznačně král popu s velkým K, jeho tanec, hlas, móda, že ho všichni známe, víme, ale hlavně schopnost je dělat ty nadčasové hity ho udělali nesmrtelným. Třeba Billie Jean, její basová linka je jednou z těch nejvýraznějších a nejznámějších v historii popu. A propo Michael Jackson během dní poprvé předvedl, možná víte, nevíte, Moonwalk. Na opačném konci potom stojí Ed Sheeran, takový tichý genius s kytarou, který přepisuje definici popu. Shape of You je jedním z nejstreamovanějších songů všech dob. Ed začínal jako pouliční muzikant a sám si dlouho dělal management. Dneska je autorem hitů nejen pro sebe, ale i pro Taylor Swift, Justina Biebera anebo Weekend. Do klubu Král popu určitě patří, takže na Rádiu Čas ladíte hudební speciálku Music Box. A ať platí, tak jak to vždycky říkám, volme klidně doprava.

YouTube. Tady je zapsáno jméno Justin Bieber. Jeho kariéra začala na YouTube. Už jako teenager ovládal hitparády a stal se fenoménem a píseň Sorry ukazuje jeho přerod z dětské hvězdy v dospělého popového zpěváka. A věděli jste, že Bieber má nejvíce hudebních videí s více než miliardou zhlédnutí? No, palec nahoru, tohle je fenomén. A další král na scénu, Justin Timberlake, s chlapce z NSYNC je megastar. Osciluje mezi popem, rock and beat a filmem. Can't Stop the Feeling je Feel Good hymna, která zazněla v animáku Trollové. Justin má na kontě 10 Grammy a vystoupení během Super Bowl. Ta pomyslná královská koruna popu mu určitě patří. Na rádiu Čas ladíte Music Box a dneska to jsou Králové popu.

0: Music Box Rádia Čas.
1: Dneska králové popu a tady by to bez Eltona Johna určitě nešlo. Showman, filantrop, módní ikona. Jeho hity ovlivnily několik generací a Rocketman je jedna z těch nejzásadnějších. Elton napsal více než 30 alb. Jeho životní příběh byl sfilmován a jeho duet Candle in the Wind na počest princezny Diany je jedním z nejprodávanějších singlů historie vůbec. A pozor, také mu sluší titul král popu. George Michael začínal zvem, ale jako solista doslova zářil. Faith kombinuje rockový riff a pop a dodnes, musím říct, působí hodně svěže. George Michael byl hlasem doby, otevřeně se postavil k otázkám identity, předsudkům, no a žil si podle svého. V časáckém Music Boxu dnes

0: Z Rádia Čas.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Česká sherry rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Přijďte si užít show v Havířovském skateparku. Úterý 28. července od 16 hodin. Díky zkušeným instruktorům si můžete vyzkoušet základy jízdy na skateboardu, lezení na lezecké stěně, základy parkouru nebo střelbu florbalkou na bránu s autobrankářem. Součástí programu bude i parkourová show. To vše bude doplněno diskotékou s DJem z Rádia Čas. Vstup zdarma.
3: Music Box Rádia Čas.
4: A v něm králové popu a do hvězdného klubu patří i Robbie Williams, showman každým soulem, ať už solově nebo jako člen Take That. Angels je jeho největší hitovka a hymna devadesátkového sentimentu. Robbie je známý svým charisma, humorem i provokacemi a právě proto ho fandové milují. A další ikona a král popu Freddie Mercury není jen zpěvák, ale také legenda. Jako frontman skupiny Queen přinesl do popu rockový rozměr a divadelní prvky. I Want to Break Free je nejen hitem, ale i symbolem svobody a boje proti předsudkům. Freddie byl extravagantní, brilantní, originální, zkrátka král každým coulem. Na Rádiu Čas ladíte Music Box.

A dneska je to klub popových králů, takže další jméno, Phil Collins, dokázal skloubit bicí zpěv a produkci do jednoho. In the Air Tonight je hit s nejslavnějším bubenickým přechodem vůbec. Byl použit v desítkách filmů a reklám. Collins byl členem Genesis a má za sebou úspěšnou solovou dráhu a chlubí se Oscarem za muziku k filmu Tarzan. A když králové popu, tak také Sting. Byl nejprve lídrem skupiny Police, asi dobře víme, a potom solovým mistrem toho crossover popu, nebo chcete-li jazzu a world music. Englishman in New York je světový megahit a rádia hrají dodnes. My si ho teď taky dáme. Jste s Music Boxem Rádia Čas a dneska v něm králové popu.

0: Music Box Rádia Čas.
1: Dneska má nálepku králové popu a tady se nestratí ani Harry Styles. Začínal ve One Direction, ale jako solista se stal ikonou nové generace. As It Was je hitovka, která ukazuje jeho osobitý styl. Jeho módní odvaha od šatu až po perly, jak dobře víme, přináší do popu genderovou volnost a individualitu. A ještě hezky česky to vezmem. Do královského klubu pozvu i Marka Ztraceného. Je v současnosti největší českou popovou hvězdou. Jeho koncerty na Strahově bourají rekordy v návštěvnosti. A moje milá je balada, kterou zná skoro každý z nás, tak si klidně zaspívejte. Marek je symbolem moderního českého popu, upřímný, charismatický a hlavně blízký fanouškům. Tak to byl dnešní Music Box Rádia Čas. Přehlídka králu popu, kteří každý svým způsobem změnili pravidla hry. Díky, že jste byli s námi. Těším se zase příště tady v pondělí po 18. a v neděli po 14. hodině na Rádio Čas. U Taleše Šklubala, ať vás muzika baví.

0: Classic Box Rádia Čas.
1: Hi, hi a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.
2: Optika Patria v centru Místku. Sportovní i sluneční dioptrické brýle. Optika Patria.cz. Ráda se tam vracím. Dana Syslová.
0: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Hledáte práci? Přidejte se k Maxion Wheels v Ostravě Končicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxion, na lidech záleží.
1: Volejte bezplatně 800 800 872.

0: Rádio Čas. Rádio Čas. Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
1: Hříšní tanec si viděla.
2: Ano.
1: Kdo bys byla v tom filmu, kdo bych byl já?
2: Já bych chtěla, já bych fakt chtěla být baby, ale myslím, že bych byla ta její ségra, no.
1: Já jsem ta bohatá paní, která ten manžel odjížděl na dlouho a ona si čas od času vrzla s Patrickem Swayzem. My ale vážně na sebe práskneme všechno, nervy moje. Tak se nechte překvapit i v úterý 6 až 9.
0: Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Na Hlučínském jezeře léto nezastavuje.
1: Rozjeď wakeboarding, vezme paddleboard, chyť vítr na windsurfingu nebo vyzvi partu na beach volejbal. Workout, minigolf i plovoucí mola. Všechno na jednom místě.
0: Přijď si to vyzkoušet nebo rezervuj sportoviště na www.sak-hlučin.cz.
2: Rádio Čas.
3: Hity, které milujete.

Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekon

0: Dopoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Hity, které milujete.

0: Opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
1: Myslím, že to bude za C. Gumák.
0: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditek, čili G jako guma.
2: Aditek, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditek, těsní hned.

0: Ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
1: Hříšný tanec si viděla.
2: Ano.
1: Kdo bys byla v tom filmu, kdo bych byl já?
2: Já bych chtěla, já bych fakt chtěla být baby, ale myslím, že bych byla ta její ségra, no.
1: Já jsem ta bohatá paní, která ten manžel odjížděl na dlouho a ona si čas od času vrzla s Patrickem Swayzem.
3: My ale vážně na sebe práskneme všechno, nervy moje, tak se nechte překvapit i v úterý 6 až 9. Radio

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Láska prochází žaludkem. Ano, alespoň u mě to tak je. A to jste ještě neochutnali dobroty šéfkuchaře Davida Valíčka.
1: Podzim, spíš kořenová zelenina, jo, může být nějaká zvěřinka a podobně.
2: Jo, tak to ne, takže na podzim tě nepozvu, pokračuj dál.
1: Kdo má na nějaká brokolička divoká, jo, nebo nějaký třeba chřest výborný taky, jo, a k tomu prostě plátek kuřecího masa s zastřeným vejcem a bernskou omáčkou, tak jsem spokojen.

0: platí.
1: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
0: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Jemný kečup od Hamé, sladký či ostrý 900 gramů za skvělých 59,90. Tradiční výběrovou šunku Váhala 100 gramů za skvělých 19,90. Měkký zrající sýr Romadur od Madety 100 gramů za 22,90. Nebo energetické nápoje Semtex Cactus a další nabušené příchutě půl litru již za 19,90. A navíc kupte jakékoliv dva Semtexy a soutěžte o třikrát vytuněný iPhone 16e. Více na moje hruska.cz.
2: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Hi a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DDBike.cz.
1: Optika Patria v centru Místku. Sportovní i sluneční dioptrické brýle. Optika Patria.cz. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
2: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
3: Hity, které milujete.

0: Ráno Moravos s Radimem a Lenkou.
1: Hříšný tanec si viděla.
2: Ano.
1: Kdo bys byla v tom filmu, kdo bych byl já?
2: Já bych chtěla, já bych fakt chtěla být baby, ale myslím, že bych byla ta její ségra, no.
1: Já jsem ta bohatá paní, která ten manžel odjížděl na dlouho a ona si čas od času vrzla s Patrickem Swayzem.
3: My ale vážně na sebe práskneme všechno, nervy moje. Tak se nechte překvapit i v úterý 6 až 9.
0: Rádio Čas.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz.
1: Radio Čas.

0: S Radimem a Lenkou.
1: Hříšný tanec si viděla.
2: Ano.
1: Kdo bys byla v tom filmu, kdo bych byl já?
2: Já bych chtěla, já bych fakt chtěla být baby, ale myslím, že bych byla ta její ségra, no.
1: Já jsem ta bohatá paní, která ten manžel odjížděl na dlouho a ona si čas od času vrzla s Patrickem Swayzem. My ale vážně na sebe práskneme všechno, nervy moje. Tak se nechte překvapit i v úterý 6 až 9. Radio.

0: povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách. Yes,
1: yes. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
1: Hříšný tanec si viděla.
2: Ano.
1: Kdo bys byla v tom filmu, kdo bych byl já?
2: Já bych chtěla, já bych fakt chtěla být baby, ale myslím, že bych byla ta její ségra, no.
1: Já jsem ta bohatá paní, která ten manžel odjížděl na dlouho a ona si čas od času vrzla s Patrickem Swayzem.
3: My ale vážně na sebe práskneme všechno, nervy moje, tak se nechte překvapit i v úterý 6 až 9.
0: Radio Čas.
4: Radio Čas. Hity, které milujete. Radio Čas. Hity, které milujete.

Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo. Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

0: Láska prochází žaludkem. Ano, alespoň u mě to tak je. A to jste ještě neochutnali dobroty šéfkuchaře Davida Valíčka.
1: Podzim, spíš kořenová zelenina, jo, může být nějaká zvěřinka a podobně.
2: Jo, tak to ne, takže na podzim tě nepozvu, pokračuj dál.
1: Kdo má na nějaká brokolička divoká, jo, nebo nějaký třeba chřest výborný taky, jo. A k tomu prostě plátek kuřecího masa se zastřeným vejcem a bernskou omáčkou, tak jsem spokojen.
2: Tak já jdu trénovat.

0: Ty náročný.
1: Prej a sakra, ty nepůjdeš.
2: Sledujte nový díl talkshow Selfie s Táňou už ve čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Vedro k padnutí? Tak ho schladíme po našem. Už 22. července slavíme Vánoce v létě. Jedině na Rádiu Čas.
1: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, toží se svět.

0: Selfie s Táňou představí další inspirativní osobnost, Gábinu Brzo Bohatou. Kromě médií se věnuje i projektu Rok s pastevcem a otevřeně mluví o životě s pasteveckými psy.
1: Takže když já budu chtít toho psa, tak si musím najít Baču, ten ještě musí mít ovce nebo si je pořídit, chci to jako věno, jako třeba nevěsta.
2: To by byl ideální svět, tak aby jsem si to představovala.
1: Počkej, děláš cateringy?
2: Ano.
1: Nesmíjou se ti nikdy lidi, že jako chováš psy, zároveň děláš cateringy. To je trošku divný.
2: To většinou. Většinou to ty druhé strany neví. Já mám takový...
1: Věděla jsi třeba jenom radši vegetariánský.
0: Sledujte každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax. Hity, které milujete.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Radio Čas. Hity, které milujete.

hrajete. Hity, které milujete.

0: WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.

Radio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.